tělo mladíka zasaženého bleskem při pondělní dešťové přehánce. Jedná se o Václava Zoubele. Upozorňujeme pionýry, aby si vzali z této nehody příklad, jak správně říká tajemník MNV, což jim vzkazuje. Milé děti, zastihne-li vás živel v poli, lehněte si do brázdy a odhoďte vše kovové, například pluh. Nebo jděte do nejbližší restaurace a v klidu vyčkejte sucha. Jenom blbec, jako byl Zoubele, v bouřce utíká. Čest jeho památce.

Je zajímavé, jak v přírodě k sobě vždy tíhnou dvojice různého pohlaví. Šneci, ještěrky, blechy, koroptve, jezevci, sloni, hranostajové, polární lišky, sovy, tchoři, veverky, kapři a lidé. Všude je tatínek a maminka, všude jsou námluvy, ostych a dobývání. Bavieru krásně popsal tento úhlavní put všeho tvorstva Alois Jirásek v básni Ze života hmyzu. I jiní spisovatelé neuzavírají se nutkání onomu a popisuje ji tak dovedně, že mráz čtenáři po zádech divě přebíhá a luzné představy honí se maně hlavou. Ku příkladu rozněcují představy tito spisovatelé. Šrámek Fráňa, Léto, strana 24 až 25, 121 až 133, Zola Emil, Nana, strana 1 až 330, ten sprosták, co napsal Decameron, celá kniha, včetně vysvětlivek, Klíčka Benjamin, Divoška Jaja, kapitola 7, strana 124 a 126. V 15 letech jsem měl tyto knihy přečteny až třikrát. Teoreticky jsem byl tedy vzdělán v o něch choulostivých věcech důkladně a zbývalo jen nabít náležité praxe. Nechtěl se mi však získat za mrzký peníz v domech, které se nazývají veřejnými a jimž noha slušného jinocha zdaleka se vyhne. Včas mě varoval otec před těmito úkryty neřesti, které sídlo mají převážně v suterénních prostorách na předměstí, v brlozích, kde čpí pivo a líčidla ohmataných krásek a kde šváb trvale usadil se, aby svou přítomností dokreslil ubohost prostředí. Také jsem nechtěl to kouzlo poznání promrhat v rychlosti v chladných nocích na Petříně, kde, jak jsem slyšel, chlípní důchodci triédrem do křovíček nakukují a zneužívají tak citů nás mladých ke svému povyražení. Na taneční zábavě se mi také dívku schánět nechtělo. V potu rozdychtěných těl a hlučné tančírny nacházel jsem erotiku příliš hrubou. Toužil jsem neustále po lásce čisté, jako horský potůček z jara, kdy jeden druhému se odevzdá bez postranních úmyslů a po poznání chlapec i dívka odejdou radostněji do práce, do továren a polí, aby se zítra na večer znovu sešli v seníku opít blíže společnému štěstí. Tak jsem si představoval svou lásku. Ne v mansardě bez příslušenství, kde se děvčata povalují chatrně oblečena rozkošnicky na polštářích a divanech a levným alkoholem lákají chlapce do svých náručí, aby pak k ránu hodila do prasátka další minci. Kde však najít ženu čistou, neskaženou, vzdělanou, pracovitou a půvabnou jako květ blatouchu v raní mlze? Mé spolužačky nepřicházejí v úvahu. Jsou již všechny zadány starším pánům, kteřím dárky a voňavky po školníkovi posílají a večer pak za město v autech je vyvážejí do míst, kam mačino oko nedohlédne a cizí bankovka s diskrétním šelestem za punčošku se vsune. O, jak jsou vypočítavé ty naše žákyně. I při písemkách, když nepřipraveny po prohýřené noci loudí o radu, nechává jakoby náhodou nahlédnout v místa, kde se jejich těla liší od našich chlapeckých rovných. U nás v tělovýchovné jednotě, což je to lepší, ženy dnes vůbec tělocvičení opomíjejí. Ve vzpěračském oddíle, kam jsem se při cestě za láskou přihlásil, věřte nebo nevěřte, nenašel jsem jedinou cvičenku. A to nehovořím o ragbistech, boxu a zápase řecko-římském, kde člověk ženu také nenajde,
protože jsou to sporty cudné, až puritánské, kde výstřihem omámit soupeře nelze. Za to však v plavání, tam je ženami předspáno, že mnohdy dna bazénu nevidíš. Tam nymfy rozprostřeli své sítě a více než na precizní tempa kraulu dbají na to, aby tělo bylo co nejméně zakryto, a plavčíka nabádají, aby voda byla vždy průzračná a mužských diváků z dostatek. A atlétika stejná neřest. Při skoku do výšky dívky ukazují všelicost a nazývají to horajnem. Jak jsem záviděl Romeovi Julii, Petrovi Luci, Ruslanovi Ludmilu, Oldřichovi Boženu. Jak jsem záviděl našemu sousedovi sousedku. Jak jsem záviděl všem šťastným dvojicím. Ale čím více nad celým problémem přemýšlím, tím více seznávám, jak je u nás méně a méně Julií, Lucí, Ludmil, Božen a sousedek. Onehdy jsem si myslel, že konečně tu pravou mám. Pilná byla, povoláním švadlena, s trochou fantazie i pohledná. Čtení ani psaní jí nečinilo zvláštní obtíže. Ale bohužel otec mi tuto známost rozmluvil. Rozdíl 5 generací se mu zdá trochu velký. Snažil jsem se otce přesvědčit, že večery s ní by nebyly nikdy nudné, že leco zpamatuje. A kdyby si slyšel, oče, horlil jsem, vyprávět, jak potkala Švéda na Karlově mostě za 30leté války, sám bys ke krbu přisedl a otázky z historie položil. Tvrdý otec však přesto sňatek nepovolil. Dál tedy hledám svůj ideál a nepospíchám. Věřím, že svou Julii najdu. Dobrý kamarád je prozatím lepší než žena. Vždyť nevyvstekali se dosyta 3 mušketýři. Vinetů s Old Shatterhandem a Kolben s Daňkem. Tak vidíte, do té doby, než najdu žínku sobě rovnou, vystačím si s Karlem.

0: Rádio Jich Cymbálka.
1: Žil kdys kdes chlap. Dá se říct též muž, či kmán. Já ho zvu chlap. Nu a on krat ten chlap. Krat co moh a kde moh. Zvlášť když měl hlad. Byl den jak květ, pták pěl, klas zrál a nad vším jas. Jen hvost se tměl tam, kde spal chlap. Spal den a noc, neb pil jak dán. Když jim třás chlad, vstal a chtěl jít dál, leč měl hlad, jedby. A pil, spíš pil, jen mít zač. Měl ret jak trout. Když se dá jít na lup, i když je den, tak šel. Jde, až zří plot a na něm čte, je tu zlý pes. Zlý pes. A to se mám bát, no, to snad ne. A just tam šel krást. Leč pes tam byl a zlý. A jak, jak děs. Jen se chlap vkrat, už tu byl pes a vil. Pán sic spal, leč pes vil a řval čím dál tím víc, až pán vstal a vzal si zbraň. Vem si ho, drž ho, jen mu dej, křik. Zběh a ryk, chlap chce pryč, je tu však pes i pán, je to už kmet, a řve, já ti dám u nás krást. A kmet se rve, jak kdys, když byl mlád. Leč chlap je mlád dnes, a dnes má víc sil. Kmet už je mdlý, chlap na něj klek a chce ho být, když tu zlý pes se zved a chňap. Chlap má prst pryč. Než pes spolk prst, než kmet se vzmoch, chlap skrz sklep jde ven. Tam, co je vchod, je schod a u něj hůl, spíš kýj. Kmet se chtěl prát, leč kýj je kýj a chlap byl ze všech sil, až kmet pad. Pes se rval dál, rval dlaň i pěst a teď chce rvát chřtán. Chlap, pot a krev, má naspěch. Děd si spad, leč teď zas na dvůr vběh vnuk, spíš hoch než muž, a chce znát, kdo to tu chtěl krát a kde je náš děd. To už chlap byl přes dvůr tam, co je stáj. A přes plod jde kůň a na něm chlap. Vnuk sáh níž než je bok tam, kde měl kolt a jak stisk kolt štěk bang bang. Chlap jek a kůň se vzpěl, leč jde zas dál. Děd vstal, je živ a zdrav, jen chlap je pryč a s ním i kůň. V tom vnuk křik hleď. A jak to řek tam, co je brod, kůň stál a třás se. Pak se hnal dál, zas stál, pak pad. Chlap je pod ním. Teď však se zved a dal se v běh tam, co je hvost. Chce se v něm skrýt. Jen ho nech, řekl děd. Kdo zná líp kraj? Kdo z nás tu rost? Teď bych chtěl lok, jak pes chce kost. Vnuk mu dal žin. Vem psa a kyj a pojď, řekl děd a mlask. Dej si též hlt. Vnuk písk na psa a šli. Chlap si sedl pod strom. Kůň mu zdech. Pes si vzal prst a ten kolt, co po něm šlech jak blesk, mu z plic vzal dech. Je bled, je sláb, je sám, má strach. Klek, chtěl vstát, leč spad zpět na strom a popni se sves na zem. Les jak plas, rval mech i vřes jak táh, trup opíť dál. Už ví, že je zle. Zrak se mu tmí a sluch mu stich. Chce však pryč tam, tam, kde je svět a kde je jas. Ne tma, přec, kde je tma, je smrť. Teď ještě ne, chce se mi spát, jen noc a den a noc, zas budu fit. Pes štěk. A po něm hned hlas, rek, čul, krev, běž za ním. Kam štve, křik hoch, tam za ten dub. A tam ten chlap byl. Pes nad ním stál, pak hoch, pak kmet. To je on, řekl kmet a vzdech. Ty jsi mu dal. Proč u nás krat? Co když měl hlad? Co když chtěl jíst? Ten znal než pít, ten brach. On ví už svý, tak nač ten hněv. Pojď. A co s ním?
2: Už nic.
1: Když někdo nechce udělat, co se na něm vyžaduje, obyčejně to odbude tím, že řekne, až naprší a uschne. Nebo udělá dlouhý nos a vykřikne Tudlajs. Někde se říká, až bude za štyrák pětník. A někde dají levou ruku dlaní vzhůru, semle pod žaludek a prohlásí s vážnou tváří takovýhle fousy. Znám jednu vesnici za 7 serpentínami a 9 rigoli na jih od Prahy, kde v podobném případě říkávají, až opadá listí z dubu. První to tam řekl sedlák Čupera, a to už je hodně dávno. A já vám povím, jak a proč se tam to rčení zavedlo. Čupera pil, propil krávy, propil koně, propil žebřiňák, no zkrátka zadlužil statek, až se mu sousedi zdaleka vyhýbali. Báli se s ním zastavit, že by zase žebral o půjčku, hory doly sliboval a nic pak z toho nedodržel, jen se víc opil. Měl hezkou ženu, Julinku, s velikýma černýma očima. Kolikrát mu říkala, aby se rozhodl mezi ní a Kořalkou. Kolikrát ho křístila, když ho z hospody přinesli a posadili na hnůj na dvoře jako na trůn. Čupera teď právě šel přes své pole a myslil na Julinku. Kolem sebe viděl než zanedbaný úhor. Sousedu mu se to zelenalo, na jeho půdě bodláči a bejlí, husté jako větrolamy. Myslil na Julinku, jak ty její veliké oči samým pláčem ztrácejí oheň. Jak za svobodna chodívala s bradou z hůru a s přímým pohledem. A jak teď sedává s hlavou svěšenou, málo mluví a nikdy si nespívá. Mít peníze šel by se opít, aby zapomněl. Bylo vedro, ani lísteček se nehnul. Jak se tak Čupera loudá, všimne si, že kousek od něho se zvedl prach. Docela nepatrný vír prachu. Točí se to a tancuje čím dál rychleji. Narostlo to, až to bylo o hlavu větší než Čupera a srazilo mu to čepici. Pak to běželo k lesu. Čupera zvedl čepici, nasadil a pomyslel si, že parno tyhle kejkle s horkým vzduchem dělává. Jde dál a zase jako před chvilkou malý vítr točí se a tancuje. Tentokrát roste výš a výš, když už je jako hasičská věž, zafičí a porazí Čuperu do bodláčí. Mordy a hádry. Který čert mě tohle byl dlužen, mumlá Čupera. To je dost, že jste si na mě vzpomněl, slyší hlas. Sloup prachu přestal vířit. Pomalonku houstl, až zhoustl do postavy mladého chasníka v zaprášeném fráčku. Čupera hned věděl, čert. Pomohl Čuperovi na nohy a povídá mu, již dlouho vás pozovuji, jak si špatně vedete. Nechcete, abych vám pomohl z Bojendy? Mluvil gramaticky správně, avšak s lehunkým cizím přízvukem. No, kdo by nechtěl pomoct z Brindy, hlavně z takové Brindy, v jaké byl Čupera. Je mi ne a jak? Navíc se Čupera nezmohl. Umluvili, že na Čuperových polích bude do rána pohnojeno, zoráno, zavláčeno, křížově zaseto a co třeba vyjednoceno. Aby to ve vesnici nebylo nápadné, čert zařídí, aby nad těmi pozemky ležela neprůhledná vlahá mlha. Za nějakou dobu ji čert zvedne a všechno se už bude zelenat. Sklízet bude ovšem Čupera sám, ale měl by si obstarat včas pomoc, protože klasy budou sypat čtyřnásobně. No, tak vám teda děkuju, pravil Čupera a měl se k odchodu. Chasník v zaprášeném fráčku se rozesmál. Nikuve, zadámo nehlábe, pane Čupevo. No, to je pravda, přimouřil Čupera oči. Co kdybychom se o úrodu rozdělili? Půl a půl. Ale pane Čupevo, hrozil čert ukazováčkem se špínou za nechtem. Pane Čupevo, z obilnin vy byste si vzal tu vrchní polovinu, víte? A já bych dostal tu spodní, víte, kofeny. Pro kofena kofeny, že ano? A z brambor a z výpy byste mě zase dal tu vrchní polovinu, víte? Nač, není-liž pravda. Tuhle pohádku jsem, pane Čupeho, slyšel v roce 1911 v Předbovicích to bylo, ano, a vyplávěl ji jistý pan Podlízka. Všechno, pane Čupeho, všechno. Leď zakovena, mě nemějteš. A co byste chtěli po chudákovi? Čuperu ta správná mluva nakazila. Nejsem liž vzhledem k neutěšené hospodářské situaci své oprávněn očekávat uvážené pozhovění. Jste liž, to je totiž jste. Po klienty v zaviněném úpadku máme zvláště výhodné termíny. Vy se nám, pane Čupelo, vy se nám upíšete kový. Svou vlastní ovšem. Smluvně se zavážete, že nám předáte to, o čem nevíte, že teď máte doma. Čupera uvažoval. Co by mohl mít doma, o čem neví? O Julince ví, o Almaře. Chlívy jsou prázdné, to ví taky. O krucifixu na chodbě ví, o holubníku, no zkrátka, když to stojí jenom trošku za něco, tak o tom ví, a o čem neví, to asi za moc nestojí. No tak platí. A když si proto přijdete, kdykoliv věk, abych byl doma, to budete, protože náš podnik z propagačních důvodů vám povolil prémii v podobě sázky. My si pro upsané přijedeme v sedle na prapodivném tvoru. Když se vám podaří, pane Čupelo, vyjet nám na poti, na ještě prapodivnějším tvoru, vyhrál jste a váš závazek se uší. Chcete podepsat? No mordě, to musím říct, totiž ty říci, to je kulantní, že ano. A podává mu smlouvu. Tedy to je. Šutera se pích do palce a podepsal. Zavířil prach a chasník byl v prachu. Když se Čupera blížil k chalupě, viděl, že před chalupou stojí plno bab a ženských. Přidal do kroku. Když vcházel, slyšel dětský pláč. Srazil se s porodní bábou ve dveřích. Je to kluk, pravila. Julinka ležela v posteli a vedle ní malá hlavička. Veliké Julinčiny oči, malá hlavička, kanafasová duchna, věneček z kočiček, lampa, vír prachu a v něm se to všechno točí a mizí ve tmě a Čupera omdlel. Úroda byla obrovská. K Čuperovi přijížděli z okresního města odborníci, brali vzorky půdy. Po kraji se mluvilo o jeho metodách, opozice ve vídeňském parlamentu ho dávala za příklad panským statkům. Splatil dluhy. Pil sice, ale už ne tak často a ne tolik. Sousedi se mu přestali vyhýbat a s úrodou to měl Čupera rok od roku lepší. A přece u Čuperů něco vázlo. Julince se vracel oheň do černých očí, to je pravda, ale hlavu si nepřestala lámat. Často našla Čuperu, jak sedí a zírá do nikam. Často musela dvakrát i víckrát opakovat otázku, než ji odpověděl. Potom se obyčejně sebral a odešel do lesa, nebo k vodě. A našla ho tam pozdě večer. Ani nevěděl, že se setmělo. Předáte to, o čem nevíte, že teď máte doma. Posledních 5 let se Čupera bál. Každou hodinu, každou minutu té hodiny a každou vteřinu těch minut, těch 5 let. Čekal, kdy si přijedou pro malého Jeníka. Když spal, tak je na půl oka. A když někdy usnul, zdálo se mu jenom o velikých černých očích, které nic nevěděli a nic netušili. Jednou seděl pod jabloně a klepla ho padavka do hlavy. Podívala se, odkud spadla a vidí na větvičce navléknutý papírek a na něm načmáraná 2 slova. Za týden. Věděl, kolik uhodilo. V hlavě mu vyvstal divoký zmatek. Nevěděl, co dřív. Začal chalupu opevňovat a koupil si pušku. Pak nechal opevňování a chtěl s Julinkou a Jeníkem utéct. Ale kam a proč? Ptala se Julinka. Křičel na ní, nic lepšího v tom zoufalství nevěděl. Opil se, strašně se opil. Lidé myslili, že mu v hlavě přeskočilo, ale nejhorší bylo, že Jeník se ho bál a schovával se před ním za mámu. Týden uplynul a Čuperak byl s rozumem v koncích. Vzal provaz, šel na hřbitov, že se oběsí. Ale ani na to už neměl sílu. Zřepl si na zem a dal se do pláče. Šla kolem hřbitova stará žebračka. Pompadůrka se jí říkalo. Byla moc stará. Byla moc ošklivá. A lidé jí dávali spíš, aby už byla honem někde jinde, aby se na ní nemuseli koukat. Slyšela pláč za zdí, vešla na hřbitov a co prej se mu stalo? Čupraj to všecko vyklopil. To, co před lidmi styděl se na sebe říct, povídal žebračce. Snad proto, že ji nikdo v okolí za člověka nepovažoval. Bába ho vyslechla velmi pozorně.
2: Víš, Čupero, za to všecko můžeš poděkovat Rumu. Já bejvala za mlada v Brémách. Taky jsem si svoje vypila. Podívej se na mě. To, co tu teď stojí, udělal Rum z hezký holky. Já ti pomůžu.
1: A jak pak bys mohla?
2: Dnes má přijet čert na podivným tóru, je to tak?
1: Tak.
2: A čerti jezdívají od Budějic, z jihu. Vylezeš na strom a jak ho tamhle pod skalou zmerčíš, vyšvihneš se na mě a pojedeme mu naproti. A dřív ale přineseš med, peřinu a koňský vohon. Od sebou.
1: Nebylo času, aby se Čupera ptal na podrobnosti. Za chvilku byl spocený zpátky se vším, co baba potřebovala.
2: A na strom,
1: velela Pompadůrka. Zatímco se Čupera škrábal na jasan, baba se slékla, pomazala medem, rozpárala peřinu a, jak byla lepkavá, vyválela se v tom husím prachu. A už volá dolů Čupera, jede!
2: A na čem? No, je to malý, je to zrzavý. Mordie, liška, jede na lišce. to je toho, směje se Pompadůrka. Hen se bude divit.
1: Čupera slezl, vyhoupil se na příšeru, ve kterou se baba důmyslně proměnila a vjeli čertovi v ústrety. To si Pompadůrka ještě dala koňský ohon do bezzubých dásní a vyvalila oči. Čert se nejenom divil, ale strašně se chechtal.
2: Vyhrázte, pane Čupeo, povídal, když se uklidnil a roztrhal smlouvu.
1: Pak se obrátil k Pompadůrce. Ty si tímto dobovým skutkem smazala všechny hříchy s bojem. Gratuluji.
2: Však těch tolik nebylo,
1: pokusila se Pompadůrka o růměnec. Nechtěl bych je házet přes zeď, zasmál se čert, přepíjal lišku a sválal k lesu. Lidé se hodně divili, že Čupera postavil Pompadůrce domek a že ji poslal na vlastní útraty do Poděbrad do lázní na rekreaci. Řekli si však, že od toho podivína se dá čekat lesjaké překvapení. Vždyť ze smutného Čupery se stal nejveselější chlapík z okolí. Zpíval od rána do večera, tancoval s Julinkou první u muziky a poslední šli domů. Pracoval jako lév, všechno pro jeníka. A aby Julince zářili oči. V hospodě měli plakát, který císař pán ve své moudrosti rozkázal vytisknout a všude vyvěsit. Na tom plakátě malíř namaloval, jak se fůra převrhla a zabila kočího. A pod tím bylo napsáno, že tohle zavinila kořalka, že se proto nemá pít. A pod tím vším byla police a na ní byla jedna láhev kořalky vedle druhé, každá jiná a hlavně rum. Plakát stářím sežloutl, ale kořalky byly denně čerstvé. Bylo hodně mužských, kteří zvedali loket, když vchrstli do sebe panáka, ale málo kdo to uměl tak bravůrně jako Čupera. Teď, co mu s jeníkem otrnulo, sedal pod tím plakátem čím dál, tím častěji a čím častěji, tím déle. Netrvalo dlouho a pil jako tenkrát, než potkal chasníka v zaprášeném fráčku. Pompadůrka opět chodila žebrotou, pole spustla, z Julinčiných očí se díval smutek a jeník se styděl mezi děti a táty se bál. Čuperovi už na druh nechtěli nalít. Když moc křičel a vyhrožoval, popadli ho a vyhodili jako snop. Sebral se a loudal se domů. Přišel do mizde tenkrát, vířil sloupek prachu. Rozhlédl se, nikde živé duše.
2: Čerté. Čerté.
1: Stál mu po boku, ten týž jako tenkrát, povídá, po Ávě nám došel ceník s celou vadou nových nabídek a podává Čuperovi úhlednou brožůrku. Vás by mohla zajímat stovánka 111, heslo hodiny ozvat. Mě by mohlo zajímat jen jedno, pane reprezentante, uhlazeně pravil Čupera. Jak bych se totiž mohl odnaučit pít? Čert se zasmušil. Odnaučit pít? Vážený muži, ze zdobých skutků ten nejlepší. Náš podnik však, jak je všeobecně známo, se specializoval, vekl bych, opačným směvem. Dám vám za to svou duši. Čert mlčel. Dlouho si sedláka prohlížel a pak se usmál. Nechcete mě opět vypéct si, jako tehdy s Madame Pompadour? To se vám v jeho povedlo. Dlouho jsem s tou výhodou vystačil.

Tu hraje velikou roli, to je známo. Nemluvě o tom, že náš podnik má k dispozici zařízení, která naše 3 měsíce skrátí na pozemské 2 hodiny. Chcete-li, začneme hned. Musíte ovšem opravdu chtít svou vůli, co složku. Musíte do podniku vnést vy. Jen vy a nikdo jiný než vy. A kdybyste si pro mou duši přišli? Lhůtu si určíte sám. Není to běžným zvykem sice, ale za tu pompadůku si zasloužíte výhody. A kdybyste tak myslel, pane Čupelo? No, řekněme tak, něco ho napadlo. Podíval se čertovi do očí. Až opadá listí z dubu, jestli vám to vyhovuje. No, proč ne? Tak se Čupera upsal. Pěkně si sedněte, tak, pohodlně. Zavřete očička, pane Čupelo, tak. A teď otevřete, že to nebolelo. Čupera otevře oči a kouká jako blázen. Leží na bílé posteli, nad ním se sklánějí čerti, vymydlení v bílých pláštích a podivnou řečí si o něm povídají. Když mu spočítali všechny krvinky, co měl sebou, když vyzkoušeli tlak a posvítili na sítnici, vzali kladívka a klepali ho všelijak po těle. Ještě moc věcí s ním podnikali a do mnoha pater stěli a zase vyjeli ďábelským výtahem, než ho uložili a než mu řekli, že jen co přijde pan profesor. A za chvilku tu byl. V mysliveckém, jak je u čertu zvykem, pěkný človík, docela malý. Dali tomu myslivečkovi papír plný čísel a šifer. Ten do toho jen takhle mrk. A hned poznal, že Čupera kůru snese, kývl hlavou a zase odešel, totiž odfrčel. A Čupera se začal odnaučovat. Zpočátku to nebylo tak zlé. Posadili ho do krásné nálevny, kde hráli cikáni, postavili před něho lahve, aby si vybral tu svou, pak mu nalili, hudba hrála a bylo veselo. Bylo tam plno lidí, i z města, fešáků, i z pustlých, herci tam byli, i vojáci, i úředníci, jako v hospodě. Když byli cikáni unaveni, nastoupila dechovka. A po ní kapela, co pro Rámus nebylo poznat, co vlastně hraje. A pilo se, kořalky se dolévaly, popelníčky vyměňovaly a to všechno zadarmo. Nakonec je všecky spité naložili na nosítka a rozvezli po postelích. Ráno je vykoupali a do lomu lámat kámen. A takhle to šlo den co den, noc co noc, lom, hospoda. Čupera už se z toho ze všeho mátořilo. Po nějaké době ho zavolali do druhého patra a zase s ním prováděli mnoho kejklů. Na zítří mu přikázali, aby pomáhal zahradníkovi. Když dělal u zahradníka nějaký čas, a byl to divný zahradník, protože co vypěstoval, to hnedka sněd, poslal ho zahradník pro rum. Čupera rum přines. Zahradník si lahev dobře prohlédl, zátku proskoumal a vrátil láhev Čuperovi, aby ji donesl panu profesorovi. Čupera seděl sám v čekárně, 1-2. Konečně profesor přišel, prohlédl si láhev, zátku, vrátil ji Čuperovi, aby ji donesl tam, kde mu ji dali. Než ji převzali, stejně důkladně ji prohlíželi. Tohle se opakovalo ještě 2x. Při posledním odevzdání už lahev moc neprohlíželi, kývli hlavou a aby přišel do generálního inspektorátu kraj Čechy, dveře číslo 111. Tam za stolem seděl chasník v zaprášeném fráčku. Potřásl sedlákovi rukou a pravil: poslejte se, pane Čupelo. Když ho Čupera poslech, pokračoval: teď už pít nebudete. Nebudete-li chtít, ovšem. Zatím vás vůle nenechala ve stehu, totiž ve štychu. Já se nebojím, nepochybuji. Nože, zde je kopie smlouvy. Až opadá listí z dubu, že ano, je to tak správně, co? Tož, mě jalo, užijte si pěkně a teď zavřete očička, tak?
Když je Čupina otevřel, seděl na svém poli a podle sluníčka to byly

0: 2 hodiny, co se rozhodl nepít. První slova, která doma pronesl, byla k Julince. Už nebudu pít. Podívala se na něho a usmála se. Viděla, že mu nevěří. Nezbylo mu, než se s tím smířit a dělat to, co lidé dělají neradi. Měnit slova v činy. Orál sil, sušil seno, kosil, sklízel. Někdy si přitom zpíval, někdy klel, jako každý jiný, i do hospody zašel, ale nepil. Nepil. Na dožinkách tancoval s Julinkou, děvčata škádlil, hulákal a i se pral, ale nepil. Silovalo se k podzimu. Přešel podzim, stromy zahodili listí. Čupera seděl doma, kluka měl na klíně a říkal si v duchu, že by bylo dobře, kdyby měli holčičku k tomu klukovi, aby byli v domě 2 páry Julinčiných očí. A najednou někdo zaťukal na okno. Kluk vyběhl a hned byl zpátky, že prý je venku pán v zaprášeném fráčku. Čupera si navlékl kožíšek a povídá Julince, že bude do večeře doma. Čím můžu posloužit, pravil venku starému známému. Ten beze slova vytáhl z brašny smlouvu a strčil jí sedlákovi pod nos. Dobrá, pravil Čupera, vezmeme to lesem. A ozloučit s paní Chotí a synkem se nechcete? Dost se divil čert. No ani ne, pravil Čupera a vykročil. Šli k lesu a Čupera se vyptával, jak to tam dole chodí, a na to a na onu, vedl řeči, jako by se v salonu bavil. Když došli na kraj lesa, čert se zastavil a povídal: pane Čupero, vy jste mě velmi překvapil. Čekal jsem, že se budete ošívat a pohostit to odklad. A vy si vykvačujete do pekla jako na špacíl. Ale to je omyl, mladý muži, já nejdu do pekla. Já vám jdu jenom ukázat názorně to, co patrně ušlo vaší pozornosti, povídá Čupera. Račte se laskavě rozhlédnout po stromech. Zatímco ostatní listnáče mají holé větve, duby, jak račte vidět, mají listí, sice žluté, ale na větvích. A budou je mít až do jara. Víte, pane čerte, až na jaře vypučí nové dubové listí, pak teprve to staré opadá. Dub vlastně nikdy není bez listí. Dobrý den. Otočil se a šel domů. Čert stál jako opařený. Pak ho popad vztek a začal dubové listí rvát a cupovat. Nic s tím nedocílil, jenomže duby mají dodnes listy jakoby ožďubané. Čupera už nikdy nepil. Když po křtinách té holčičky s Julinčinýma očima hodovali v hospodě, míjací lupáci před něho postavili panáka kořálky, aby se prý také napil. Až opadá listí z dubu, odpověděl Čupera. Tak se to v tom kraji vžilo. To pořekadlo. Nikoliv to nepití.
1: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
2: Velecené dámy a velecení pánové, nyní vám předvedeme tady s mým přítelem Daliborem Ptákem jednu zvláštní studii, kterou jsme nastudovali, respektive kterou jsme poznali na svých cestách životem, na svých cestách s životním putem. My dva jsme spolu jezdili velmi dlouho po světě a taky delší dobu jsme byli angažovaní jako zpěváci. Jako zpěváci jsme byli angažovaní v Itálii. Kvůli zajímavosti vám předvedeme jednu operu, kterou jsme tedy tam poznali, a napodobíme vám všechno, jak to v té opeře stojí, jak to v té opeře leží od začátku až do konce. Od této chvíle mluvíme italsky. Aby to nerozumí, tak musí až to, my si jako nemůžeme pomoct tyhle věci. Teď je to perfektní.
3: Ne, ladendo.
2: Zkouším to. Facendo.
3: Lagendo.
2: Jedendo. Dirigendo italiano, sono in klepaisno. Capelico, dirigento, la chat.

0: Vy jste poslední?
1: Co to?
0: Jestli jste poslední?
1: No jo, to máte jedno. Už bylo zapotřebí. Ono zase jít přestane.
0: To je pech. Já jdu na spoje a narazím na hluchýho.
1: Vždyť já to mám hulkovým písmem.
0: Vy mě neslyšíte?
1: Co říkáte?
0: Vy nerozumíte, vy máte mít přístroj.
1: Prosím vás, mluvte nahlas, snad vidíte, že špatně slyším, to je slušnost přidat na hlase.
0: Já jsem slyšel, že neslyšícím budou dávat přístroje. Slyšíte mě?
1: Pochopte, že vás neslyším, já nosím přístroj.
0: Já ho nechám být. Já si stoupnu za něj.
2: No to nemůžete. To si musíte stoupnout za mě. Tady se to dělí. Jsou dvě okýnka, ne?
0: A kdo je paní poslední?
2: Ten pán je poslední, ale tady se to dělí.
1: Vždyť já to mám hulkovým písmem podat.
0: On neslyší, on má přístroj.
2: Ale je to fešák.
0: Baba nevidí. Pani, kam si mám stoupnout? Kdo je poslední?
2: Vy jste poslední, vy? Vy jste poslední, tady se to dělí. Tady jsou dvě okýnka, už to říkám naposled.
0: Tak já si stoupnu mezi a budu přebíhat.
1: Tady nebudete předbíhat. Já jsem tady byl dřív, měl jste si přivstát. A mám to hulkovým písmem.
2: To je fešák a má přístroj.
3: A je to.
2: Co je? Co se stalo?
0: Stáhli okýnko. Asi přivezli balík.
1: Cože, budou stahovat králíky? Kam se to soustřeďuje? Já mám doma dvě košky.
0: Králíky? Ne. Ne. Přivezli balíky.
1: Jo, balíky. Balíky jsou tady, tak to je pauza. To já si sednu, když je pauza.
0: Jak si můžete sednout, když je tady dáma?
1: Máte jedno, když jste říkal, že nevidí.
2: Já vás vidím dobře, vy jste ten fešák. A máte to přesně, máte drobný, oni to chtějí přesně, aby vám nemuseli vracet.
1: No co se staráte? Já nejsem Rothschild, já mám jenom drobný, aluminiový.
2: Povídá!
3: Co je, baba, mě vyděsí?
2: Máte to přesně, aby jsme se tady nezdržovali.
0: Přesně, paní, mám to zvážený. 23 deka 60, 17, 13 korun celý důchod, vím to přesně. Posílám to synovi.
2: A proč mu to posíláte?
0: Protože je na mě moc hodnej.
3: Ještě mě nezabil. No jo.
2: Ježiš, ten musí být hodnej. A pak, že jsou ty mladý dneska zlí. Slyšíte, ještě ho nezabil.
1: Třeba neměl příležitost, paní, víte. To... To... Teď mi nevydržel pytlik. A rozsypal jsem si celý zvýšenej důchod.
2: Oni vám zvýšili důchod?
1: Oni ne, paní, já jsem si ho zvýšil sám.
2: Prosím vás, jak jste to dokázal?
1: Vzal jsem ho do výtahu a vjel jsem s ním do sedmého patra, paní. Pomozte mi sbírat.
2: Helejte se, to máte z toho, že to nosíte v egelitu. Máte to nosit v ponožce.
1: Pani, já mám všechny ponožky děravy. Já mám dlouhej palec, já jsem dělal na dráze. Mě za ně jednou táhla drezína z Budějovic až do Písku. Pomozte mi sbírat, ale nekraťte. No dovolte, my jsme tady slušní lidé.
4: Proto to říkám. Takzvaní slušní lidé dneska kradou nejvíc. Se do toho dali jak
0: stekli. Jste někdy slyšel, že by se na poště kradlo?
4: Jsem nemohl slyšet, protože neslyším.
0: Tyhle ty nový mince, to je jenom pro zlost. Lepší byly ty starý papírový a potom jak to vypadá. Jděte si na poštu pro důchod, oni udělají tvak, tvak, tvak a jste vyřízený.
2: Nahoru mě to vyhovuje a navíc ta nová, ta kovová, 50 koruna má léčebný účinky. Onejdá mě spadla v kuchyni na palec a mě zmizelo kuří v oko.
1: Tak, to jsem si mohl myslet. Ta vaše pomoc rádoby humanitární mě stála korunu 60.
2: No to není možný, když já nic nevzala.
1: Tak to vzal on, ksik na to má kriminálník jeden.
2: To vzal
1: on? On to vzal.
2: No vy neotáčejte se, o vás se tady mluví. No jistě, to vzal on? To jsem měla vědět, tak jsem vzala taky.
1: Dovolte osoba, já to nemám za potřeby, já mám hodného syna. Hleďte, s vaším synem si můžu namazat prsa, tady chybí mince, volejte městskou policii, to se vyšetří.
0: Ale žádnou policii, prosím vás, nevolejte, nebo vás odtáhnou.
2: Jo, a na ten dlouhej palec vám nasaděj bodku.
1: Ne, bodku nechci, to by bolelo. Nikoho nevolejte, já si to najdu sám.
3: Ježíšmarja.
2: Co se děje?
0: 12 hodin. Já zase nevzal léky.
2: Proč jste to teda nevzal?
0: Protože na to paní nemám, proto jsem to nevzal.
2: Tak sbírejte byliny, vařte byliny čaje, to je zdarma.
0: Jak můžu sbírat byliny, když mám housera a nevohnu se?
2: Tak trhej lípovej květ, dětku!
0: No víš, jo. Já se natáhnu a zůstanu štajf, ne?
1: Pani, prosím vás, už jsem zase jeden ikláček našel. Te dvacetník!
2: No musíte se podívat sám a pořádně zblízka.
1: Ani já už jsem to měl pod výčkem, prostě. Te dvaceti.
2: Já tam nic nevidím.
1: Baba nevidí. No tady není nic napsáno.
2: No?
1: Tady to má jenom krovky.
2: No, otočte to na druhou stranu.
1: No?
2: No, helejte se, co tam je?
1: Z druhé strany to má nožičky, paní.
0: To je šváb.
1: Že by to byl šváb.
2: No, počkejte, a není to Rus?
0: No, není, paní, to je šváb.
1: Ani Rus to nemůže být, Rusové už otáhli. A potom to má krovky, no. Už jste viděli někdy Rusa ve fraku. Fuj, já to nechci, on se to hýbe. Ale jinak tady mají poměrně čisto, co?
2: No, to tady je čisto, co pak o to?
1: Poměrně,
2: no,
1: poměrně.
2: Poměrně, no, tady se perou i špinavý peníze.
0: No. Ani vidím okýnko nevytáhnout, tak já si skočím zatím naproti do fronty pro nucenej bůček.
1: Jdete na nucenej, to bych mohl jít s váma, abych si tam koupil maso pro psa.
2: Vy máte psa?
1: Ne, já nemám psa, paní, ale mám hlad jako vlčák, víte. Já mám kočku mám, paní, kočku, micinu.
2: No jo, kočky, to je nobl,
1: no,
2: kočky.
1: Nobl. Normálně.
2: Kočky ty by kupovali viskas.
1: To víte, že jo, prosím, ať si kočky polibějí prdel. Kočky budou žrát viskas a já budu lovit myši, ne? No je všechno obráceně dneska. To ta televize. Televize zblbla lidi a teď se pustila do zvířat. Lidi teda zblbla dokonale. Největší idiot je ten Richard, co si mě každou půlku hlavy jiným šampónem. To je blbec.
5: To je zase Baba mě vždycky vyděsí.
2: Máte doma taky nějaký zvíře?
0: Mám syna. To je velký zvíře na ministerstvu životního prostředí. Ten je na mě, paní, moc hodnej, ten mě bere do přírody na sluníčko. V loni mě vzal na Šumávu a tam mě přivázal za nohu ke stromu a vzal mě kompas, abych se nerozptiloval.
1: Prosím vás, jak jste se dostal ze Šumávy bez kompasu do Prahy?
0: Až na Vánoce se smrčkama.
1: No to máte štěstí, že vám nenamrzla ozdoba.
0: Nenamrzla.
2: To mě připomnělo. Já musím taky jet na Šumavu. Tak mě tam vrátili pilu.
0: Je, paní, na to velikej pozor. Nikam tam na tý píle nelezte, aby vás tam ještě nepřeřízli.
1: Třeba na to baba čeká.
2: Prosím vás, kam bych lezla? Popadnu pílu a jdu po svých, ne?
1: Jak popadnete pílu?
2: No za oblouk, když je to obloukovka.
5: No to vám to, paní, vrátili, oblouk.
2: Já měla nárok ještě na sekeru, to někdo ukrát.
1: No hlavně, že vám zůstal špalek, paní. Špalek je důležité, abyste měla jednou kam složit hlavu. Helejte, že jsem tak o té smělosti zvědavej. Čím vy vlastně jdete k tomu okýnku obtěžovat?
2: Odhlásit inkaso.
0: To nemůžete, paní, to je vyloučeno.
1: Inkaso je posvátná věc, to se musí platit pravidelně. To drží republiku.
2: No jo, ale já se stěhuju, víte.
1: Pochopte, že inkaso se stěhuje s váma, paní. To je takový vaše klíště. Jenže vy ho nevytočíte, víte. Naopak to vytočí vždycky vás nakonec. No.
2: Já se stěhuju do krabice.
1: Jo, no ta krabice je zatím bez inkasa. No. To máte dobrý, paní. Hele, už je mladá nahoře bez. Už vytáhla okýnko.
2: Zase stála, no okno je dole.
0: A jo, tak to asi jenom větrala.
1: Luftovala, dělala luft.
2: Jo, to jo, já cítím koblížky.
1: Cože?
2: Cítím koblížky.
1: Paní, koblížky nemůžete cítit.
2: Cítím.
1: Ale prosím, to bude tady ten von. Koblížky nemůžete cítit, poštovní kobily zrušili už v 50. letech.
5: Ale ne koblížky.
2: Jo,
0: koblížky.
1: Co mutuješ, dětko? Teď říkám koblížky, koblížky.
0: Paní, ten už má po sezóně.
2: Jo.
1: To je konečná, obracíme, vystupovat.
2: Jo. Obracíme, vystupovat, ten má vymalováno.
1: Já si dávám váleček, to vydrží roky.
2: Jo, to si dávej. Ty služby v té demokracii, ty se teda moc nezlepšili, víte?
0: Je to, paní, povídejte.
1: Paní, protože administrativu nevyměnili. Tuhle jsem byl na obecní úřadě, kvůli vám obřízce. Pozdravím pěkně, čest práci. Ten jeden vylít a povídá, pane, je jiná doba. Zdravíme se, dobrý den, pozor na to. Já pám, doba je možná jiná, ale vy jste tady furt ty samý ksichty.
2: A co on? Uznal to?
1: No, uznal to komundíra, no. Musím říct. Přitáh si mě... A povídá, dětku, už nám sem nelez, nebo tě příště pohladím kladivem. Jo, paní,
4: Kdyby to vzal levice, to by byl šrumet. Ono stačí ke štěstí, že vládne pravice, víte. Hleďte, kdyby něco se šustlo, vzala byste mě do krabice.
2: No, tak vy byste měl zájem.
4: No, kdyby se šustlo, víte.
2: No, to víte, já bych vás tam vzala ráda.
4: No, tak
2: co
4: děkuju.
2: Pak o to, ale vy byste se mi musel v krabici přezout.
4: Ani já jsem přezutej permanentně, ne? Já ten palec oblíknu akorát bačkoli a penál.
2: Jo, a taky byste na mě musel přepsat svoji kuponovou knížku. Ono co, kdyby se s ním něco stalo,
4: no,
2: že jo?
4: Není baba nějaká hamižná. Jediný akcie od státu a ona by mi to zabavila. Teda, paní, já vám něco řeknu, vám nedám nic. Toto radši svěřím tomu koženkovýmu Harvardovi, víte? Co si teď léčí v cizině tu chřipku Wallis. Vaší krabici já se vyhnu obloukem.
2: No, to se i klidně vyhněte. On vás tam taky nikdo nezval, víte? No. Vy jste se tam spal sám.
4: To je zajímavý, baba proradná.
2: No.
4: Kdo tady se mnou flitoval od začátku?
2: Prosím vás.
4: Kdo říkal, že mám přístroj?
2: Jo.
4: Hambářko ve vašem věku?
2: O, nechte si
4: Půj
2: to.
4: Půjte, byl bábo.
2: Hleďte se, nechte si to, jo. A když si chcete namlouvat, tak aspoň máte vědět, jak se to říká. Neříká se fritoval, ale filtroval.
4: Hleďte se, paní, já nemusím s nějakou bábou zahálet v krabici.
2: No to ne.
4: Já můžu jít do lázní a válet se tam s dětkama v báně.
2: No.
0: Co? S dětkama v báně?
4: No jo, pozor na srdíčko, aby tě nekleplá, dětku. Ne s děvkama, já nejsem krampol. S dětkama, báně, já si tam ráchám pohybový ústroj, mě to dělá dobře na palec.
0: Pane, na to pozor, abyste jim tam neusnul.
4: Tak tam usnu, já tam můžu i omdlit, to je moje to báno.
0: Jo, pane, usnete jim tam, stvrdnete a budou vás vysekávat jak triloby tam.
4: No, se aspoň dostanu do muzea. A ty na mě, dětku, budeš platit vstupný.
2: Já nikam nejezdím, já si vlezu do krabice, zaklapnu víko a čtu si.
4: Baba to má vyřešit. Co to je, paní? Já jsem slyšel, že Evropa blbne. Ale to už je fronta takhle blízko.
2: Ne, to tady ten chlap má záchvat.
4: Jo. Aha, děda Meles posledního. Podívejte na něj. To bude asi změněna počasí. Tam mě budou bolet zase kolena.
0: Nejlepší koleno je s křenem.
4: Ale ne vepřový koleno, dětku. Moje koleno. Dědek sotva chodí, ale furt myslí na žrádlo. Češka mi blbne. Ta zda zažádá o slovenský občanství. Teda, paní, to přeháníte, ne? Já tady čichám ty vůně, ona to vystaví na stůl.
2: No.
4: Teda já tu, tuhle babu já nesnáším.
2: Ale to se nechci to, jo. Starejte se o sebe, je to...
4: Ale když už nakupujte v kontejner shopu, tak to nenoste na poštu.
2: Ale to se víte,
4: co. Domů, já jsem půl zítra. A mám stejně žízeň.
0: Žízeň?
4: No.
0: Pane, na to pozor, to by mohla být cukrovka.
4: Cože?
0: Cukrovka!
4: Dej nám pokoj, agitátore, na žádnou brigádu nejdu.
6: Rádio Jich Cymbálka. Cymbálka.
7: Co se týče auta, tím jsem pořád někde. To mám i já takového šoféra svýho, který se mnou jezdí, kamarád je to, jo, jmenuje se Pavel, je strašně šikovný, příjemný člověk, jo, ale on netrefí teda, ale ani omylem. On má sježděnou celou republiku, jednu i druhou křížem krážem, ale my vždycky, já usnu, jo, pravidelně, jak jsem říkal, v autě usnu, probudím se, říkám, kde jsme, Pavle? Nevím. A říká, teď máme za hodinu představení. A říkám, já vím, no já už koukám do mapy, nevím vůbec, kde jsme. A říkám, no to je strašný. Je, ale zase jsme viděli. To zase Jindra, to je druhý šofér, který se mnou jezdí na Moravě, ten je výborný, to je takový pohodový člověk, který už teďka z takového roztržitého kluka vyrostl v seriózního člověka, který se tváří jako manažer absolutních hvězd, čili on má dojem, že jede s Michaelem Jacksonem trošku, jo. Podle toho se tak jako chová, když někam přijde, tak má, dělá uličku a tady má ten šlauch od toho telefonu v tom uchu takhle, jo, a teď všude furt telefonuje a někam furt něco vysílá, dává pokyny a jo. Je to takový, já mám úplně pocit takový, jako že mám bodyguarda a všecko, jo, kolem mě. Přitom do něho, kdyby někdo křápnul, tak lehne, jo, ale on dělá ten dojem, že nekřápne do něj nikdo prostě, no. Pak mám ještě jednoho, který se mnou jezdí, to je Martin, a ten zase absolutně všecko stihne, všude trefí, je v pohodě, akorát mě to vždycky stojí strašných peněz, protože on vždycky něco takového vymyslí, že se to nedá nijak jinak, než tam jít prostě, a je to strašně finančně většinou náročný, to, co on vymyslí, no, ale... A taky furt telefonuje, furt mu někdo volá, furt něco zařizuje. No, je to úžasný. A pak poslední takový šofér, který se mnou jezdí, ty se urazí, když řeknu šofér, to není šofér, to je můj kamarád, že je Karel Wagner, všichni ho znáte, ještě od Hanky Zagorový, že jo. Karel Wagner má tu smůlu, když se mnou vyjede, tak je nejhorší počasí na světě. My jsme jeli jednou do Znojma, byla sněhová vánice a metelice takového kalibru, že my jsme neviděli ne na metr, ale na 20 cm. Před náma padaly trakaře, doslova a do písmene, jo. To bylo neuvěřitelné, jak to bylo neprůhledné, to bílo. A on nadával, teď já jsem říkal, prosím tě, Karle, šlápni na to, už pomalu prošvíháváme, představí. On říkal, seš normální, se podívej, všude v příkopech jsou převrácený auta a ty na to chceš šlapat. Říkám, právě, tam už se do těch příkopů nevejdeme. On furt nechtěl, měl strach. A teď jsme přijeli teda se zpožděním asi 3/4 hodiny, to jsme jim volali už tam, že jedeme pozdě, že tam dorazíme pozdě. Přijeli jsme tam a když jsme přijeli k tomu Znojemskému divadlu, tam stáli lidi a pokuřovali před tím divadlem, věděli, že máme zpoždění, tak chlap se podíval, viděl toho Karla, jak leze z auta, říká, je to dobrý, už je tady, vidím jeho šoféra. Celou sezonu se pohybuju mezi lidma a je to dobře. A já se pohybuju mezi lidma rád. Ale samozřejmě pak logicky na konci sezony hledáte nějaké místo, kde lidi nejsou. A nejlépe, kde nejsou lidi, kteří mluví česky. V loni jsme si říkali, všichni lítají na jih, poletíme na sever. Letěli jsme do Norska a vystoupili jsme v Oslo z letadla. A první paní, která nás potkala, říká, dobrý den, jak se vám tady líbí? Kam ježišmar. Tak jsme nasedli do dalšího letadla, letěli jsme do Bergenu, ještě severněji, procházeli jsme se po náměstí, najednou jel autobus a ozvalo se Friedek Mistek, zdraví pana Donutila. Pak projela Karvina, Poruba a Havířov. Já jsem sedl do lodi a odjeli jsme do fjordu a tam už nikdo nebyl. Je to někdy těžký, no. Taky letos teda jsme letěli na jih, jsme byli na Krétě. Tam chvilku jsme byli dole úplně na jihu v takové rybářské vesničce, kde nikdo nebyl. Žádný turista, klid tam byl. Kousek do Líbie, jo, co by šutrem dohodil, taky jsme házeli denně, jo. To si říkal, co kdyby? No. To kdyby ho trefil, jo. Ale tam bylo nádherně, byla tam 112-letá paní, to jsem poprvé v životě viděl, měla 86-letou dceru starší a 79-letou mladší, teď ona je chodila uspávat každý večer. Nádherně vždycky uložila tu starší a zpívala Ali nechta sa zmutěr na mifismo a na chronismo zdavtěr jamu nasupo. Zavřela dveře a šla tu mladší dceru. Anna nemyslí stavtěr jamu a chana nebyla cestu měrými. A my jsme pak zpívali Moravský lidový, pač už ji neměl kdo zaspívat. Ale bylo to krásný až do doby, kdy přijeli 4 Němci. To byly teda 2 Němci a 2 Němkyně, jo? Protože tam ona ta baba jedna, oni ti Němci jsou takový, že můžou všechno. A ona ta jedna, ona měla tak 219 kg odhadem, jo. Ale hned šla do naha, jo. Já si říkal, no tohle, teď ten náš malej se na to díval, říkal, tatínku, to je strašný. A on to pozná, jo. Já jsem říkal, je. Tam strašný, to je tam taky, tam byla plážička, nás, tam když bylo narváno na té pláži, nás tam bylo 9, jo. Teď už nás bylo 13, ale o to by nebylo, ale na té pláži na konci byly hory a za ty hory každý večer zapadalo romantické slunce. Od té doby, co baba přijela, to zapadalo dřív. A já jsem z toho byl nešťastný. Já jsem potom říkal, pojď Martin, jdeme. Šel jsem za ní, říkám, paní, oblečte se. A ona říká, ne, je demokracie. A říkám, to si nějak blbě vykládáte, jaká demokracie, oblečte se, já nevidím přes vás na moře. A ona říkala, ne, já si můžu být vyslyšená, jak dlouho chci. Říkám, no to teda ne, teď mi tady denuncujete dítě, podívejte se, a Martin dělá jo. A ona říká, prosím vás, schovejte si toho, říkám, nenadávejte mu. A když chcete slyšet o té demokracii, já vám něco řeknu, tady ty kréťani, oni jsou divocí a ty policajti, oni tady mají metrový obušky, ty přijdou, ty vás zřežou, takže ani do toho Německa nedojedete. Baba oblíkla 4 hektarový plavky a už byl klid. V Kanadě, ve Spojených státech taky, to byla celá řada krásných setkání s krajany. Mě utkvěl v paměti jeden moment, takovým jsme se setkali s jedním panem profesorem, který tam žil dlouho, a ten večer jsme seděli jednou a v jeho nádherném domě, okolo toho domu byl nádherný pozemek, golfové hřiště tam bylo, kousek odsud bylo jedno z největších jezer kanadských a bylo to nádherný prostě, kde on bydlel, a on mě najednou říká, Mirku, představte si, víte, co se mi teď povedlo. A říkám, nevím, co. Představte, já to stále nemohu zpamatovat. Já jsem získal garsonku v Butovicích. Já jsem na něj koukal, já jsem říkal, jestli on si ze mě dělá srandu. Říkám, a co jako? Říkám, já tam budu bydlet, teď si představte, budu stát na tom balkóně a teď se budu dívat na tu Prahu, která je odsud vidět celá a teď se to prostě všechno rozsvítí, to je úžasný pole. Do divadla budu mostit, kam budu. Říkám, že to můžete tady taky, ne? Snad probovat, to není takový problém. A tady hraje furt ty stejný blbosti, než stejný, ale tam až budu v té Praze, to bude taková nádhera. A budu v Butovicích, představte se. Tak si říkal, kdo se vám tady o ten obrovský komplex bude starat? A jsou správci na to, ale ty Butovice už. Každý máme jiný prostě sny, no.

Já jsem třeba letěl do Ostravy a to bylo takový malinkatý letadílko, že jsem vůbec netušil, že takový letadílko linkový vůbec může existovat. A když jsem nastupoval, tak ta letuška, která tam stála ostravská a žvíkala žvíkačku, tak mě trhala tu palubní jízdenku a říkala mě, tož dneska jste si teda vybral den. A říkám, proč? Tož to letadlo a to počasí. A říkám, něco s letadlem? Tož mi to nesmíme tím pasažírům tak říkat. Však uvidíte. Jestli teda uvidíte. Já jsem měl takový strach, já jsem do toho letadla vstupoval po těch schůdečičkách, do toho malinkého letadílečka, když jsem tam vešel doleva, jsem se podíval, 4 židle tam byly, doprava 4 židle. Nikdy jsem tak malý letadlo neviděl, opravdu ne. A ani takový uspořádání sedadel. Na opěradle každého toho sedadla byla taková kapsa a v té kapse byla otevřená Coca-Cola, aby jsme asi měli jako radost. A to sedadlo se nedalo sklopit a přede mě si sedl takový ostravský medvěd, který nebral v potaz to, že se to nedá sklopit, a sklopil. A mě ta Coca-Cola hrkla do kalhot. Já jsem měl sebou jedny, od té doby vozím minimálně 3. A pak už to bylo veselý, ten zbytek toho letu, protože zbytek toho letu mě ta letuška sušila. A to zase jako pasažer takového letu si můžete vybrat, kde jste ještě vlhčí. Já mám štěstí na ty lidi z té severní Moravy. Tam taky nastoupil chlap do letadla, říká, pane Donutil, já se vám divím, že sebou vezete manželku. Já říkám, proč? Tož já vám něco řeknu, bez manželky, to je dovolená jak víno. Dovolená jak víno. Jedu do Izraela, tam jsou pěkné baby, pěkné hotely, pěkné moře, pěkné památky, rozumíte, do toho pěkná baba, víte, jak já si užiju. Já říkám, já se taky užiju, já mám manželku pěknou, starostlivou. No právě, rozumíte, ta se vám bude do toho montovat, nic toho nebudete mít. Vyhoďte ji, dokud je čas. Moje žena stála opodál, říká, nechci si těch keců, pane, starejte se o svou manželku. No vidíte, a už mě buzeruje. A to jsem jenom já. To potom přijdete na řadu vy a vzpomeňte si na mě ke koncu pobytu. Budete říkat, ten chlap měl pravdu, kdybych tu byl bez manželky, dovolená jak víno.

Nejvíc jsme toho nacestovali autobusem. My jsme s tím provázkem vlastně sjezdili tisíce a tisíce kilometrů autobusem. Pamatuju si přímo zřetelně, jak jsme jednou na celnici, to jsme projížděli někam do NDR a dál, tak jsme tam stáli jako na ty celnici a tam jela výprava nějakých ostravských horníků, kteří jeli za rekreací někam. A ten průvodce seděl na tom prvním sedadle a říkal jim, tože já bych vám chtěl říct jedno, ty celníci, to jsou normální lidi, tak jako vy, jako já. Oni nemusí mít vždycky náladu na to, aby se oni bavili. To znamená, chlapi, vy se teď nebudete smát. My budeme sedět takzvaně zaražení, bo to nemá smysl, aby jsme těch celníků naštvali. Jak jich naštveme, oni nám přijdu i na to, co nevezeme. Nemá smysl je zbytečně rozčilovat. Čili seďte normálně zaražení, jak vidle v hnoju. Nehýbajte se, dívajte se před sebe a to je jediná cesta, jak se přes ty hranice tam i potom naspět dostat. Já jsem si tohleto zapamatoval a kdykoliv my jsme potom přejížděli hranice, tak já jsem dělal průvodce a dělal jsem tohle chlapa a hlásil jsem tyhle ty pokyny a instrukce a všichni jsme se podle toho chovali a seděli jsme jako zaražený vidle v hnoji a oni nás vždycky pustili. Ale musím říct, že jako ve spoustě věcí nám pomohl Franta Kocourek, o kterým já strašně rád povídám, protože na něho hrozně rád vzpomínám a musím říct, že nás dostal ze spousty šlamastik, protože jako on vždycky ještě než nám stačili otevřít kufr, tak on ty celníky tak zblbnul, jo. A tam vykládal jim takový voloviny. On říkal, co tady hoši děláte? Chodíte za babama tady jako na hranicách? Jako jo. Ne, mě by to zajímalo, kde to tady děláte, v mlází nebo je táhnete do domečka? Víš, já vás tak pozoruju, dověří tak jsou nějaký babí vůbec, jo, to by mě zajímalo. A oni už s ním vedli řeč a říkali, to víš, že jsou, jsem v koní. A prosím, že nechci, a jak starý člověče, a odkud to vedete, jo? Chodíte na zábavy, jo? Trsáte radši jazz, nebo co máte radši, jako jo? Chodíte tak jenom postocháte dechovčičku, když tak bychom vám něco dovězli a tak, kluci, to je panečku, s váma je povykládání, já jsem si v životě tak nevykládal. A furt se dívali, jestli už máme všecko, prostě už to je nabalený, všechny už to máme zpátky, jak jsme to měli, tak řekl, no nic, hoši, nemáme čas, mějte se, příště až pojedeme, tak se zastavíme, to bude... Čau, kluci, a pořádně si to tady užijte s těma babama. My jsme nasedli, odjeli jsme a bylo zachráněno, jo. Ale nebýt toho Franty, tak jsme mnohdy měli velký potíže, to je pravda. Taky, když už toho Frantu vzpomínám, tak musím vzpomínout na to, jak jsme jednou přijeli do Itálie a oni nám vykradli autobus. Komplet. Po příjezdu, hned nám to vykradli. Franta říká, ty, podívej se, Miro, uděláme jednu věc. Oni vykradli autobus nám, my ukradneme něco jim. To je jediná možná pomsta. Říkám, ale ty zloděje Franto neznáš, já byl naivní v tomhle, jo. Říká, pojď si, zloději jsou všichni, jo. Musíš si to pomenovat tak, že zloději jsou všichni. Na každého, na kterého si tady podíváš, který jde kolem, rozumíš, to může být eventuální zloděj, čili my jdeme a krademe, jo. Já říkám, Franto, já na to nemám, já to neumím, já jsem v životě nic neukradl, tak se to naučíš, já jsem taky nikdy nic neukradl, pojď si, ale zloděj a okradu s radostí, jo. Přišli jsme na trh, on uměl perfektně italsky, on se dal do řeči s prodavačem, který prodával džíny. On se ho začal vyptávat, jako, že co tady máš, a jaký džíny a tohleto. A teď mě říkal, ber tam čtvery, potřebuju pro šéfa z uhelných skladů, jo? Pro manželku, pro děcka, jo? Čili tam čtvery džíny, tam lupni do tašky, já se zatím s ním budu bavit. Jo? Takže jak si máš, chlapče, to víš, a ten tam, ale to víš, no tak žiju, tak z ruky do huby, a to já taky tam u nás, Franta, víš, my se máme zrovna tak, máš už tam ty džíny? Říkám, ne, nemám, jako, jsi blbej, tak to ber, člověče, kdo tady má tvrdnost s tím do děcka. On je hrozně nezábavný, rozumíš, asi. No a tak co, keku za jako stai vos succede per forza rimane le chiedi sornato si riesco a nemorarmi vendichero questo oltre raggio con la gelosia sa che tutto finisce per Guaresi soltanto la morte de... tak máš tam ty džiny, říkám, nemám, ti viaci na kopu neblbni, promiň prosím tě, řekl mu promiň prosím tě tomu prodavačovi a narval si tam sám troje džiny. Ten prodavač už byl tak blblej normálně, řekl, nic se nestalo, my jsme odešli, mu to došlo asi za 3 hodiny.

Jednou v Německu titulní strany všech novin patřily takové situaci, která se tam stala. Tam je vždycky takový jeden den v týdnu, kdy lidé vynesou z domu všecko, co doma nepotřebují. To znamená trouby a ledničky a mrazničky a mikrovlnky a televizory. A jeden čas tam Češi proto jezdili. A teď tam byly takový tetiny, tam jeli na zájezd, jo, a udělali si čurpauzu a objevili tam mikrovlnku, jo. A říkali, pojď se, a ona je funkční, bliká. A tak ji naložili a odvezli. A asi po 5 kilometrech předjeli před ten autobus němečtí policajti a báby zatkli, pač oni jim odvezli radar.

Byl jsem ve Francii na mistrovství světa, tam jsem zažil úžasný zážitek. Já jsem šel, představte si, ve městě, který se jmenuje Montpellier, šel jsem po ulici a tam seděl dědek a pil pastis v hospodě. A já se tak na něj dívám, říkám, Herko, to je chlap, já ho znám od někud, ale nevím odkud. A pak mě to docvaklo. To byl monsieur Michel Galabru, ten, co hraje velitele četníku ze Saint-Tropez, z Louis de Finesse. Říkám, to snad není pravda. Tak jsem šel k němu a teď mě to nedal. Já jsem říkal, já musím aspoň pozdravit. Říkám, bonjour, monsieur Galabru. A on, bonjour, tam seděl sám, jo, byl pocintaný od toho pastisu a to takové. To dla mě přišlo neskutečně, se s ním vidím, jo. A on řekl, asi je vůbec, kdy vůbec vůbec, tak jsem si sedl vedle něj a představil jsem se, řekl jsem herec, oh, vous êtes acteur, oh, très bien, comment s'appelle, říkám Miroslav, a on říkal, Miroslav, asi jo. Tak jsme si začali vyprávět a já jsem říkal, že je to báječně a že ho tady máme všichni rádi a kolem chodili lidi a klepali mu na rameno a podepisoval se a on říkal, co děláte dneska večer a víš, co budeme si týkat, já jsem Michel, ty seš Miroslav, tak si budeme týkat, říkám, to nejde, ale co by to nešlo, tak jsme si začali týkat s Michelem, 72letým fenomenálním, pro mě skvělým hercem a on říká, večer tady hraju divadlo, říkám, to je skvělý, tak já se přijdu podívat, jestli můžu, mám dneska večer volno, přijď, říkám, kde to je, to bys nenašel, kde bydlíš, říkám, v tomhle hotelu, já pro tebe přijedu v 8:30, no. V 8:30 tam byl přistavený s autem, sedli jsme do auta, přijeli jsme tam, on všem řekl, La place pour monsieur Miroslav, oni mi dělali koridory, já jsem chodil... To se ukláněl na všechny strany. Ten ředitel toho festivalu, to byl festival Théâtre au Jardin v zahradách, krásný léto bylo, tam hráli divadlo a on se mě ptal, ten ředitel toho festivalu, kolik let se znáte s mistrem? A říkám, asi 30 minut. A on říká, to není pravda, říkám, asi to taky myslím. A po představení mě představil manželku, která obdivuje Čechy a český hudební skladatele a je operní pěvkyně. A pak jsme šli na večeři a po večeři jsme dlouho ještě seděli a on říkal, přijeď na dovolenou a to. No já jsem, můžu vám říct jednu věc, abych tuhle tu kapitolku uzavřel. Vlastně kdykoliv jsem se setkal s nějakou hvězdou, tak vždycky světově proslulou, tak vždycky jsem měl dojem, že jsou to naprosto obyčejní a skromní lidi. Když jsem se na filmovém festivalu v Karlových Varech, abychom necestovali daleko, potkal s Michaelem Douglasem, což je sacramentsky proslulá světová superhvězda, tak jsme si sedli a povídali jsme o kdečem a on mě řekl, zítra jedu do Prahy. A říkám, já taky. On říká, tady mám letadlo. A říkám, tady mám auto. A on říká, tak půjdeme na večeři zítra. Já jsem si myslel, že to tak jenom, aby řeč nestála. A on přiletěl do Prahy, zavolal a šli jsme na večeři do malostranské restaurace. Tak jsme tam seděli, večeřeli jsme, dívali jsme se na ty malostranské střechy. On říkal, všechno v té Americe máme, čověče, ale tenhle pohled bych koupil. Já říkám, ten zůstane tady, Michael. A jedli jsme, jo? A jak tak jíme, tak najednou se zvedla paní, a nastala sláva po Česku, jak já tomu říkám. Přišla k nám, uklonila se, říká, promiňte, prosím vás, pane ředitele, že ruším a já, nezlobte se, jenom tak jako, že obtěžuju, nemohl byste se mi podepsat? Já jsem prostě vyrostl, já jsem se podepsal před tím Douglasem na to, že na ten papír a Michael si zdvořile osušil brouskem rty a vzal tušku a ta paní odešla. On nedal na sobě nic znát a jedli jsme dál a přišla druhá, třetí, čtvrtá a pátá a všichni si mě nechali podepsat a jeho si nikdo nevšiml, což bylo logicky, pač koho by napadlo, že tahle superstar sedí na malý straně, vedle donutila. Říká, někdo tam sedí, no bože, no, ale jako to bylo neuvěřitelné a já jsem se furt podepisoval a on ne. A on mě říká, jsi tady člověče slavný. A říkám, nestěžuju si. A on který do té doby dělal, že tam není, tak najednou se začal tak jako zviditelňovat prostě. Začal mávat rukama, přehazovat nohy a teď šel takovej Holanďan z toalety a teď ho uviděl a zůstal na něm úplně viset. Teď mu to v té holandské makovici šrotovalo a říká, excuse me, are you Mr. Michael Douglas? A on s takovým zadostí učiněním řekl, yes, I am. Ten moment nastala sláva světová, protože všichni ti, co tam seděli a do té doby jenom tak jedli a občas si za mnou přišli pro podpis, se najednou zvedli, dostali šílený výraz v obličeji, rozběhli se a zadupali ho do země. Já jsem po něm dojedl večeři a šel jsem domů, protože
už jsem tam neměl co pohledávat.

Tady je to jinak, protože tady, když v Praze probíhal všesokolský sled, tak já jsem vstoupil do vagonu metra, kde jela skladba Ženy a život. Byly holky čtyřicítky, tam měly kužele a teď... Já jsem tam vstoupil a ta jedna říká, podívejte se, kdo nastoupil. Teď se to zavřelo, jo, a já to 18krát s těma holkama jel z konečný na konečnou. A ten průvodčí vždycky na ty konečně přišel a říká, nechcete si už mi vstoupit, jo. A já jsem říkal, já bych šel, ale oni asi nechtějí. A oni říkali, ne, on ještě neviděl tohle.

předvedli celou tu skladbu, já jsem to znal nazpaměť, jo. To je sláva po Česku, no. Já jsem jednou byl, to jsem jenom přihlížel, jsme byli na soustředění s divadlem a tam byli lovci, šli na kachny na rybník a já jsem říkal, že bych taky šel se s nima podívat. A oni říkali, že co my nastřílíme kachen, to počkej. Ani jednu netrefili, asi proto, že jsem tam byl já, no. Protože já, že jsem jednou seděl na posedu s mým kamarádem, myslivcem, a on měl vyhlídnutýho srnce a říkal, že ho musí trefit, oni mají nějaký normy, nebo to asi podle toho, jak je který vyspělý, jak je míň, který tam dělá větší rutiku a tak. No a tenhle ten teda, on přišel teda nádherně na dostřel, se nám objevil, že jo. Teď já jsem čekal, ještě jsem mu pošeptal, trefíš ho na komoru, že jo, na tom posedu. A on, kam jinam? To je otázka asi jako když se v Americe zeptáte, jestli to auto má katalyzátor. Jo? Když se myslivce zeptáte, jestli ho trefí na komoru. A on teda zamířil, jo, a mi to ukázal, teď to bylo... To byla rána, normálně to vzalo to žito, co tam bylo, jo. Udělalo to, vydláždilo to cestu tím žitem a kolem toho srnce to tak jako proletilo, ten srnce se takhle otočil a udělal a zmizel v tom lese. A to se mi ještě nestalo, abych netrefil srnce na takovouhle vzdálenost. A říkám, viď, a to asi nebylo na komoru, že? Ten mě neměl rád. Už mě taky nikdy nevzal. Jednou byli u jednoho pana hraběte, kterého nebudu jmenovat, víte, pane hrabě, já ho mám moc rád, no, pan hrabě Kinský to byl, no, ale on je to úžasný člověk, já ho strašně miluju, to je noblesní důstojný pán, který měří téměř 2 metry, nebo je má, já nevím, ono to u něj není podstatný, kdyby měl 1,50 m, je úžasný, ale já jsem nikdy na lovu nebyl, ale on mě pozval na poslední leč a tak jsme tam jeli a oni měli takovou tendenci něco nám ulovit, jo. Opravdu všichni si přáli něco ulovit, ale jak na potvoru ten den nebyl zajíc, nebyla vysoká, nebylo nic, jo. A tak jsme s těma myslivcema chodili tím lesem a můj kamarád Petr Vítek z Austrálie, který tam tenkrát byl zároveň se mnou, tak měl na sobě takový australský kabát, který on tady prodává, ty australský kabáty, takový, který jsou noblesní, ale zároveň trošku vypadal jako jelen, takže a parohy měl tou dobou taky. Takže to každou chvilku hrozilo, že do něj někdo našije prostě, až to byl jediný živej terč, který se v té leči pohyboval, jo. Ale my jsme se tak jako pohybovali z té leči a teď furt nic a on říkali, hrko, vždycky tady tolik zvěře a dneska nic a to, a když už to teda končilo, už viděli, že nic nebude, tak konečně se ozvalo a střeli a rány a přištěkali a teď to daleko od nás teda, jo. Říkali, se k nám donesla zpráva, kanec, je tam kanec, jo. Tak my jsme měli radost, že jim to podařilo ulovit. A pak jsme tam přišli, oni to měli nádherně těma větvičkama obložený a ten kanec tam byl, jako my jsme tam smekali ty klobouky a dělali jsme obřady a oni furt všichni měli takový oči sklopený a já jsem říkal, že nemají větší radost, jo. Já když něco ulovím, tak mám takovou radost a oni měli takovou menší radost, jo. A až jsme tam potom za rok se s těma chlapama v hospodě potkali, tak mě přiznali, že ho přivedli z mrazáku kvůli... Na těch lodičkách víceméně já spíš jezdím na ryby a pamatuju si na jednu krásnou výjížďku, když jsme na Dalešický přehradě s mým přítelem Pavlem Ambrožem jeli chytat ryby a oni nám půjčili kánoji. Já jsem v tom nikdy nejel. Já jsem si říkal, no tak kánoje, no co to může být, no prostě tak. A to ještě ten Pavel, který v tom taky nikdy nejel, tak ten, že to je, on je podnikatel, jo, on nebude jezdit v kánoji, jo. A přesto teda jsme se oba vyslekli, což už samo o sobě bylo impozantní, a sedli jsme si do ty kánoje a on říkal, já tam s tebou nebudu sedět celou tu dobu na těch rybách. Já se budu projíždět po přehradě, jo. To jsem se musel smát téhle větě o něco později, protože jsme vyrazili od břehu, naše ženy seděli na břehu a dívali se tak za námi, jak vyplouváme, a my jsme urazili normálním způsobem asi tak 6 metrů a pak jsme se neustále točili dokola. Já jsem mu říkal, vole, nezabírej, jo.
to musím vzadu srovnat já, jo, a on ne, on furt měl pocit, že zabírat musí, tak zabíral, já jsem zabíral taky, teď já jsem přehazoval tu veslo zleva doprava, a my furt dělali ty vrtulky takhle na to, nás si všichni fotili, filmovali, jo, to byli, tam měli Vánoce lidi ten den prostě na, to, na té Dalešické přehradě, a já jsem si vzpomněl na tu větu, jak on říká, tam s tebou nebudu, já se budu projíždět po přehradě, jo. Tak jsem mu říkal, Pavle, tak mě tam aspoň zavez a pak se projíždě. Říkal, doplaveme tam.

Vás jsme v takový jako pohodě, ale František je úžasný kamarád a proto dneska chci trošku pomluvit, protože nikoho jiného bych si nedovolil, jenom svého nejlepšího kamaráda. Ale fakt je, že my když třeba z těch ryb odjíždíme, tak on mě baterkou, až odjíždíme za tmy, on na mě posvítí a zkontroluje mě, jestli, jak říká brněnský von, jestli nemám špidavou prdel, abych mu nezašpinil sedadlo třeba. Protože já se mně se jednou povedlo, že jsem seděl normálně na trávě a tam byly takový ty bobulky, jak my tomu v Brně říkáme kudly babky. A já jsem mu to zanesl normálně do toho auta a on to potom týden z toho pucoval, jo. A tak on mě teď osvicuje furt, jo. A ten Pepa, když jsme náhodou u něj, tak on vždycky, že my mu děláme takový divadlo, že teď on tam na mě svítí a takhle. Projíždí mě všude možně tou baterkou, jako a říká, a co to furt děláte? A říká, a to já ho musím tak různě zkontrolovat, jako to on má na sobě kudly babky. To má na sobě? Ano, tomu ty nebudeš, no nerozumím. Aby mě to nezasvinil, víš, a takovýhle. Tam má taky Franta různý úlovky, že jo, třeba my jsme jednou jsme seděli a on tam měl nahozeno na candáta ve tmě a teď se ozval ten jeho bzučák, protože on má všechno na bzučáky, že jo, to je, má úžasně anglický a americký bzučáky a všechno má skvělý a najednou to udělalo jak to bzučelo a jelo to, tak my jsme k tomu hrnali, až to signalizovalo záběr, on chytil jelena tam. Jelen, on se šel napít. On se šel napít, on chudák nevěděl, že tam Franta má udici. S bzučákem, jo. Tak se mu zamotal do té šňury a šel tou vodou a to bylo po trrrr, to byl záběr Franta. Ty uličuji, to bude klacek neuvěřitelný, člověče, to musíme vytáhnout, tohle, to počkej, kde to je, víš, kam směřuje ta šňura? Já říkám, Franto, klesu. Jak to možný? Tak ty možný, že směřuje k lesu, jo, ty to má směřovat do vody, já říkám, já nevím, jo. A pak v dálce vidíme ty parohy a...

Já si pamatuju na jeden takový svůj výrazný skok přes plot. To bylo, když já jsem se svou budoucí ženou se jel představit své budoucí tchýni a svému budoucímu tchánovi na svou budoucí chatu, tak jsme tam přijeli a oni tam měli plot, že my ho tam máme do dneška teda. A já jsem přišel k té brance a říkal jsem si, nevejdeš přece jen tak brankou. Předvedeš se, jo? To si nikdy neříkejte tohle. Když vám o něco půjde, nikdy si neříkejte takovouhle blbost. Já jsem samozřejmě chtěl udělat takový ten roznožkový přeskok, jo? Což normálně běžně dělávám. A nevěděl jsem, že ten plutek, že má rozkvět 40 cm vlevo a 40 cm vpravo. Já jsem nasadil ručičku, naskočil jsem a zůstal jsem zapíchnutý. Teď jsem to měl přesně uprostřed ten plot, obě nohy 5 cm nad zemí a jenom jsem vyvažoval, jo. A ten tchán s tou tchýní, ty stáli na zápraží a dívali se na mě. Jako teď jim putovalo tou hlavou, má to ta holka vůbec zapotřebí? A pak teda tchán pochopil, co asi tak pociťuju, jo. Až jenom chlap to může pochopit. A přišel ke mně a podal mě ruku a zachránil mě a stali jsme se kamarády, ale od té doby přes plot neskáču. I když teda vlastně, to bych kecal, my jsme jednou ještě přes ten plot šli, to bylo s Karlem Wagnerem, on za mnou přijel na návštěvu se svým malým synkem a druhý synek, teda můj, řekl, tati, že ten plot nepřeskočí. Říkám, ne, Martinku, já už jsem ho jednou přeskakoval. A on říkal, to nevadí, ještě jednou, jo? A tak já jsem říkal, tak já nevím, no, Karel, musíš, já taky musím, jo? Protože on se přidal, ten jeho taky, jo? Ty taky, tati, jo? A on říkal, to musíme, rozumíš, když nás syn o něco požádá, tak musíme přeskočit, jo? To bychom ho zklamali. Říkám, dobře, tak jsme se rozběhli, teda, rozumíte, to je zase takový motivační prvek, že my jsme se tak nabudili, jo? Že jsme přes ten plot, ne roznožkou, my jsme s rozběhem ten plot přeskočili normálně. A byli jsme šťastní celý den, až do večera jsme měli sebevědomí, jak někde tady u stropu. Jo. Dobře nám ti kluci pomohli. Jo. No, já jsem tady už o tom našem malým mluvil. On je to čiper.

0: Kluk teda, jako já, on už, když měl 4 roky, jsme přišli jednou do lékárny, tam stála fronta lidí a on se tak podíval a řekl, já blbec, že jsem si sebou nevzal hračky. A ty lidi hned dopředu a to, tak potom už měl takový nacvičený etítky, ale taky on má neuvěřitelnou schopnost, on si vždycky vybere nejkrásnější holku ve společnosti, jo. A to nevím, po kom to zdědil tohle, ale on rovnou k ní, jako my jsme byli na dovolené, a tam sedělo nás 20 a teď tam taková krásná 19letá holka a on se k ní hned vydal a říká, já ti budu chránit. A vzal jí hlavu a dal jí pod tričko. Jo. A za chvilku tu hlavu vyndal a říká, a teď budeš chránit ty mě. A ti chlapi, všichni, co tam seděli, tak udělali jenom takový... Takže on jediný to viděl, že jo? Třeba mýho dědu toho lapili, úplně jiný věci, toho lapili koně od malička, on vyrůstal na vesnici, můj děda donutil, který byl báječný vypravěč, a ten potom byl jako dragou na vojně, že jo, pak s koňma jezdil u obce. No a když jsme přišli do cirkusu, já ten cirkus miluju, pro mě to bylo prostě, to bylo něco úžasného jít do cirkusu, a ten děda seděl vedle mě, a protože ty koně miloval, tak on ty lipicány drezíroval z toho hlediště, jo, on jim dával pokyny, že jo, když oni šli nahoru, tak on je zvedal, a sešli dolů, a on vždycky a mlasknul, jo. Oni povodešli jako tak na dálku, je jako prostě jako divák, jo. Si to vychutnával s tím drezérem a představoval si, jak by to on. A stejně tak, když jsme potom měli první auto, což byla taková stará škodovinka, kterou jsme jeli po Třebíči po mém rodném městě, tak moje žena zrovna řídila, on jí řekl, prr, děvče. Zastav, tady zastavíme u starého Havelky. A on říká, tady je zákaz zastavení, to mě nezajímá, já tady s koňma stál vždycky. Vztahy utužujeme, já jsem tam byl dokonce letos na Silvestra. Musím říct, že jsem tam zažil spoustu krásných okamžiků. On tam má, vole, koně, jo, ustájený. A má tam jednoho koně, Pavel Zedníček, ten kuň se jmenuje Žolík. A on mě ho chtěl, Pavel, po půlnoci ukázat. Říká, čeče, Miro, pojď, já ti ukážu Žolíka. Žolík, člověče, to je čipera, jo? Ten ti nepostojí ani chvilku, jo? My jsme tam přišli, měl pravdu, Žolík ležel. Já jsem říkal, Pavle, buď to ten Žolík je ožralý, anebo ti keseli a umře, protože tohle já jsem nikdy neviděl. Já nevěděl, že kůň vůbec leží, jo? Já vždycky viděl koně jenom stát i v noci, jako a najednou kůň ležel. A on říká, ne, prosím tě, on si jenom tak odpočívá. A teď na něho dělal, Žolíčku, no podívej, kdo přišel, no páníček je tady s cukírkem. A vedle stál druhý kůň a ten ho furt strkal hlavou do ramene. A ten Pavel mu furt říkal, nech mě, pořád, neotravuj. Žolí, no tak to jsem já, podívej si, Pavlík přišel, vstaň ho, ukaž se nám ve celé své kráse. A přišla ta opatrovatelka, co tam byla, říká, pane Zedničku, už jste mě po druhé naštval. To je po druhé, co jste si Žolíka spletl. Žolík je ten, co do vás strká tou hlavou. A... On říká, furt mě to tady prohazujete? Čerta by se v tom vyznal. Já říkám, ty vole, tenhle ten je černý a tenhle je grošovaný. A to je jedno. Čili tam jsem zažil krásný chvilky, no Bolek mě říkal, měli maturitní sraz teď, taky jo. On to měl teď po 45 letech. Skáčeč, já jsem tam přišel, proti mě jde nějaká ženská, jo, a říká mě, ahoj Bolku, jak se máš? Já říkám, z čeho jste nás měla? Ona říká, ty vole, já jsem s tebou seděla v lavici. Já jsem vlastně byl osloven režisérem Zdenkem Syrovým, abych hrál poručíka Troníka v Černých baronech a mně se to vůbec nelíbilo. Já jsem nevěděl, proč bych to měl hrát, tam bylo 5 slov. Ta role nebyla o ničem. A mě napadlo, že jsem znal z vyprávění jednoho důstojníka Československé lidové armády, který mluvil tak, jak já těm potom mluvil a který měl ty zážitky, které já jsem tam používal. A když mi to dovolili režisér Zdenek Syrový, který už bohužel mezi námi není, a autor scénáře Švandrlík, tak mě potom teprve začal ten film zajímat. Pak jsem na tu roli přistoupil a pak jsem začal roli toho poručíka Troníka hrát. A to vzniklo podle chlapa, který skutečně existuje. Já jsem
1: On se vždycky představoval způsobem, že říkal, soudruži, já se jmenuji soudruh major Novák, chlapci mě mají rádi, výtečně mě improvizují, říkají mě šedý vlk, já šedý jsem a vlk taky. A oni mu celý leta všichni říkali Vanilka, protože jeho rodiče měli cukrárnu a on se nikdy nedočkal přes dívky šedý vlk. A já jsem to jednou řekl v Brně na představení a po představení za mnou přišel, bylo vlastně 80-letý člověk a řekl mě, dobrý večer, já jsem Vanilka. A mě to vůbec nedošlo, já jsem říkal, to je krásný jméno, gratuluju. A on, to není jméno, to je bohužel přezdívka, já jsem ten Vanilka, co se ho hrá v Černých baronech. Já jsem všechny ty věty, co vy jste tam říkal, ve skutečnosti opravdu říkal, protože já jsem byl, pane Donutil, takhle blbej.

Pak ještě mám krásnou vzpomínku na Černý barony, když jsme vycházeli z kina, z premiéry, z oficiální premiéry, tak vedle mě kráčel tehdy 92-letý noblesní hrabě Kolovrat Jindřich a se svým synem Tomášem přiletěli zrovna z Ameriky. A teď on šel a uviděl mě a říkal si, to by mohl být ten chlap z toho plátna. A tak mě říká, promiňte prosím, že jsem tak smělý, já se chci jenom otázat, jestli vy takhle šišláte od malička, nebo jestli jste to hrál. A já, abych ho potěšil, tak jsem mu řekl, ano, já takhle šišlám od malička, pane. Ty se bohužel jinak nenaučil, jo. A on se otočil ke svému synu Tomášovi a s ledovým klidem mu řekl, co jsem ti říkal, to není herec, to je debil. Jo, no, tak jo, vy se smějete, mě to moc směšný teda nepřipadne. Jsem si říkal, byť to o pár století nazpět, tak jsem tasil, jo. Jsem říkal, pane hrabě, za prvé nejsem debil, za druhé jsem herec, za třetí nešišlám. A on mě na to, on se otočil k tomu Tomášovi ještě jednou a s ledovým klidem mu řekl, I'm sorry, pravdu jsi měl tentokrát ty. A my jsme ho potom zvali do divadla a on řekl, já teď nemůžu přiletět, protože mám teď v New Yorku spoustu práce, ale já mám fax, no. A to byl rok 91 a my jsme nevěděli, co nám to chce udělat, jo. A on to pochopil, on říkal, a vy nemáte fax? My jsme říkali, my nemáme. A kde se tady prodává fax? My říkali, tady naproti Italové otevřeli takovou prodejnu. Oni to teda potom brzo zavřeli i s Italama, ale tenkrát to tam ještě bylo. A on to tam šel koupit a objednal nám to jako v hospodě. On říkal, dejte prosím dva faxy Národnímu divadlu na mě. Děkuji. Tak Národní divadlo dostalo dva faxy a jediná zpráva, která kdy přišla od hraběte Kolovrata z New Yorku, byla kašlu vám na premiéru, jsem unaven, Kolovrat.

0: Já si Věry velmi vážím, je to jedna z velmi slavných světových proslulých režisérek, které naši kinematografii obohatili o spoustu krásných snímků a doufám, že i Pasti, pasti, pastičky k ním budou patřit. A myslím si, že u té Věry, ono, to ani není tak feministické pojetí života. Ona spíš se snaží prosadit se v tom totálním mužském nadvládí. Já to chápu. Ona křičí desateronásobně proto, aby si ji vůbec někdo všimnul na tom place. Kdyby byla chlapem, tak to nemusí dělat. Ale zase na druhé straně třeba pan režisér Krejčík taky křičí a je mi s ním taky líp, než s tím, který vám řekne, běžte trošku doleva a když vám to nevyhovuje, tak běžte doprava. Tenhle ten pan režisér, ten byl v dobách své největší slávy ochoten přizabít kde kterého národního umělce. A mě to hrozně imponuje. A nedávno za mnou přišel do Národního divadla a řekl mě, vy jste o mě řekl, že jsem sežral kravatu. Já si říkám, já jsem to u vás nikdy neřekl.
1: Řekl.
0: Říkám, neřekl.
1: Je to zachyceno na radiových vlnách.
0: Říkám, na radiových vlnách nemůže být nic zachyceno, pane režisére, to odnesli ty vlny a už to nikdo neslyšel.
1: No tak to neslyšel, ale v té době, když se to vysílalo, to slyšel.
0: Říkám, já jsem nikdy o vás nic takového neřekl.
1: Tak já vám něco řeknu. Já jsem tu kravatu skutečně sežral.
0: A ukázal.

Můj vztah k žena je velmi vřelý. Já musím říct, že já si žen nesmírně vážím. Vůbec nedovedu pochopit to, že mají například v našem povolání, když se budu držet jenom jeho, stejnou dávku práce, jako máme my, a ještě potom stihnou všecko, co ženy obvykle stihnou. Pro mě je to nepochopitelný. A musím se přiznat, že jsem čas od času se přistihl při tom, že zastávám podobné názory jako pan profesor Švejcar, kterého jsem ostatně jeden čas považoval za převlečenou českou feministku. A musím říct, že jsem z jeho názory opravdu sympatizoval ve všem, protože to, co o ženách říkal pan profesor Švejcar, bylo láskyplné a zasvěcené. Žena jako mužský protipol je něco fantastického. Já osobně si nedovedu představit život bez ženy a mám pocit, že jenom málo kdy si zasloužíme takovou ženu, jakou máme. A já osobně bych tímto chtěl taky poděkovat své ženě, která je mi vším, čím mi jenom žena může být. Takže mi dovolte, abych všechno to, co jsme si tady dneska říkali, uzavřel poděkováním své vlastní ženě. Mějte se moc hezky. Naschledanou.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Hledáte program pro děti na léto?
2: Já budu chodit na příměřský malířský tábor plný tvoření, malování a zábavy do ateliéru Art Tia v Břeclavi.
1: Stačí, když děti ráno přivezete a my je odpoledne bezpečně odvezeme domů. Více informací a přihlášky na www.dimeaturciak.art.
3: Radost, smutek, hněv, strach, znechucení. Co s tebou dělají, když je opravdu cítíš? Pět primárních emocí, doplněných o překvapení, je hlavním tématem výstavy Kortizol a endorfiny v Galerii výtvarného umění v Hodoníně. Pět současných českých umělců jim dává podobu a nechává návštěvníky do nich vstoupit. Přijďte to prožít. Výstava trvá do 18. října. Více informací na www.gvuhodonin.cz.
4: Vlkošské dny vojenských tradic 2026. Tradiční vojensko-historická akce regionu je opět tady. Jedinečný střet historických vojsk, techniky i útoky válečných koní v hlavní bojové ukázce s leteckým soubojem letounu Messerschmitt Bf 109 versus P-51 Mustang přímo nad vámi. Exkluzivní premiéra průzkumného letounu Piper L-4. Dynamické ukázky jednotky speciálního vyzbrojení a mnohem více uvidíte 6. června od 10 ve Vlkoši. Tady prostě nesmíte chybět. Více info na www.militarymuseum.cz nebo na Facebooku.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Jižní Moravy.
5: Cestující v Jihomoravském kraji by měli dostávat přesnější informace o odjezdech autobusů. Dopravce totiž začal testovat propojení vozidel s elektronickými panely pomocí nové technologie. Informační panely na zastávkách díky tomu poznají, jak daleko autobusy skutečně jsou. Na displeji se nově zobrazí symboly podle vzdálenosti vozidla od zastávky. Tato technologie má v budoucnu pomoct autobusům při průjezdu křižovatkami, a to zejména ve větších městech.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
5: Na Jižní Moravě aktuálně panuje spíše oblačno, odpoledne a večer má ale dojít k projasnění oblohy. Teplotní maxima se vyšplhají na 31 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jich Cymbálka.
1: Sune přítel smutností, sunát, kde se zpívá, kdo nedělá to, co já,

0: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
1: Tam, kde jsou moje koreně, rájom tu zem nazveme. Tam, kde štíty mohutně

0: tam jsou moje koreně.
1: Kde našel jsem cit?
0: Lásku i zmierenie. Kde národ můj pradávny, no večne mladý, učil ma pokore
2: i prekonať pády.
0: Tam jsou moje koreně. Kde matkina neha a otcova múdrosť všetko zlé zaženie. Tam vo zvenách lúk i pastvín, tam spočiniem.
2: Tam moja duša zaspí.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Chcete mít bazén připravený ještě před létem? Využijte rychlé dodání a ceny materiálu, které pro vás ještě držíme při zemi. Bazény Macek a Syn Ratíškovice. Zajistíme přípravu pro usazení bazénu, včetně základové desky i zasypání. A navíc ke kompletní zakázce získáte bazénový vysavač zdarma. Kontaktujte nás ještě dnes. Bazény Macek a Syn Ratíškovice. www.macekasyn.cz.
2: Mami, mě píše jenom žlutá fixa.
3: A v práci došel toner. I toaleťák. To zas bude den.
4: Klid. Zastav se v Kampi. Škola, kancelář i drogerie. Všechno vyřešíš na jednom místě. A zaparkuješ hned u dveří.
5: Kampi Hodonín na Kapřiskách. Vše pro školu, kancelář i čistou firmu. Kampi. Nakoupíte dřív, než vám vystydne kafe.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Jižní Moravy.
6: Vědci z Mendelovy univerzity v Brně hledají nové způsoby, jak lépe zadržet vodu v krajině. Reagují tím na současné extrémní sucho, které dopadá na zemědělství i zásoby vody. Odborníci navrhují hlavně přírodě blízká opatření, například výsadbu stromů, zelené střechy nebo obnovu remízků. Projekt má pomoct státu i krajům lépe plánovat boj se suchem. Podle vědců bez včasných opatření hrozí další přehřívání měst nebo větší riziko povodní. Výsledkem mají být mapy a nástroje pro lepší hospodaření s vodou.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
6: Na Jižní Moravě aktuálně panuje spíše oblačno, odpoledne a večer má ale dojít k projasnění oblohy. Teplotní maxima se vyšplhají na 31 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Zahrádkáři Skalka vás zvou v sobotu 30. května od 14 hodin do sklepní uličky ve Skalce na Open Air Festival Víno mezi sklepy. Těšit se můžete na prezentaci místních vinařů a vinařských firem regionu i na ochutnávku vín z 27. ročníku koštu vín místních zahrádkářů. K dobrému vínu nebude chybět ani něco k zakousnutí a hudební doprovod. Odpolední atmosféru zpříjemní také harmonikář.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Hledáte program pro děti na léto?
2: Já budu chodit na příměřský malířský tábor plný tvoření, malování a zábavy do ateliéru Art Tia v Břeclavi.
1: Stačí, když děti ráno přivezete a my je odpoledne bezpečně odvezeme domů. Více informací a přihlášky na www.timeaturciak.art.
3: Radost, smutek, hněv, strach, znechucení. Co s tebou dělají, když je opravdu cítíš? Pět primárních emocí, doplněných o překvapení, je hlavním tématem výstavy Kortizol a endorfiny v Galerii výtvarného umění v Hodoníně. Pět současných českých umělců jim dává podobu a nechává návštěvníky do nich vstoupit. Přijďte to prožít. Výstava trvá do 18. října. Více informací na www.gvuhodonin.cz.
4: Vlkošské dny vojenských tradic 2026. Tradiční vojensko-historická akce regionu je opět tady. Jedinečný střet historických vojsk, techniky i útoky válečných koní v hlavní bojové ukázce s leteckým soubojem letounu Messerschmitt Bf 109 versus P-51 Mustang přímo nad vámi. Exkluzivní premiéra průzkumného letounu Piper L-4. Dynamické ukázky jednotky speciálního vyzbrojení a mnohem více uvidíte 6. června od 10. ve Vlkoši. Tady prostě nesmíte chybět. Více info na www.militarymuseum.cz nebo na Facebooku.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Břeclavska.
5: V Břeclavské poštorné finišuje druhá etapa rekonstrukce centra. Do konce května by v těchto místech měly stavební firmy dokončit své práce a celé prostranství začne sloužit veřejnosti. Ta bude mít k dispozici nové odpočinkové místo s lavičkami a zelením. Rekonstrukce se neobešla bez komplikací, bylo potřeba se vypořádat například s opravou kanalizace a nálezem studny. Tu se město nakonec rozhodlo zachovat a vodu z ní využívat pro zalévání zeleně.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
5: Na jižní Moravě aktuálně panuje spíše oblačno, odpoledne a večer má ale dojít k projasnění oblohy. Teplotní maxima se vyšplhají na 31 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Najmilejší zádaň les.
1: A keď se bude s a ty...

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Chcete mít bazén připravený ještě před létem? Využijte rychlé dodání a ceny materiálu, které pro vás ještě držíme při zemi. Bazény Macek a Syn Ratíškovice. Zajistíme přípravu pro usazení bazénu, včetně základové desky i zasypání. A navíc ke kompletní zakázce získáte bazénový vysavač zdarma. Kontaktujte nás ještě dnes. Bazény Macek a Syn Ratíškovice. www.macekasyn.cz.
2: Mami, mě píše jenom žlutá fixa.
3: A v práci došel toner. I toaleťák. To zas bude den.
4: Klid. Zastav se v Kampi. Škola, kancelář i drogerie. Všechno vyřešíš na jednom místě. A zaparkuješ hned u dveří.
5: Kampi Hodonín na Kapřiskách. Vše pro školu, kancelář i čistou firmu. Kampi. Nakoupíte dřív, než vám vystydne kafe.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Jižní Moravy.
6: Ve Vyškově pokračuje výstavba nových bytových domů v projektu Rezidence Smetanovy sady. Ta se nachází u Sportovní ulice. Dělníci teď dokončují vyšší patra budov a začali také s montáží oken. Uvnitř už vznikají příčky bytů a řemeslníci instalují rozvody vody, elektřiny nebo vzduchotechniky. Celý projekt počítá se 7 bytovými domy a celkem 298 byty. Součástí nové čtvrti budou také parkovací místa, chodníky a silnice propojující lokalitu s okolím.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
6: Na Jižní Moravě aktuálně panuje spíše oblačno, odpoledne a večer má ale dojít k projasnění oblohy. Teplotní maxima se vyšplhají na 31 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Zahrádkáři Skalka vás zvou v sobotu 30. května od 14 hodin do sklepní uličky ve Skalce na Open Air Festival Víno mezi sklepy. Těšit se můžete na prezentaci místních vinařů a vinařských firem regionu i na ochutnávku vín z 27. ročníku koštu vín místních zahrádkářů. K dobrému vínu nebude chybět ani něco k zakousnutí a hudební doprovod. Odpolední atmosféru zpříjemní také harmonikář.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Hledáte program pro děti na léto?
2: Já budu chodit na příměřský malířský tábor plný tvoření, malování a zábavy do ateliéru Art Tia v Břeclavi.
1: Stačí, když děti ráno přivezete a my je odpoledne bezpečně odvezeme domů. Více informací a přihlášky na www.timeaturciak.art.
3: Radost, smutek, hněv, strach, znechucení. Co s tebou dělají, když je opravdu cítíš? Pět primárních emocí, doplněných o překvapení, je hlavním tématem výstavy Kortizol a endorfiny v Galerii výtvarného umění v Hodoníně. Pět současných českých umělců jim dává podobu a nechává návštěvníky do nich vstoupit. Přijďte to prožít. Výstava trvá do 18. října. Více informací na www.gvuhodonin.cz.
4: Vlkošské dny vojenských tradic 2026. Tradiční vojensko-historická akce regionu je opět tady. Jedinečný střet historických vojsk, techniky i útoky válečných koní v hlavní bojové ukázce s leteckým soubojem letounu Messerschmitt Bf 109 versus P-51 Mustang přímo nad vámi. Exkluzivní premiéra průzkumného letounu Piper L-4. Dynamické ukázky jednotky speciálního vyzbrojení a mnohem více uvidíte 6. června od 10 ve Vlkoši. Tady prostě nesmíte chybět. Více info na www.militarymuseum.cz nebo na Facebooku.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Jižní Moravy.
5: Cestující v Jihomoravském kraji by měli dostávat přesnější informace o odjezdech autobusů. Dopravce totiž začal testovat propojení vozidel s elektronickými panely pomocí nové technologie. Informační panely na zastávkách díky tomu poznají, jak daleko autobusy skutečně jsou. Na displeji se nově zobrazí symboly podle vzdálenosti vozidla od zastávky. Tato technologie má v budoucnu pomoct autobusům při průjezdu křižovatkami, a to zejména ve větších městech.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
5: Na Jižní Moravě aktuálně panuje spíše oblačno, odpoledne a večer má ale dojít k projasnění oblohy. Teplotní maxima se vyšplhají na 31 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Chcete mít bazén připravený ještě před létem? Využijte rychlé dodání a ceny materiálu, které pro vás ještě držíme při zemi. Bazény Macek a Syn Ratíškovice. Zajistíme přípravu pro usazení bazénu, včetně základové desky i zasypání. A navíc ke kompletní zakázce získáte bazénový vysavač zdarma. Kontaktujte nás ještě dnes. Bazény Macek a Syn Ratíškovice. www.macekasyn.cz.
2: Mami, mě píše jenom žlutá fixa.
3: A v práci došel toner. I toaleťák. To zas bude den.
4: Klid. Zastav se v Kampi. Škola, kancelář i drogerie. Všechno vyřešíš na jednom místě. A zaparkuješ hned u dveří.
5: Kampi Hodonín na Kapřiskách. Vše pro školu, kancelář i čistou firmu. Kampi. Nakoupíte dřív, než vám vystydne kafe.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Jižní Moravy.
6: Vědci z Mendelovy univerzity v Brně hledají nové způsoby, jak lépe zadržet vodu v krajině. Reagují tím na současné extrémní sucho, které dopadá na zemědělství i zásoby vody. Odborníci navrhují hlavně přírodě blízká opatření, například výsadbu stromů, zelené střechy nebo obnovu remízků. Projekt má pomoct státu i krajům lépe plánovat boj se suchem. Podle vědců bez včasných opatření hrozí další přehřívání měst nebo větší riziko povodní. Výsledkem mají být mapy a nástroje pro lepší hospodaření s vodou.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
6: Na Jižní Moravě aktuálně panuje spíše oblačno, odpoledne a večer má ale dojít k projasnění oblohy. Teplotní maxima se vyšplhají na 31 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jihcimbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Zahrádkáři Skalka vás zvou v sobotu 30. května od 14 hodin do sklepní uličky ve Skalce na Open Air Festival Víno mezi sklepy. Těšit se můžete na prezentaci místních vinařů a vinařských firem regionu i na ochutnávku vín z 27. ročníku koštu vín místních zahrádkářů. K dobrému vínu nebude chybět ani něco k zakousnutí a hudební doprovod. Odpolední atmosféru zpříjemní také harmonikář.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jihcimbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocimbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Hledáte program pro děti na léto?
2: Já budu chodit na příměřský malířský tábor plný tvoření, malování a zábavy do ateliéru Art Tia v Břeclavi.
1: Stačí, když děti ráno přivezete a my je odpoledne bezpečně odvezeme domů. Více informací a přihlášky na www.timeaturciak.art.
3: Radost, smutek, hněv, strach, znechucení. Co s tebou dělají, když je opravdu cítíš? Pět primárních emocí, doplněných o překvapení, je hlavním tématem výstavy Kortizol a endorfiny v Galerii výtvarného umění v Hodoníně. Pět současných českých umělců jim dává podobu a nechává návštěvníky do nich vstoupit. Přijďte to prožít. Výstava trvá do 18. října. Více informací na www.gvuhodonin.cz.
4: Vlkošské dny vojenských tradic 2026. Tradiční vojensko-historická akce regionu je opět tady. Jedinečný střet historických vojsk, techniky i útoky válečných koní v hlavní bojové ukázce s leteckým soubojem letounu Messerschmitt Bf 109 versus P-51 Mustang přímo nad vámi. Exkluzivní premiéra průzkumného letounu Piper L-4. Dynamické ukázky jednotky speciálního vyzbrojení a mnohem více uvidíte 6. června od 10 ve Vlkoši. Tady prostě nesmíte chybět. Více info na www.militarymuseum.cz nebo na Facebooku.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Břeclavska.
5: V Břeclavské poštorné finišuje druhá etapa rekonstrukce centra. Do konce května by v těchto místech měly stavební firmy dokončit své práce a celé prostranství začne sloužit veřejnosti. Ta bude mít k dispozici nové odpočinkové místo s lavičkami a zelení. Rekonstrukce se neobešla bez komplikací, bylo potřeba se vypořádat například s opravou kanalizace a nálezem studny. Tu se město nakonec rozhodlo zachovat a vodu z ní využívat pro zalévání zeleně.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
5: Na jižní Moravě aktuálně panuje spíše oblačno, odpoledne a večer má ale dojít k projasnění oblohy. Teplotní maxima se vyšplhají na 31 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu Jich Cimbálka máme rádi dechovku. A pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Chcete mít bazén připravený ještě před létem? Využijte rychlé dodání a ceny materiálu, které pro vás ještě držíme při zemi. Bazény Macek a Syn Ratíškovice. Zajistíme přípravu pro usazení bazénu, včetně základové desky i zasypání. A navíc ke kompletní zakázce získáte bazénový vysavač zdarma. Kontaktujte nás ještě dnes. Bazény Macek a Syn Ratíškovice. www.macekasyn.cz.
2: Mami, mě píše jenom žlutá fixa.
3: A v práci došel toner. I toaleťák. To zas bude den.
4: Klid. Zastav se v Kampi. Škola, kancelář i drogerie. Všechno vyřešíš na jednom místě. A zaparkuješ hned u dveří.
5: Kampi Hodonín na Kapřiskách. Vše pro školu, kancelář i čistou firmu. Kampi. Nakoupíte dřív, než vám vystydne kafe.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Břeclavska.
6: Příprava obchvatu Břeclavy udělala důležitý krok kupředu. Ředitelství silnic a dálnic aktuálně získalo společné povolení, takže projektu už úředně nic nebrání. Silničáři nyní vybírají firmu, která více než 11 kilometrů dlouhou stavbu za asi 3 miliardy korun postaví. Pokud práce začnou ještě letos, mohl by být obchvat hotov v roce 2029.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
6: Dnes večer jasno, 14 až 11 stupňů k tomu. Zítra na jihu Moravy jasno, odpoledne se může na menší části kraje přechodně vytvořit drobná kupovitá oblačnost. Očekáváme až 1 na 30 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu Jich Cimbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Rádio Jihcimbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Zahrádkáři Skalka vás zvou v sobotu 30. května od 14 hodin do sklepní uličky ve Skalce na Open Air Festival Víno mezi sklepy. Těšit se můžete na prezentaci místních vinařů a vinařských firem regionu i na ochutnávku vín z 27. ročníku koštu vín místních zahrádkářů. K dobrému vínu nebude chybět ani něco k zakousnutí a hudební doprovod. Odpolední atmosféru zpříjemní také harmonikář. 71. ročník tradičních národopisných slavností Podluží v písni a tanci se uskuteční v Trnonicích ve dnech 5. až 7. června. Tento významný folklorní festival, jeden z nejstarších v regionu, nabídne bohatý program plný lidové hudby, tance, krojů, přehlídku řemesel a ochutnávky místních vín. Nebudou chybět ani soutěže ve zpěvu, tanci a ostárka Podluží. Podrobný program a další informace najdete na www.tvrdonice.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jihcimbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocimbalka.cz.

Lisa cestama pěsnička kotůla, dešuhaj s dívčatem hájem sa potůla. Bývají veselé, muziky hodové, v malovaných bůdách víno rubínové. To je kraj bohatý na lásku, na ludzí. Tam ťa pěkné dzívča hubičku prebudzí. Je tam jak v pohádce od našej mamičky, kde kráčáš dzedzinou do našej uličky. Je to jak voňavé prečňama obilé na našem zále.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Hledáte program pro děti na léto?
2: Já budu chodit na příměřský malířský tábor plný tvoření, malování a zábavy do ateliéru Art Tia v Břeclavi.
1: Stačí, když děti ráno přivezete a my je odpoledne bezpečně odvezeme domů. Více informací a přihlášky na www.timeaturciak.art.
3: Radost, smutek, hněv, strach, znechucení. Co s tebou dělají, když je opravdu cítíš? Pět primárních emocí, doplněných o překvapení, je hlavním tématem výstavy Kortizol a endorfiny v Galerii výtvarného umění v Hodoníně. Pět současných českých umělců jim dává podobu a nechává návštěvníky do nich vstoupit. Přijďte to prožít. Výstava trvá do 18. října. Více informací na www.gvuhodonin.cz.
4: Vlkošské dny vojenských tradic 2026. Tradiční vojensko-historická akce regionu je opět tady. Jedinečný střet historických vojsk, techniky i útoky válečných koní v hlavní bojové ukázce s leteckým soubojem letounu Messerschmitt Bf 109 versus P-51 Mustang přímo nad vámi. Exkluzivní premiéra průzkumného letounu Piper L-4. Dynamické ukázky jednotky speciálního vyzbrojení a mnohem více uvidíte 6. června od 10 ve Vlkoši. Tady prostě nesmíte chybět. Více info na www.militarymuseum.cz nebo na Facebooku.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Jižní Moravy.
5: Jižní Morava má nejstarší populaci za poslední roky. Na 100 dětí do 14 let připadá už 143 seniorů nad 65 let. Podíl lidí v důchodovém věku loni poprvé překonal hranici 20%. Průměrný věk obyvatel kraje je 43 let. Nejstarší lidé žijí na Hodonínsku. Statistiky zároveň ukazují rekordně nízkou porodnost.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
5: Dnes večer jasno, 14 až 11 stupňů. K tomu zítra na jihu Moravy jasno, odpoledne se může na menší části kraje přechodně vytvořit drobná kupovitá oblačnost. Očekáváme až 1 na 30 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
1: Na Rádiu Jih Cymbálka máme rádi dechovku. A pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Chcete mít bazén připravený ještě před létem? Využijte rychlé dodání a ceny materiálu, které pro vás ještě držíme při zemi. Bazény Macek a Syn Ratíškovice. Zajistíme přípravu pro usazení bazénu, včetně základové desky i zasypání. A navíc ke kompletní zakázce získáte bazénový vysavač zdarma. Kontaktujte nás ještě dnes. Bazény Macek a Syn Ratíškovice. www.macekasyn.cz.
2: Mami, mě píše jenom žlutá fixa.
3: A v práci došel toner. I toaleťák. To zas bude den.
4: Klid. Zastav se v Kampi. Škola, kancelář i drogerie. Všechno vyřešíš na jednom místě. A zaparkuješ hned u dveří.
5: Kampi Hodonín na Kapřiskách. Vše pro školu, kancelář i čistou firmu. Kampi. Nakoupíte dřív, než vám vystydne kafe.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně ze Strážnicka.
6: Mateřská škola v Kasárnách ve Bzenci pokračuje v rekonstrukci zaměřené na snížení energetické náročnosti budovy. Část nové fasády už je hotová a během prací město rozhodlo také o úpravách některých vnitřních prostor školky. Všechny práce mají skončit do začátku nového školního roku.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
6: Dnes večer jasno, 14 až 11 stupňů. K tomu zítra na jihu Moravy jasno, odpoledne se může na menší části kraje přechodně vytvořit drobná kupovitá oblačnost. Očekáváme až 1 na 30 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Zahrádkáři Skalka vás zvou v sobotu 30. května od 14 hodin do sklepní uličky ve Skalce na Open Air Festival Víno mezi sklepy. Těšit se můžete na prezentaci místních vinařů a vinařských firem regionu i na ochutnávku vín z 27. ročníku koštu vín místních zahrádkářů. K dobrému vínu nebude chybět ani něco k zakousnutí a hudební doprovod. Odpolední atmosféru zpříjemní také harmonikář. 71. ročník tradičních národopisných slavností Podluží v písni a tanci se uskuteční v Trdonicích ve dnech 5. až 7. června. Tento významný folklorní festival, jeden z nejstarších v regionu, nabídne bohatý program plný lidové hudby, tance, krojů, přehlídku řemesel a ochutnávky místních vín. Nebudou chybět ani soutěže ve zpěvu, tanci a ostárka Podluží. Podrobný program a další informace najdete na www.tvrdonice.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Hledáte program pro děti na léto?
2: Já budu chodit na příměřský malířský tábor plný tvoření, malování a zábavy do ateliéru Art Tia v Břeclavi.
1: Stačí, když děti ráno přivezete a my je odpoledne bezpečně odvezeme domů. Více informací a přihlášky na www.dimeaturciak.art.
3: Radost, smutek, hněv, strach, znechucení. Co s tebou dělají, když je opravdu cítíš? Pět primárních emocí, doplněných o překvapení, je hlavním tématem výstavy Kortizol a endorfiny v Galerii výtvarného umění v Hodoníně. Pět současných českých umělců jim dává podobu a nechává návštěvníky do nich vstoupit. Přijďte to prožít. Výstava trvá do 18. října. Více informací na www.gvuhodonin.cz.
4: Vlkošské dny vojenských tradic 2026. Tradiční vojensko-historická akce regionu je opět tady. Jedinečný střet historických vojsk, techniky i útoky válečných koní v hlavní bojové ukázce s leteckým soubojem letounu Messerschmitt Bf 109 versus P-51 Mustang přímo nad vámi. Exkluzivní premiéra průzkumného letounu Piper L-4. Dynamické ukázky jednotky speciálního vyzbrojení a mnohem více uvidíte 6. června od 10 ve Vlkoši. Tady prostě nesmíte chybět. Více info na www.militarymuseum.cz nebo na Facebooku.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Břeclavska.
5: Hotel Formanka v Hustopečích čeká rekonstrukce kotelny. Radní vybrali firmu, která práce zajistí za více než 2 miliony korun. Rekonstrukce by měla začít už v červnu po skončení topné sezóny. I během oprav musí zůstat pro hosty zajištěn ohřev teplé vody.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
5: Dnes večer jasno, 14 až 11 stupňů k tomu. Zítra na jihu Moravy jasno, odpoledne se může na menší části kraje přechodně vytvořit drobná kupovitá oblačnost. Očekáváme až 1 na 30 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Chcete mít bazén připravený ještě před létem? Využijte rychlé dodání a ceny materiálu, které pro vás ještě držíme při zemi. Bazény Macek a Syn Ratíškovice. Zajistíme přípravu pro usazení bazénu, včetně základové desky i zasypání. A navíc ke kompletní zakázce získáte bazénový vysavač zdarma. Kontaktujte nás ještě dnes. Bazény Macek a Syn Ratíškovice. www.macekasyn.cz.
2: Mami, mě píše jenom žlutá fixa.
3: A v práci došel toner. I toaleťák. To zas bude den.
4: Klid. Zastav se v Kampi. Škola, kancelář i drogerie. Všechno vyřešíš na jednom místě. A zaparkuješ hned u dveří.
5: Kampi Hodonín na Kapřiskách. Vše pro školu, kancelář i čistou firmu. Kampi. Nakoupíte dřív, než vám vystydne kafe.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Břeclavska.
6: Příprava obchvatu Břeclavy udělala důležitý krok kupředu. Ředitelství silnic a dálnic aktuálně získalo společné povolení, takže projektu už úředně nic nebrání. Silničáři nyní vybírají firmu, která více než 11 kilometrů dlouhou stavbu za asi 3 miliardy korun postaví. Pokud práce začnou ještě letos, mohl by být obchvat hotov v roce 2029.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
6: Dnes večer jasno, 14 až 11 stupňů k tomu. Zítra na jihu Moravy jasno, odpoledne se může na menší části kraje přechodně vytvořit drobná kupovitá oblačnost. Očekáváme až 1 na 30 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jihcimbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Zahrádkáři Skalka vás zvou v sobotu 30. května od 14 hodin do sklepní uličky ve Skalce na Open Air Festival Víno mezi sklepy. Těšit se můžete na prezentaci místních vinařů a vinařských firem regionu i na ochutnávku vín z 27. ročníku koštu vín místních zahrádkářů. K dobrému vínu nebude chybět ani něco k zakousnutí a hudební doprovod. Odpolední atmosféru zpříjemní také harmonikář. 71. ročník tradičních národopisných slavností Podluží v písni a tanci se uskuteční v Trnonicích ve dnech 5. až 7. června. Tento významný folklorní festival, jeden z nejstarších v regionu, nabídne bohatý program plný lidové hudby, tance, krojů, přehlídku řemesel a ochutnávky místních vín. Nebudou chybět ani soutěže ve zpěvu, tanci a ostárka Podluží. Podrobný program a další informace najdete na www.tvrdonice.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jihcimbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocimbalka.cz.

0: Rádio Jih Cimbálka. Rádio Jižní Moravy.
1: Nevíš, kolegy?

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Hledáte program pro děti na léto?
2: Já budu chodit na příměřský malířský tábor plný tvoření, malování a zábavy do ateliéru Art Tia v Břeclavi.
1: Stačí, když děti ráno přivezete a my je odpoledne bezpečně odvezeme domů. Více informací a přihlášky na www.dimeaturciak.art.
3: Radost, smutek, hněv, strach, znechucení. Co s tebou dělají, když je opravdu cítíš? Pět primárních emocí, doplněných od překvapení, je hlavním tématem výstavy Kortizol a endorfiny v Galerii výtvarného umění v Hodoníně. Pět současných českých umělců jim dává podobu a nechává návštěvníky do nich vstoupit. Přijďte to prožít. Výstava trvá do 18. října. Více informací na www.gvuhodonin.cz.
4: Vlkošské dny vojenských tradic 2026. Tradiční vojensko-historická akce regionu je opět tady. Jedinečný střet historických vojsk, techniky i útoky válečných koní v hlavní bojové ukázce s leteckým soubojem letounu Messerschmitt Bf 109 versus P-51 Mustang přímo nad vámi. Exkluzivní premiéra průzkumného letounu Piper L-4. Dynamické ukázky jednotky speciálního vyzbrojení a mnohem více uvidíte 6. června od 10 ve Vlkoši. Tady prostě nesmíte chybět. Více info na www.militarymuseum.cz nebo na Facebooku.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Jižní Moravy.
5: Jižní Morava má nejstarší populaci za poslední roky. Na 100 dětí do 14 let připadá už 143 seniorů nad 65 let. Podíl lidí v důchodovém věku loni poprvé překonal hranici 20%. Průměrný věk obyvatel kraje je 43 let. Nejstarší lidé žijí na Hodonínsku. Statistiky zároveň ukazují rekordně nízkou porodnost.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
5: Dnes večer jasno, 14 až 11 stupňů k tomu. Zítra na jihu Moravy jasno, odpoledne se může na menší části kraje přechodně vytvořit drobná kupovitá oblačnost. Očekáváme až 1 na 30 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

duše s tělem. Hádala se duše s tělem.

0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.
1: Tak to byl jednou jeden rybář a ten měl ženu a oba dva bydleli na břehu moře ve velikánský láhvi od octano. Můžete si představit, jak se tam v té láhvi páchlo kysele. No ale byli chudí, tak co měli dělat? Rybář chodil na ryby a žena čekala doma na úlovek. Ale jak to bývá u rybářů, žena se víc načekala, než on chytil. Jednou, takhle v úterý to bylo, myslím, rybář si vzal žížaly, škubánek a bramboru, napích to všecko na tři udice, rozmách se pěkně nad hlavou to pěkně zatočil až bluňk. Zapích prut a čekal na zabrání. Ani se pořádně neusadil a ryba zabrala. Nejdřív čukla, pak zas. A najednou se šňůra natahuje, rybář sek a už ji táhne. Bránila se, pěkně se bránila, jen se je pravda. Ale rybář nepovolila, už se voda čeří a ejhle, zlatá ryba. Dobrejch 7 kilo. Hej, rybáři, někdo volá. No, daleko široko, nikdo není, rybář kouká. Hej, rybáři, pusť mě, nech mě žít. Rybář kouká jako blázen. Ryba mluví. Udice jí vadila ve výslovnosti, pravda, šišlala trošku, ale nicméně rozuměl jasně, jak říká, pusť mě, já nejsem skutečná ryba, já jsem zakletý princ. No, ryba, která mluví, stejně nemůže být dobrá, pomyslel si rybář a povídá, no tak dobrá, tak si jdi. A pustil ji. Ale nějak mu to otrávilo rybolov, tak složil pruty a jde domů. Tak co schytil, ptá se žena. Ale chytil jsem rybu. Rybu, která byla princa, tak se mi pustil. A to si za to nic nechtěl, ptá se rybářova žena. Dal si rybě život, či ne? A to se zadarmo nedělá, tak běž zpátky a požádej o něco. A o čím mám požádat? No třeba o novou chalupu. Smrdí to tady po octě a byt nemůžeme nikde sehnat. Běž a řekni o chalupu. No tak šel. Nechtělo se mu prosit rybu, ale nechtělo se mu taky hádat se s ženou. Přišel k moři a všiml si, že už není tak průzračné, jako před chvíli. Žloutlo a trošku se kalilo. Stoupl si na skálu a spustil. Zlatá rybo, slyš má slova. Vylez z vody, zjev se znova. Mám ženu zlou jako šídlo a pálí dobré bydlo. A ryba se zjeví a povídá. No co chce tvá žena? Říká, že když jsem tě pustil, že mě máš odměnit. Nelíbí se jí bydlet v láhvi od octa, tak chce chalupu. Jdi domů, má chalupu. Ryba jde domů a vidí ženu, jak čeká před chalupou. No, pojď dál, povídá. A vede ho do chalupy. Pěkné 3 pokoje, 1 veliký a 2 malé s postelemi. Kuchyň plná nádobí, pánví, hrnků a všeho, co je potřeby k životu. Tak vidíš, povídá žena. Máme chalupu. A pěknou. Do smrti máme pokoj, libuje si rybář. No, to se ještě uvidí. Odsekla praktická žena, uvařila večeři a šli pod duchnu. Asi tak za 14 dní začala žena fňukat. Že prej je chalupa malá, že prej se jí nic nikam nevejde a že nemá kam uvést hosty a tohle a tamhle a kde si a co si a že zkrátka jde rybář a řekne rybě, že potřebujou vilu. Vilu? No co, jendi. Ryba to ráda udělá, dala chalupu, dá vilu. S těžkým srdcem šel rybář. Přišel k moři, voda v něm kalná, šedivá, hustá. Ale klidná. Postavil se na skálu. Zlatá rybo, slyš má slova. Vylez z vody, zjev se znova, mám ženu zlou, jako šídlo a pálí dobré bydlo. A ryba se zjeví a povídá, no co je zas? Ale má žena jako tento noh. No chtěla by vilu. Jdi domů, má vilu. Kde rybář doma kouká, před vilou stojí jeho žena a zve ho dál. He, to koukáš, co? A všude plno služebnictva se klaní, poklona pane šéf, šofér čistí kabriolet, Kuchařky ruku líbají, milostivá paní rybářka s nosem nahoru z pokoje do pokoje provádí, lustry z křišťálu rozsvěcuje, zhasíná, do ledničky koukne a výdelně s mužem zasedá. Stůl plný jídla, vína Chateau Neuf du Pape, Nuit Saint-Georges, Liebfrau Milch, Marsala. A z oken jídelny je vidět park, plno květin a dále obraz jeleny, zajíci, bažanty a holubník na dvoře jako chrám veliký. Ha! Máme do smrti postaráno, jihne rybář. To se uvidí, odsekla praktická žena. A najedli se, napili se a šli pod péřové deky. Ráno se žena probudí, muž ještě spí. Koukne z okna a vidí krajinu sluníčkem zahřátou v dálce hory. Ale nevidí oblaka a neslyší síkorky. Vidí jenom majetek a majetek a slyší jenom zvonit, co zní jako zlato, jako zlato. Hej, vstávej! Oblíkni se, hajdy k rybě, řekni, že chci být králem na celou zemi.
2: Co králem? Kdo?
1: Já, ty moulo, běž k rybě, ale.
2: To nebudu žádat, máme dost.
1: Možná ty, já ne. Oblíkni se, ať dala vilu, dá království. Zase s těžším srdcem. To už je cestou k moři, jde muž. Ví, že nedělá dobře, no ale co má dělat teda? Ženy se bojí a jejich nářků se bojí a jdou mu na nervy. A moře je černé, od dna se kopce vody obracejí a smrdí hnilobou. Postaví se na skalu zlatá rybo, slyš má slova. Byl z vody a zjev se znova, no. Ty to víš, já mám ženu zlou jako šídlo a pálí dobré bydlo. No, co chce tvá žena?
2: Žena? No, chce být králem.
1: Jdi domů, je králem.
2: A z vily se stal zámek. Plno věží a věžiček a všude vojsko a zlato a ocel a meče a erby a sluhové a dvořaní a nevolníci a hudba a smích a ticho a pláč. Pláč dole ve věžích. Ale tam rybář nepřišel. On vešel do veliké síně, kde bylo plno dvořanů. Vévodové a knížata, arciknížata a biskupové, arcibiskupové a preláti, magnáti, grófové a lokajové, vojáci a generálové, hlupáci a arcihlupáci, ale to pod řády a řetězy nebylo k poznání. Všichni se hluboce klaněli, protože neměli páteř. Tu jim vyndal krejčí, aby jim líp seděly obleky. A nad nimi nahoře, na trůně míly vysokém z ryzího zlata, seděla jeho žena na hlavě diamantovou korunu a v ruce žezlo. Po stranách stály dvorní dámy, každá o hlavu menší než ta první, od největší po nejmenší, a tupě se usmívaly. Tak co? Tak si králem? Ptá se muž.
1: Baže, povídá rybářka, králem jsem.
2: No, tak to máme teď opravdu do smrti postaráno.
1: Nic nemáme. Katí se žena, žene se po schodech strůnu, šlápne si na vlečku a plác. Leží na parketách a zatímco dvořané umdlévají a jiní pomáhají, katí se žena a hned se sebera zpátky k rybě, že chci být císařem.
2: Nepůjdu, máš dost.
1: Půjdeš, nebo budeš o hlavu kratší, jsem tvůj král. No tak šel.
2: Srdce z olova, nohy vlekl, až se k moři dovlekl. A moře bylo černé, jako by kvasilo. Bubliny jak z bahna šly k povrchu. A puch ležel na hladině a zvedla se vichřice, takže sotva stál na skále, sotva se udržel, když volal: zlatá rybo, slyš má slova, vylez z vody, zjev se znova, mám ženu zlou, zlou jako šídlo a pálí dobré bydlo. No, co je tentokrát?
1: No, chce být císařem. Jdi domů, je císař.
2: A ze zámku se stala tvrz a hrad a palác v jednom. Zdi z alabastru, kování ze zlata
1: a víc vojska kolem a víc povolení ke vstupu a víc prohlídek vstupujících a víc hluku a víc hudby a víc smíchu a víc ticha a víc pláče dole ve věžích. Ale rybář to neslyšel, protože vstoupil do obrovského sálu, kde byly mraky knížat a erteplat a králu a místodržitelů a vicekrálu a více místodržitelů a diplomatů a více diplomatů a hlupáku a více hlupáku, ale to nebylo k poznání, protože měli více řádů a více řetězů. A uprostřed byl trůn z platiny, 2 míle vysoký, a tam nahoře seděla rybářka a na hlavě korunu z uranu, žezlo z rádia a říšské jablko zlatá reneta. Po straně trůnu stáli těžko oděnci, první 2 míle vysoký a každý druhý o hlavu menší až do úplného pumprdlíka 8 milimetrového. A před trůnem tlačenice sultánů, šachů, maharádžů, rádžů, džů, ú. Hej, ženo, seš císař? Volá nahoru rybář. A z výše 2 mil odpovídá žena. Nečum, neklábos, běž k rybě, chci být papež.
2: Papež?
1: Ne, papež, hlupáku. Už běží rybář, už nemyslí, už neváhá, už jen dělá, co mu žena řekla. A vítr se vzedmul nad krajem, sníh a plískanice, u moře hukot příboje s každou vlnou miliony skřeků. Mraky se plouží po vodě a dýchat se nedá, jak vítr člověka zalkne. A přece se dostal na skálu. A přece zavolal zlatá rybo. Co se má slova? Já mám žezlou jako síla. Ono jí pálí dobrý byl.
3: No co je opět?
2: Papežem sebe.
1: Jdi domů, je papež. Když přišel domů, uviděl obrovský chrám a kolem plno paláců a zahrad. Všude plno stráží, které mluvili švýcarsky. A všude vonělo kadidlo a cinkali zvonky a šepot z povědnic zněl jak hukot Niagáry vzdálený. A v nejkrásnějším paláci na vysokém trůnu ze svíček seděla jeho žena na hlavě tiáru, 3patrovou korunu s nástavbou 5 křížků a 6 andělíčků, kteří stále zpívali hosana. A na tlustých kobercích leželi králové a císařové a poslanci a policejní ředitelové a byli se v prsa, jak se byli, řády zvonili.
2: Tak, teď seš papež, už nemůžeš být nic víc.
1: To se uvidí, odsekla praktická žena. A se stoupila z trůnu za zpěvu haleluja, haleluja. A šli na večeři. Když byli pojedli každý po hovězím holoubátku, přikryli se andělskými křídly a usnuli. Muž spal, jako kdyby ho do vody hodil. No, když se taky nalítal za ten boží den. Ale žena nemohla spát. Převalovala se na posteli jako sousto trávy ve volský tlamně. A neusnout, a neusnout, a neusnout. Už začalo svítat. A jak ta kouká z okna, tak vidí, že se sluníčko vyhouplo nad obzor. Ukázalo čepičku, pak čelo. A jak se začalo usmívat na svět, světlo začalo tlačit měsíc za hory jako špunt do lahvičky. A tu napadlo rybářku něco hrozného. Rejpla loktem do muže, vzbudila ho a křikla: honem se oblékej a utíkej za rybou. Chci pohybovat sluncem a měsícem, ať to zařídí. No, muž se protahuje, zívá, už jim nevěří. A ne, prosím tě, nech mě spát. Dolů z postele, lenochu, a utíkej za rybou. A prásk stáhla ho z postele vyhrnula si noční košili a bim! Kopla ho tam, na čem rybář obyčejně seděl. A žádný řeči. Nudím se a nechci se koukat, jak slunce a měsíc vycházejí a zapadají, kdy je napadne. Já to budu řídit a basta v pidli a do rybáře mydli.
2: Ale želo, jmine pro Pětran, pamatuj se, to zařizuje pámbu. Do toho ti nic není.
1: A je mi. Já chci být pámbu. Dala ryba chajdu, dala vilu, krále, císaře, papeže, udělá mě bohem.
2: Utíká muž k moři a strhla se bouře, že sotva na nohou se udržel. A důl vítr zelené listy rval ze stromu, domy kroužily ve víru jedlí a borovic, rybníky vysál a hodil na louku jako plivanec. A ve tmě za svitu blesku jako krev červených přišel rybář k moři. A to moře řvalo a ječelo, černé vlny s bílou korunkou dorážely na skály a dalo mu práci, aby je překřik: zlatá rybo, slyš má slova, vylez z vody! Zjev se znova, mám ženu zlou, jako šídlo, a pálí dobrý bydlo.
1: No, co tentokrát?
2: Moje žena chce vládnout sluncem, chce vládnout měsícem a atom chce rozebrat a mlíčnou dráhu podojit. Co já vím, co ona všecko chce. No, ona chce být jako pámbu.
1: Jdi domů, najdeš jí v láhvi od octa.
2: No a tam ji našel. Kyselým smradu, rozcuchanou, mastnou, se špinavým krkem a s okousanými nechty. A tam oba žijou dodnes.
4: No a teď, jestli jsem byl taky na té vojně. Ano, byl jsem na vojně, dokonce jsem tam byl jednou o Vánocích. To probíhalo asi tak. Prostě jednoho dne nám velitel roty oznámil, že budou brzy Vánoce. Tak jsme měli všichni velikou radost. Stalo se to na PŠM, to je politické školení mužstva, to je jediná místnost na vojně, kde je trochu teplo. Takže když tam ty vojáky naženou, tak oni okamžitě usínají. A velitel roty k nám měl řeč asi tohoto znění. Vojáci, budou brzy Vánoce. Každý by si představoval, že pojede na opušťák, že pojede domů. To není pravda, vojáci. Podívejte se, můj názor je takovej, že tě v opušťáku by mělo být ještě míň než v jiný svátky, nebo soboty a neděle. Podívejte se, vojáci, to je můj názor. Pokud má někdo nějaký jiný názor, tak mě je to jedno. Teď já v tom polospánku jsem pořád slyšel názor, opušťák, Vánoce, sobota, neděle. Jsi říkal, abych o něco nepřišel, tak jsem zvedl ruku a velitel roty povídá: co je sobota? A říkám: soudru kapitáne, já mám názor. On povídá: jak to? Já mám, soudru kapitáne, takový názor, že ty Vánoce jsou taky hezký svátky, klidu a míru. Většinou taky bejvá i klid zbraní. Že by těch opušťáků by mělo být naopak ještě víc než v jiný svátky nebo soboty a neděle. On se tak zarazil a pokvá: sobota. Ten má sice blbej názor, ale aspoň má názor. Ale tady ten Klapka tady chrápe jako toho vado. Skočil na Klapku, tomu se zdálo, že na opušťáku hned byl zpátky na vojně. Taky jsme tam měli jednoho takového experta, který se rozhodl, že to tam nevydrží a že se ho tam teď za každou cenu dostane, a to tím způsobem, že se začne počůrávat. Potřeboval všem vidět, jestli je to dobrý nápad, potřeboval se poradit s nejinteligentnějším člověkem z celých kasáren, tak šel pochopitelně za mnou. On chtěl vědět takové věci spíš jaksi technického charakteru, prostě v jakých frekvencích se má počůrávat, ano, v jaký intenzitě, tak dále a tak dále. Já jsem mu říkal: no podívej se, dal si se na vojnu, musíš bojovat, zajdi si do army, kup si, co mají k pití. Tenkrát měl ještě sedmičku pivo, jo, teďka prej už nemá ani šestku. No a musíš hodně pít, jsem mu říkal, jo, hodně pít, abys měl hodně munice, víš? On byl, a kdy s tím mám začít? Já říkám, no co by si s tím otál, prostě hned dneska po večerníčku. No, po večerce si počkej takových 20 minut a pak spust. On byl, a myslíš? Já byl, no jistě, určitě. To víte, mě to bylo jedno, já pod ním nespal. Navíc ten, co spal pod ním, tak ten mě nebyl dvakrát sympatický. Tak už jsem se ani nemohl dočkat. Tak jsem je sledoval takhle zpovzdálí, najednou po těch 20 minutách tomu dole se začalo zdát, že prší. A byl to takovej teplej déšť. Jakoby tropický. Najednou hromy do toho. Už si říkáte, ale divný. Bouřka v listopadu. Najednou zjistil, odkaď vítr fouká. Vylít a tomu nahoře rozbil hubu. Ten se z toho počural znovu. Druhý den šel za mnou. Pláčeče, ty jich měl dosa každý den takhle přes hubu. Já vám, no mezi náma by ti to neškodilo. Pane, s tebou já se radit nebudu. Ty jsi mi neporadil dobře, já si budu radit sám sobě. A pán, tak si rad sám sobě, když jsi tak chytrý, tak si radil sám sobě. Dlouho to nepřinášelo žádný výsledky. Střídavě byl vlhkej, střídavě suchej. Dlouho to nepřinášelo žádný. Až jednoho dne ho povolali do Plzně na vyšetření, ale představte si s hlavou, jo. On se počurával, oni mu vyšetřovali hlavu. To je snad možný jenom na vojně. Ještě ke všemu z Plzně poslali zpátky, prý hlavu má v pořádku. O čemž já už jsem nebyl tak docela přesvědčený, hlavně proto, že se se mnou nechtěl radit. Jak už na tom bylo vidět, že je hodně blbej. No a potom taky hodně zapomínal, jo. A my jsme takhle jednou čistili zbraně. No jednou, jsem špatně vyjádřil, my jsme čistili pořád, jo, ale tak jednou jsme čistili zase. Až pravděpodobně ještě byli málo čistý, nebo co, potřebovali přeblejsknout, nebo co, tak jsme si to tam leštili všichni a tohle. A on taky, a jak byl zpitomnělej, jo, tak si zapomněl slepej náboj v samopalu a najednou ani nevěděl, co to je. Jak byl zblbý, on věděl, že to je kulka, to viděl, jo, ale nevěděl, jestli je jeho, nebo kamaráda, nebo něco. A teď ho Bůh ví, proč začalo zajímat, co je uvnitř té kulky. Teď se to chtěl nějak pojat, začal se rozlížet, jakým způsobem, podíval se na nástěnku, co je tam novýho, taky zrovna taky tam byl novej ten, jo, špendlik. Tak si ho vypučil a začal do toho šťourat, do té patrny a tak dlouho do toho šťourat, až nejenom prásk a vybouchlo mu to v ruce. Teď mu to voželo všechny tyhle prsty a on viděl, že hodně záděl. A ze zola vylítvali té roty a začal řvát. Kdo to byl vojáci, který idiot, kdo to bylo, to byl. Všichni se podívali na tohle idiota. On viděl, že hodně záděl. Maminko moje zlatá, maminko moje zlatá. A pochcal se. Nejenže ho nepustili z vojny, ještě musel nasluhovat celou tu dobu, co byl vlhkej.
0: Rádio Jih Cymbálka.
5: Velesiny dámy a velesiny pánové, za mého života jsem procestoval strašnou spoustu zemí a taky jsem se naučil různým řečem, páč, to je vlastně na světě to nejdůležitější, aby se člověk uměl zkrátka všude sebou mrtnout. Poněvadž není jedna věc jen tak jednoduchá, abyste si mysleli, přijete semhle, přijete tamhle a nebudete nikomu rozumět. Tak já jsem tedy nadaný člověk, zvláště k řečem, a jaký jsem delší dobu žil v různých zemích. Já jsem byl taky angažovaný v Itálii u jednoho divadla, nevím, jak se to divadlo jmenuje, mně se zdá, že se jmenovalo nějak taková opera, to byla známá Assecurazione Generali, jo. Assecurazione Generali, tam jsem byl angažovaný a tedy italská řečenára mě je jednoduchá. Vy to budete taky hned, nikdy musí každý zrovna rozumět, capiš to italiano, si, capire italiano, sono cacere, capire italiano, sono contento, cento, sire, capore, cahore, catate, camame, casire, catone, italiano, sono contento, cento, camame, capibore, italiano, mene macaroni, citroni, lampioni, lampredoni, sifore, capore italiano, mene venato. Ja, prosím, si può, italiano con negozi, gondola, gondola, gondola, si può, italiano con negozi, decore, aiere, italiano, viene carrampino, bambino, bambino, papiro, italiano, sono capisto, napisto, prepisto, popisto, zapisto, dopisto, to, grani, mašink, věru, jako vážeš, se nevědělím, zajímavě, druhá věc, to je jako ku příkladu francouzská řeč je zase mazlivá, to zase musíte takhle, ku příkladu peníze, my dáme si jí, a ono, že le français, ty ženy, je ne sais pas. Et la bonne je la prends, s'enfonce, elle apprend la siphonne, la penche, ni la ronde, en général, bon, je la vends. Elle apprend, c'est la France, la France, la France, la France, méthode de danse, c'est préférence, c'est tolérance, et quarta bouzara, Zurich, ni pranach, la oufle. Et la France, c'est un chelé palais, une étagère, je n'ai mal de la fausse, des pâtes, je n'ai qu'un appui, et la France, c'est une pensionnaire, je l'ai, yamam, c'est une nasale, ni ton, et mordos, t'as une française, c'est une nasale, yamam, si t'es nevidíte, ale já mám na sál dvě minuty, mám takový, a já vám jsem si na radu mýho přítele strčí do nosu takový dva štýfly, já vám jsem s těma štýflema lítal tři měsíce, já ten tón nemohl dostat, ale totiž já jsem ten tón dostat, ale musel jsem se strčit ještě dále, no ale pak ty štýfle nešly zase ven. Ale ohromnej, víte, takový Němec, totiž takový Francouz řekne dopředu etui, etui, etui, a Němec řekne futrál. To je právě ten rozdíl. Ne, ale teď, abychom vás mohli převést, řekněme, do Jugoslávie, tedy SHS, ty gospodiny, gospodči. Zdravím tě, mohli, gospodiny, jak ty mohli, jak ty zdravám, gospodin. Tak jak to, jak ty zdravím tě, mohli, gospodiny, jak ty mým, a tak jim, jak ty gospodiny, jak ty zdravám, já tě molím, já tě zmolím bogami. Boga, Boga, tam běží doga. Zdravím tě jako gospodiny, tak jak tě molím, gospodiny, tak jak zdravám. Gospodči, gospodči, jak gospodiny, gospodě, gospoda, gospoda, Herrgott honem, kde je hospoda. Nyní jsme se pohybovali na jihu, na sluném jihu a teď zase se přestěhujeme trošičku na sever. Tak jako první přípitek uděláme nyní anglický přípitek.
6: Ladies and gentlemen, oh yes, time is to me to require a token to be able to our time. Oh yes, I'm going to be able to call and cut the paper to have your time is money, harmonica. Harmonika je taky dobrá, no to se na to jak se vytahuje, ale to konečně sem nepadá na váhu. Your time is money, but how you're cutting the keep it with your poor, what happened to hell your time? Time is money, poor, polycite, all right, polycite, pendrek. To je blbej nástroj, teda pendrek, to je horší než harmonika. A we were trying to say, if you tell what how can the help and the keep it the for the time is money, but if you please, tamhle sebou někdo říct. To je takovej, ty to člověku klouzne po něčem, tak. A nejskonc vám předvedu, přednesu přípitek v řeči německé. Německá řeč, jak víte, oplývá zvláštním patvozem, tak kdyby náhodou to moc křičelo, tak si dejte kousíček hadřičku do ty trumpetky, co je před váma a národnost německá.
7: Hoch geehrte Damen und Herren, aus meinen Grundlichen fahren müssen wir die herrlichen Formen, die im Grunde stehen, vorher aus dem herrlichen Grundstoß, so wie es ist, aus dem herrlichen Dicht in Auf, aus, ihr, aus. In den Grund, oh, das Erlehle in dem Herzen schön, so fahrt aus dem Grund, fest im Zufallen, mit dem herrlichen Friese, stehende Fahne, mit dem himmlischen Erfahrer, auf dem Grund steht, verfolgst du ihn, war Fuß gebaut, aus dem Herrn, so ist es, oh,
6: der Herrn, ist. Heil. Nieder? Der Konnet. Was, der muss ich ausgenommen.
8: Vážení přátelé, já vám budu hrát, ale současně i zpívat.
9: Šmitec jste si nechal tady vzadu. Šmitec, zapomněl jste si tady šmitec vzadu.
10: No ale na co smyčec?
9: Nechal jste ho ležet tady vedle. Jste nechal ležet šmitec.
10: No ale na co smyčec?
9: No chcete hrát tady na housle a nechal jste si tady šmitec vzadu.
10: Prosím vás, přece tohle nejsou housle.
9: To nejsou housle?
10: No ovšem, že ne.
9: A co je to?
10: No to je banjo.
9: Co?
10: Banjo.
9: Banjo?
10: No ano.
9: Tohle to?
10: No to je banjo.
9: To je banjo tohle?
10: No samozřejmě.
9: Podívejte, banjo. Hezký banjinko to je, co?
10: No je to takový lahodný hudební nástroj.
9: Ano. No tak trošku tvarem skoro jako taková basa, bych řekl, co?
10: Ale prosím vás, banjo a basa, to jsou rozdílné nástroje.
9: No ne, ne, je to menší, prostě. Je to menší, ne, já myslím jako taková mladá basa, víte, že to je, mládě?
10: Z banjo a basa.
9: No ne, je to menší, já říkám, že to je menší, ano, je to menší. No.
10: Koukám jako blázen.
9: Co říkáte?
10: Ale že koukám jako blázen.
9: Je tak. A víte, že jsem vám to chtěl zrovna taky říct? No, je to menší, je to jako housle, no proto jsem si to poplet.
10: Prosím vás, housle, dejte to.
9: Kdyby to nemělo housle. Tady tu bublinu, tak to jsou
10: to
9: housle.
10: Bublinu. Dávejte dobrý pozor, já vám to vysvětlím. Tak na housle se hraje s tímto smyčcem.
9: Ne jo.
10: No.
9: Nebo s jiným taky, že jo?
10: No nebo s jiným, jo. To je jedno.
9: Ano, prostě se smyčcem.
10: No. A na banjo se brnká.
9: Brnká, no.
10: A v tom je právě ten podstatný rozdíl.
9: No jo, tak v tom je rozdíl, ano. Ale taky se může hrát na banjo se šmicem, jako na housle.
10: Tady je vidět, pane, že vy tomu ale vůbec nerozumíte, víte, ale vůbec ne.
9: Vy tomu nerozumíte, pane, já jsem z hudební rodiny, tak mi neříkejte, že tomu nerozumím.
10: Vy jste z hudební rodiny.
9: No, bodeď. Táta hraje taky.
10: Váš otec také.
9: No.
10: Celá rodina hudebně nadaná.
9: Táta je taky ladič pian.
10: Ladič pian dokonce.
9: No tak on je víc pian než ladič, víte. Všichni jsme hudebně nadaný. No. Teď je syn taky už začíná, tak trošku.
10: Vy máte syna.
9: Syna.
10: Jste se ani nepochlubil, že máte syna.
9: No. Kluk je to.
10: No když je to syn, tak je to kluk. No, tak prosím.
9: A chytrej kluk je to.
10: Tak. Jako táta, no. Že jo? No jo.
9: To vám je tak chytrý dítě, víte. Vy jste nevěřil, jak ty děti už jsou někdy chytrý. Představte si, že loni vám bylo takový studený leto, jestli pamatujete.
10: No tak zima, sichravo.
9: A my jsme takhle seděli doma, v tom sichralu.
10: V té zimě,
9: v té zimě zkrátka. Je. A já vám tak povídám najednou, bože, to je zima. A jak on vám kluk slyšel, že říkám zima, to slovo zima,
10: no,
9: víte?
10: No, já chápu, jo.
9: Tak vám hned povídá. Bude padat níh, povídám. No. A uděláme hůlála.
10: To je ale roztomilý. No.
9: Tak vám hned poznal, když jsem řekl zima, že by mohl padat níh a že by mohl dělat hůlála.
10: No, to je ale chytré dítě, no. No jo. A kolik pak je mu roku?
9: Teď mu bude 14 let. On má právě kluk taky takové hudební sklony, víte? A já bych ho chtěl taky nechat učit hrát na nějaký podobný hudební nástroj. Co byste tak doporučoval něco podobného, jako je tohle banjo?
10: Jako banjo? Nějakou brnkačku?
9: Co takovou brnkačku?
10: No tak
9: nějakou?
10: Jako znalec hudebních nástrojů vám mohu doporučit, jako je kytara. A kdybyste ovšem chtěl, tak můžete chlapce nechat hrát ukulele.
9: U koho myslíte?
10: No to u koho? Ukulele.
9: Ukulele?
10: No.
9: No jo, ukulele, ano. A kde bydlí ten pan Kulel vlastně?
10: No člověče, jaký Kulel?
9: No ten, jak říkáte, abych ho nechal učit hrát ukulele.
10: Vy mě nechápete, ukulele je hudební nástroj.
9: Je tak, ano.
10: No.
9: Tak on vůbec nevyučuje, u něj jenom nějaký hudební nástroj. A kde on bydlí?
10: Podívejte se, zrovna jako je banjo hudební nástroj, tak je ukulele hudební nástroj, chápejte to?
9: Já rozumím, ano. U toho ukulele je takový nástroj jako banjo, že jo? Ale jak si ten pan Kulel bydlí?
10: Ten vůbec nikde nebydlí, ten neexistuje.
9: Neexistuje, když je u něj nějaký hudební nástroj, tak taky musí být nějaký pan Kulel, ne?
10: Člověče, podívejte se, já vám přece neříkám u kulele, ale ukulele.
9: No to je jedno, jak to říkáte, ne? Já taky neříkám banjo, já říkám banjo, že jo? Kde ten pan Kulel bydlí?
10: Ne, vůbec nikde nebydlí.
9: No prosím vás, vy si se mě děláte legraci už od začátku.
10: No jak vám to mám vysvětlit?
9: Poslyšte, Bůh ví, jestli je tohle to nějaký banjo. Já vám něco řeknu, já se teď půjdu zeptat, jestli je tohle nějaký banjo a jestli existuje nějaký pan Kulel. Ale běda vám, jestli to není pravda, ví. Tady si zatím hrajte na šmitec, ví, ukulenej. Že?
0: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
11: Dobrý večer.
12: Dovolte, abych věnoval druhou půlku kamarádovi z největších, Frantovi Kocourkovi. Franta Kocourek už taky bohužel mezi náma není, ale já pevně věřím, že mě stále sleduje a pilně dohlíží na to, abych nekecal nesmysly. A pevně věřím tomu, že se taky jednou sejdeme a budeme v těch piškuntálích, které jsme tady zdárně začali, zdárně pokračovat. Já jsem Frantu samozřejmě znal velmi dobře. Franta Kocourek, Lamželzo, Silák a Gladiátor byla postava tak výrazná, že ji prostě nebylo možno přehlídnout a určitě jste Frantu znali všichni, nebo aspoň většina z vás. Vnímal jsem ho z různých jeho akcí, kde ohýbal různé druhy železa, překusoval 5 koruny a jezdilo přes něj auto, prostě byl to člověk nabitý energií. Ale když jsem si ho poprvé takzvaně natěsno všiml, to bylo právě v Mahenově Činohře. On tam působil tenkrát jako první vůbec z nás. Náš předvoj vlastně neměl de facto s herectvím nic společného, ale hrál v Romeovi a Julii. Byl tam obsazen tenkrát Zdeňkem Kaločem do role sluhy Petra, chůvy Julíny, a měl tam v tom Shakespeareovi 2 nádherné věty. První byla Bacha Capuletido a... druhá, ještě má na tebe někdo šáhne, tak mu dám takovou dodozní, že se z toho nespamatuje. A na tuhle tu větu hodil oštěpem, který přeletěl přes celou šířku Janáčkova divadla a zapíchl se Frantovi Horáčkovi, mýmu spolužákovi, do ucha, a on kvůli tomu nešel na vojnu. A pak ho velmi pravidelně chodil navštěvovat do nemocnice a velmi pečlivě se o něho staral a všechno dobře dopadlo. Franta tam v té roli působil velmi kouzelně a dokonce se stalo i to, že rozhodl o tom, kdo vlastně bude hrát premiéru. Tenkrát tu roli Julie měla šanci hrát buď to končící herečka z brněnské konzervatoře Liba Šafránková, anebo její kolegyně Zdena Herfortová, která byla členkou souboru a měla tudíž přednostní právo na tu roli. Ale tam byla jedna taková scéna, kdy Julie skákala právě do náruče z takového tarasu 3metrového toho sluhy Petra. A zatímco Libuška bez problému skočila, Zdeně se moc nechtěl. A ve chvíli, kdy se Franta otočil k režiséru Kaločovi a říkal, ty posloch je, ona nehopne. Tak ta Zdena se odrazila a hopla. Zvrtla si kotník a bylo definitivně rozhodnuto, kdo bude hrát první. Za což byl Zdeněk tomu Frantovi velmi vděčný a tak ho potom obsazoval do řady svých dalších inscenací, což jsme mu velmi záviděli. Samozřejmě my jsme potom do té hry Romeo a Julie vstoupili jako stafáž taky a zažili jsme tam spoustu s Frantou dalších krásných věcí, ale Franta odjel tehdy na turné. Odjel na takovou zájezdovou šňůru po Evropě, kde vystupoval se svými siláckými kousky a v té šňůře, pokud si dobře pamatuju, vystupovali ne nějací zrovna Nýmandi, tam byl Petr Ustinov, myslím si, že i Muriel Matíje a další a další. Oni přijeli jednou do Cel am See, takového horského rakouského střediska. A oni na to, ti Rakušani byli velmi pyšní, že tam mají takové horské oko. Říkali, tady je nejstudenější voda, jaká vůbec existuje. A vy, říkali, pane Tiger, protože on měl na těch propagačních materiálech napsáno Boris Tiger, měl tam napsáno, že byl odkojen lední medvědicí a že ho našli na plovoucí ledové kře. Vy, pane Tiger, vy byste se vykoupal v tom našem horském oku? A Franta říká, proč ne? Tak jsem ti tam člověče hopnul do těho, to zasyčelo. Já jsem pochopil, že ti umírám, člověče. Já jsem si normálně kymácel beznadějně teda po to hladino, jo. Naštěstí ti mě to vykymácelo nahoru, já jsem tak beznadějně udělal na to hladino hep, hep. Oni pochopili, že je konec, tak mě vytáhli, řvali bravo a házeli na mě ty 100 šilinkový bankovky a já je ty vole nemohl sbírat, pač jsem byl úplně tuhý. No a když se František vrátil z tohohle turné zpátky do Brna, tak uviděl na plakátě Romeo a Julie, tak si řekl, aha, hraju, a šel do divadla. No a tam se do jeho kostýmu oblíkal někdo úplně jiný a Franta říká, ty seš kere, poslouchej. A on říká, já jsem herec tohoto souboru a zatímco jste tady nebyl, tak jsem to za vás musel zaskočit. To je celkem pochopitelné. No ne, no to je pochopitelný, že jo. Ale že seš taková sušinka, koukám, čověče, ty tam taky ohýbáš železo? Ne, já ohýbám nikl a hliník. Jo, takhle, no tak to nic, no. A koupil si na večer večer celou první řadu s kamarádama. A ve chvíli, kdy ten kolega, co to za něho zaskočil, ohýbal ten nikl a hliník, tak se Franta postavil a oznámil publiku. Profesionální šméčko na lidi ohýbá nikl a hliník. A lidi se strašně bavili a ta hra dostala úplně jiné rozměry. Takovýchhle piškuntálí Franta navyváděl celou spoustu a já jsem ho za to miloval a obdivoval. Já jsem potom měl možnost delší dobu sledovat tohleto všecko zblízka, vlastně sledovat to, jak to vzniká, protože my jsme s Frantíkem bydleli na všech zájezdech s divadlem na provázku, kdy jsme jezdili se hrou komedie dell'arte na nejsexuálnějším pokoji číslo 325, který Franta obsedl tolika historkama, že já už jsem skutečně věřil, že se to tam stalo. A musím říct, že jsem nebyl sám. Ale my jsme ten pokoj dostali pouze ve Francii s tím číslem 325 a potom jsme dostávali už úplně jiný pokoj, ale Franta byl vyučený písmomalíř a vozil si sebou náčiníčko a vždycky dokonale přepsal to číslo toho pokoje na 325. Takže ty uklizečky šly a uklizeli dvojku, trojku, čtverku, 325. Lekli se, že jo, a nevěděli, na čem jsou a už si šli stěžovat. No a my jsme se vždycky ubytovali na ty 325 a zažívali jsme neuvěřitelné věci. Ovšem, já se musím vrátit zpátky do Brna, ještě než se k těm zájezdům dostanu podrobněji, protože tenkrát tady v Brně probíhala taková soutěž a jmenovala se Hledáme zpěváka pro Brno. Před tehdy populární skupinou Syncopy 61 defilovala celá řada nezajímavých interpretů a pomalu se chystalo, že to skončí fiaskem, když na pódiu se objevil asi 150-kilový barokní anděl, který měl nakadeřené blonďaté vlasy, postavil se před mikrofon a řekl: dobrý večer, já jsem Ruda Kovanda a teď zpívám vám písničku Juice Blues. A bez nějakého varování rovnou spustil: včera jsem si koupil juice, oh jen, má matka mě s sebou dala 5 korun, oh jen, a jsem měl žízeň, jak jsem koupil juice, oh jen, a já jsem chtěl si koupit ještě, ale už jsem neměl žádný peníze, jak jsem si už nebyl žádný juice koupit, oh jen, a tak jsem šel domů, oh jen, protože už jsem neměl žádný peníze, tak jsem si ten juice žádný už nekoupil, oh jen. No, to bylo zděšení. A všudy přítomný Franta Kocourek povstal a řekl: to je on! To je zpěvák pro Brno! A tak se Ruda, i když neoficiálním, stal morálním vítězem celé této ankety a jeho hvězda začala brzo stoupat vzhůru, protože Franta se stal jeho generálním manažerem, vytvořila se dokonce kvůli Rudovi nová skupina, jež nesla název Los Brňos, doprovázela ho na jeho zájezdech a Ruda se stával populárnějším a populárnějším. Stal se dokonce tak populárním, že, a to možná mnozí z vás nevíte, vyhrál anketu Zlatý slavík. To tenkrát Franta vymyslel naprosto geniálně, protože jsme věděli, že ten Zlatý slavík, to je taková pofiderní anketa, kde si interpreti vlastně kupují své hlasy a posílají si to do Smeny, Mladé fronty a do Mladého světa a stávají se tak ještě populárnějšími, než ve skutečnosti doopravdy byli. No a tohleto jsme my chtěli vlastně odhalit, dešifrovat a tak jsme přemluvili střední školy, průmyslové školy, zdravotnické školy, vyšší školy, vysoké školy a to nejenom v Brně, ale i okolí a dokonce i v celé republice, aby posílali své hlasy na jméno Kovanda. No a tak se stalo, že do Mladého světa chodili hlasy převážně s tímto jménem a oni už z toho byli dost na palici, musím říct, protože tam jim to pořád lezlo z počítače a četli si pořád Kovanda, Kovanda a nebýt toho, že tam přišel jeden nejmenovaný zpěvák z Brna a oni se ho zeptali: prosím tě, řekni nám, kdo to je Kovanda? Nejvíc toho chodí z Brna. A on řekl: to je jeden debil z Brna. Nebýt tohodle, tak v ten moment za 5 dnů Kovanda vystoupil na pódium a byl vyhlášen Zlatým slavíkem. Ale to bylo samozřejmě v té chvíli, kdy se to odhalilo, nepodstatné. Ovšem pro nás stejně tak, jako v anketě Hledáme zpěváka pro Brno, stál Kovanda morálním vítězem a díky Frantovi Kocourkovi jsme to pravidelně slavili vždycky na akci, která se jmenovala Tekutý kapřík, kterou zase Franta vymyslel, odehrávala se na Štědrý den a spočívala v tom, že tátové od rodin vždycky ráno vyšli koupit stromeček a rybu a už se nikdy nevrátili domů. Tak na této akci jsme vždycky Kovandu dekorovali vavřínovým věncem a jmenovali ho Zlatým slavíkem a napsali Karlovi výhružný dopis. A Zatím se děly neuvěřitelné věci. Tenkrát kvůli Kovandovi poprvé a taky naposled v Brně byly celostátní dožínky. To byla taková ta akce, kdy zemědělci sklidili a ve městě se všichni opili. Bylo to oficiálně povoleno, takže do Brna, které tenkrát se stalo hostitelem celostátních dožínek, se sjeli opilci z celé republiky a nekontrolovaně pili všecko, co bylo po ruce. No a Kovanda na České u hotelu Avion u stánku s burčákem zaujal prvních 25 posluchačů svým nejnovějším hitem Setkání užovek v Lamanšském průlivu. Odsud se přesunul na střechu autobusu z Banské Bystrice, kde už bylo asi 250 posluchačů. Pak jsme šli na terasy hotelu Internacionál, kde už zpíval asi pro 2500 lidí. A skončil to celé na Zelném rinku, kde bylo centrálné pódium pre lučnicu asi s 25 mikrofonmi. A z těchto 25 mikrofonů postačil iba jeden k tomu, aby se Rudolf Kovanda stal slavným. Radek Retegi, který ho doprovázel na kytaru, spustil a Ruda zpíval svůj absolutně nejnovější hit Sud kulatý rystupie. A protože už tenkrát dobře frázoval, tak to vypadalo docela dobře. On hřímal na to náměstí Sud kulatý rystupie, tu je kára, ten tur je ověn. A dav bouřil a všichni řvali, ať žije Rudy Kovanda, ať žije Rudy Kovanda, ať žije Rudy Kovanda. A kolem chodili ti SMBáci a měli ti vysílačky a byli z toho úplně zmateni a hlásili těm svým šéfům, tady lidi křičí, ať žijou Rudý Kovanda. Takže to celé dopadlo tak, jak to prostě dopadnout muselo. Přijeli Antony a začali ten dav rozebírat a Ruda se zachránil s babilým úprkem na Orlí, kde tehdy bydlel, což nebylo daleko, že jo? Ale lidi běželi za ním a trhali z něho šaty, protože chtěli mít aspoň něco z té hvězdy na památku a kdyby neměl trenky asi ze 4 hektarů látky, tak byl nahej, že jo? Jak doběhl. No, ale to nebylo všecko. Prostě Kovandova hvězda stoupala a my jsme tehdy zrovna začali díky Vladimíru Sísovi, který prosadil Baladu pro banditu do barandovské produkce, točit film Balada pro banditu. No a Vladimír Sís, režisér toho filmu, říkal, my to tam máme obsazený zatím, že tam jsou všechno samý kamarádi v podstatě, ale nemáme tam obsazenou tu roli toho hrobníka, to by mohl dělat taky někdo tady z vás, ne? Jako my jsme říkali, Kovanda, jedině Kovanda. Kdo to je? No to je fantastický hrobník. Jo? No tak proč ho nepřivezete, člověče? No to nám stačilo. Franta okamžitě zorganizoval všechno, co bylo potřeba. Kovandovi jsme koupili bílý dvouřadý sako, dali jsme mu krať asi nad kolena, takový štráfatý červeno-bílý podkolenky, přeskový boty, nakudrnatili se mu vlasy už tak dost kudrnatý, on už měl 160, byl takový bytelnej celý, dostal motýlka, puntíka, ty a šli jsme na letiště, protože tenkrát se lítalo z Brna do Karlových Varů, kde se to točilo. A už na tom letišti to všecko začalo, protože Ruda byl perfektně instruovaný. Šel kolem těch, co kontrolovali, měl takové ruce vzhůru, jako ten panáček na tom obrázku a říkal, kolti nou! Kolti nou! My říkali, prosím vás, co blbnete? Kam cestujete, pane Kovanda? Na tuto otázku odpoví můj manažer Fanta Kocourek. Prosím vás, my se vás neptáme, kam cestuje pan Kocourek, kam cestujete vy, pane Kovanda? Na tuto otázku odpoví můj manažer Fanta Kocourek. Jinou odpověď Ruda neznal. No, oni viděli, že to s ním dál nejde, no tak říkali, prosím vás, pane Kocourek, kam cestuje pan Kovanda? Jo, hoši, to musí Ruda vědět sám. No a tak oni nad tím mávli rukou a pustili nás do letadla a my jsme do toho letadla, ono už ve jméně toho letadla byla otázka, to se jmenovalo jak. Jak 40, to jste ani nevěděli kam a jak doletí. Že? Ten Kovanda tam vešel, sedl si na levou stranu, my logicky všichni na pravou, takže jsme nechtěli letět celou cestu naklonění na levý křídlo. A vešla letuška a když to začalo startovat, rozdávala bombony, protože tenkrát ještě praštilo v uších, dneska už vám nikdo nic nedá. A Ruda snědl asi 15 deka těch bombonů a dostal žízeň. A Franta říká, klid, ona přinese minerálku. Tak přinesla minerálku, opravdu za chvilku ta letuška, on se vypnul.

200 korun a ona utekla a už jsme ji do Karlových Varů neviděli. A byla to škoda, protože byla rozhodně hezčí než Kovanda, ale my jsme přiletěli do těch Karlových Varů a tam jsme Rudu přeložili do nákladní Volhy, protože do menšího auta se nevešel. A přijeli jsme na tu Andělskou horu, kde se to celý natáčelo. Tam už čekal Vladimír Sýs. Teďka uviděl toho Kovandu, který vylezl z té Volhy, díval se na něj takovýma vytřeštěnýma očima. Kovanda se díval na Vladimíra. Teď nás jsme chvilku koukali, vyměňovali si ty pohledy, oba dva na nás, na sebe, na nás, na ně, na sebe. A za chvilku říká Vladimír, vy jste mě zkazili celý film. A my jsme ho začali přemlouvat, aby to nedělal, aby ho nevyhazoval, aby ho tam popsal, že on je skvělej a tak dále, až se to povedlo. Takže celá ta scéna v tom scénáři byla zapsána takto. Hrobník zahazuje lopatou hrob, kam právě pohřbívají zastřeleného četníka. Nikola Šuhaj, loupežník, sedí na stromě a celou akci pozoruje. Když četníci odejdou, Nikola se skočí ze stromu, přijde k hrobníkovi, poklepe mu na rameno, ten se otočí, lekne se, vypije něco piva ze džbánu, vezme od Nikoly Šuhaje peníze, Nikola s pískotem odchází. Konec scény. Na 3/4 hodiny práce. My jsme to s Kovandou točili 3 dny. Tenkrát to ještě šlo, ale když už jsme si to na sebe upletli, ten bič, tak jsme holt museli prostě všecko tohleto podstoupit, čili já lezl na strom, přeskakoval ze stromu, ale na čem to vždycky haslo? Já jsem přišel k němu, poklepal se mu takhle na rameno a Ruda se otočil asi takhle. Tak se lekl, jo. Vladimír říkal, prosím tě, seš normální, že jak se to lekáš, to je Eastman Color, to je americký materiál, člověče, mě tady tečou dolary mezi prstama, když to stojí dolar metr, když se všichni leknou, když se budeš takhle otáčet, člověče, když máš takhle velkou hlavu, teď si představ ještě, jak je to obrovský detail, teď na tom obrovským plátně, člověče, všichni mě utečou při první scéně, seš normální, ještě jednou. Já jsem zase vylezl na to, na ten javor, se skočil dolů, poklepal mu na rameno, Ruda zase... Vladimír, seš už debil, Ruda, nebo co? On nevěděl nic, samozřejmě, jo. Ale tak to pokračovalo pořád dál a Ruda mezi tím furt popíjel to pivo a já jsem přiskočil asi po 26, abych mu poklepal na rameno a Ruda už z toho piva byl tak zmožený, že se otočil přesně tak, jak mu ukazoval předtím Vladimír Sýs, takhle decentně jenom, jo. On už se otočil jenom takhle, jo. A Vladimír říkal, to je ono, točte to, točte to. Jenomže neměl říkat hop, dokud nepřeskočil, protože Rudovi podjela lopata a spolu se mnou zahučil do toho hrobu. A Vladimír přiskočil a zahazoval nás a říkal, já to netočím, já to netočím. Ale přesto všecko se ho podařilo nakonec přemluvit a ten Ruda tam je v tom filmu. Čili jestliže ještě někdy uvidíte film Balada pro banditu, tak ten hrobník, co tam je, těch 10 vteřin, to je Rudolf Kovanda. My jsme s ním tam zažili během toho natáčení spoustu neskutečných legrací samozřejmě, ale pamatuju si, jak jsme šli třeba do Grand Hotelu Pup, bylo nás 5. 4 jeho doprovod, z něho jsme udělali výstředního Američana, protože on tak skutečně vypadal. A zjistili jsme pohledem do jídelního lístku, že máme pouze na boršť, tak jsme si objednali 4x boršť a mistr, že se ještě rozhodne, že on je takový váhavej a to. A Radek Reteky ten simuloval američtinu, tak se s tím Rudou bavil jako What's going on for any best name in drug and then have a legend and if she's a bird and then a Ruda dělal A ten vrchní byl šťastný, že jo, ten obíhal okolo a ptal se ho servilně, do you want Russian sub so, mister? A Ruda, no. A tak se vydal ten vrchní pro ty boršče a když byl tak v půli cesty, tak ten Ruda viděl, jak mu mizí to jídlo, tak se zvedl a ryzí češtinou řekl, a já bych si ale ten borš dal taky. To pro toho vrchního bylo neskutečného něco. Ten se zastavil, řekl, a ven, tady tě z toho nebudete dělat bordel. Pak jsme vypadli, aniž bychom ochutnali v Grand Hotelu Pup jejich boršť, což nás ani tak nemrzelo. Druhý den s náma dělali rozhovory, jako s hereckýma představitelema jednotlivých rolí v tom filmu Balada pro banditu. A já jsem říkal, co se mnou budete dělat rozhovor? Tady je člověk z Hollywoodu, s tím máte dělat rozhovor. Kdo hele? Říkali ty novinářky. Říkám, no tady je Rudy Kovanda, který přijel z Hollywoodu a hraje tady hrobníka. To jsme nevěděli vůbec. No tak ať sem přijde. No to já nevím, jestli přijde, to zkusím. Tak jsme šli pro něj, Ruda přišel v županu, že jo, vešel, hned mezi dveřma se prásko, řekl, já teď teda hraju hrobníka, jsem normálně rock'n'rollovej zpěvák.

0: Tak jo. A oni říkali, mistře, teda vy hovoříte perfektní češtinou. A dál nám kladli otázky a pak to vyšlo jako rozhovor s Nikolou Šuhajem a pod tím byla Kovandova fotka. To mám do dneška schovaný. No ale Kovanda nebyl samozřejmě jediný zdroj obveselení, když vydatného na tom filmu Balada pro banditu. Franta Kocourek, který byl iniciátorem všeho tohoto, co se kolem něj dělo, vymyslel jednoho dne něco neskutečného. My jsme přišli do maskérny pod Andělskou horou, kde se ten film točil, a maskér v té maskérně našel klíče a ptal se, prosím vás, či jsou ty klíče? A my jsme všichni tak jako šáhli ledabyle do kapes a zjistili jsme, že naše to nejsou, tak nás to přestalo zajímat. A Franta okamžitě reagoval a řekl, to jsou chroustalový klíče. Prosím? Že to jsou chroustalový klíče. Aha. No, podívejte se, tak já mu to tady zavěsím na řebiček. A on si se může normálně zastavit, že jo? On se tady vyzvedne, vezme si to, já mu to normálně předám a je, že jo?
1: A my jsme vyšli ven a ty jsme si říkali, co z toho asi vznikne. A Franta zastavoval každýho komparzistu, který tam byl, a bylo jich tam 300, a každýho oslovil a říkal, ty prosím tě, hopni tam do té maskérny a řekni tému maskérovi, že chroustal už jde pro ty klíče. Tam přišel první člověk, nic zlého netuše, říká, dobrý den, já o tom nic moc nevím, ale nějaký chroustal prý si jde pro klíče.
0: No jasně, teď on to tady má zavěšený na tom, na řebičku. Teď si to může kdykoliv vyzvednout, že jo, já mu to dám, ať sem přijde a má to tady, to se mi nestratí, nebojte se.
1: No a tak odešel první, ale přišel druhý, čtvrtý, šestý, sedmý.
0: Dobrý den, nějaký chroustal pro klíče. Samozřejmě má to tady zavěšený na tom řebičku, tak ať se proto zastaví, jak vypadá. Proč černovlasej nebo co? Černovlasej! Já ho poznám, už je ve dveři, ať přijde.
1: No a takhle chodil další a další, 20., 30., už přišel asi 40. člověk, říkal, dobrý den, nějaký chroustal jde pro klíče, řekl, a už mě neserte teda, protože já už nemůžu ani líčit, já už nemůžu vykonávat svou práci, když tady mu to vysí na tom řebičku, tak ať se pro to probáváte ta staví, víc, co já už mám dělat, víc, já tady jsem úplně namidlený, prosím vás, sem furt chodí, někdo luftuje, víc, mu to tady vysel, si to vezme, ani s tím třeba doháje už. No, děsně byl naštvaný, jako jo. Takže když přišel asi 140. člověk a otevřel ty dveře, ten už nemusel vůbec nic říkat. To udělalo jenom ty dveře. A mu dostal klíčem mezi oči a dodneška neví, proč tady má jamku. Stejně tak, jako nikdo neví, proč po Praze, po Rýgrových sadech chodí takovej starší masker, má na špagátku svazek klíčů a říká, klíče sem, klíče tam, co já s nimi udělám. No jo, i takhle někdy končili oběti Frantova humoru, ale já jsem, říkám, za tohle to jsem ho měl rád, protože on dokázal vtáhnout, on v podstatě vstoupil tomu člověkovi do života, ten život mu totálně přetočil a zase odešel, jo? To jsem vždycky dokázal oceňovat, i když se to v mnoha případech týkalo samozřejmě mě, protože jsme spolu trávili hodně času, ale ten chroustal, ten už nás nikdy neopustil. Ten s náma cestoval všude, takže my, když jsme třeba z Prahy z Ruzině někam odlítali, tak Franta přišel za těma holkama, co tam vyhlašovali ty ztráty a nálezy, a říkal, holky, prosím vás, my jsme družstevníci ze Slušovice. My letíme do Ameriky oplemenit béky. Má to teda jeden háček, nám se ztratil inženýr chroustal, to je hlavní inseminátor. On má u sebe to nádobíčko. Holky, jestli ho nenajdete, tak to bude hrozné průser. Holky, samozřejmě to vyhlásíme, že jo. Inženýr Krustál, inženýr Krustál, ať se okamžitě dostaví ke stojánce 49 vedle Praha New York. Opakuji, inženýr Krustál, ať se okamžitě dostaví ke stojánce 49 vedle Praha New York.
0: A my jsme už dávno byli v Bratislavě a Franta jim řekl pořád to hlašte. A to tam furt znělo, celý den. Celý den na Ruzině hledali Chroustala a nemohli ho najít. Bodejť, my už byli v Bratislavě, že? Ale jednou jsme taky hráli s Provázkem v Karviné. Odehráli jsme představení a oni nás za odměnu potom nechali sfárat do dolu 1. máj. My jsme se na to velmi těšili, na tohleto. A tak nám dali ty mundury takový a dali nám ty baterky a přilbice a jsme vypadali jako takový rytíři a teď jsme sfárali, sjeli jsme dolů tím výtahem, tam už nás čekal chlap, takový Steiger byl urostlý takový a ten nám říkal chlapy, všem nám říkal chlapy, i našim kolegyním, což se jim teda neudělal. Dvakrát líbilo, ale co se dalo dělat, vypadali tak a říkal chlapy, ty štoly jsou tady, tak spletíte, že tu, jak se mi někdo zamoce, tak se mi z toho nevymoce. A vyrazili jsme. A ušli jsme asi 150 metrů a on vytáhl papír a říká, urobíme prezenčku. Na tom papíru byly naše jména a on ty jména četl a my jsme se hlásili zde, ano, tady přítomen. A on byl rád, že tam jsme a už ten papír schovával do kapsy. Když došel do toho konce, tak Franta říká, nečetl jste Chroustala.
1: Ten není napisaný.
0: Není napisaný, ale tady s náma, říká Franta.
1: Takový burdel tam mají nahoře.
0: To byla na tehdejší dobu velmi odvážná věta, že?
1: Já si tě tam dopíšu. Jak se jmenuješ?
0: Chroustal.
1: Chroustal.
0: Jak dál?
1: Josef. Josef Kurník Šapa. Teď se mi se nevende to F. Budeš si to muset pamatovat.
0: A vyrazili jsme. Po 150 metrech zase urobíme prezenčku. Vytáhl papír, dočetl to až do konce a říká, Chroustal.
1: Chroustal.
0: Chroustal Jose. To byl inteligentní Steiger. Chroustal ozvi se. Chroustal nerob srandu. Chroustal kde jsi? Chroustal?
1: Není tady, říká Franta.
0: Jak není, je napisaný, tož musí být, ne?
1: On tady byl, ale zmizel asi v těch štolách.
0: To mi neříkejte, chlapi. Asi zmizel v těch štolách, tak já jsem bez prémií.
1: Vy jste bez prémií, říká Franta, ale my jsme bez Chroustala, ty horší.
0: Chlapi, co budeme robit? Co budeme robit? Co budeme robit? Už je tady, říká Franta. Ježiš, to mi spadl šutrak ze srdce. Chroustal, to mi nerob toto. To mi nerob. A šli jsme dál a my jsme si mysleli, že je konec, ale Franta ne. Ten to vždycky dotahoval do absolutního konce. On šel za ním a říká, poslouchej, ty nás tady furt vodíš takovýma propagačníma štolama. Zaveď nás někde, kde se je bocha. Rozumíš, kde je makačka, klipačka. My jsme potřebovali inspiračku, rozumíš, ne tady toto, rozumíš, takový propagačky, rozumíš, ne? Ne, to nemůžu, to by byl průšvih tam nahoře a to, ale průšvih, no, on ho udolal, ten Franta. My jsme přišli do míst, kde jsme viděli něco, co jsme nikdy předtím neviděli a už nikdy neuvidíme. Tam byl metr krát metr vysekaný otvor, na zádech ležel chlap, měl rubačku v ruce, rubal to takhle nad sebou, tam padali na něho šutry, on to takhle odhrabával, další to přebíral, další to dával do vozejku, ten to tlačil pryč, jo, no hrozná práce, jako teď oni nás uviděli, ty si říkali, kdo to je? Nová směna, no to je blbost. Takhle brzo v životě nepřišli, jo.
1: Delegace, že by to byla? Ne, to ne, ti se nesmějí. Permoníci.
0: Teď nás pozorovali tak podezřívavě a Franta přišel k těm karvinským horníkům a čistou brněnštinou jim říká, hoši, nic si z toho nedělejte, my jsme sakmarovci, my jsme se sem právě prorubali z Ostravy. No
1: to bylo halo, samozřejmě, že jo. On si od nich půjčil tu rubačku a protože měl opravdu velkou sílu, tak jim tam uvalil metrákovej šutr a oni, co s tím budeme robit, to jsme pochopili, že je tam v podzemí nejpopulárnější věta, ale... Franta říká, hoši, jo, v tom už já vám neporadím, já vám řeknu jenom jedno, já v Brně bohám v uhelných skladech, to byla pravda, on tenkrát rozvážel uhlí, byl to muž mnoha zaměstnání a mnoha oborů a říká, to, co vy tady za jednu směnu narubete, to já za půl hodiny rozkradu. A tím si je definitivně získal. No, fakt byl ten, že oni s tím uhlím uměli čarovat zase kluci, to když na věc přišlo. Já tenkrát bydlel v Brně v panelovém domě a jednoho dne zvoní naše domovnice a říká, pojďte si dolů uklidit uhlí. Říkám, prosím vás, jste se zbláznila nebo co? Jaký uhlí? Blázen, ne, paní Nováčková? Ne, vy jste blázen, protože prý vám málo topím. Já jsem si jel dolů a ten náš vchod byl zavalený 10 metrákama uhlí. A v dálce se viděl uhlařský auto a Franta na mě dělal mamo. To mu stálo za to, ta investice, on to tam vysypal. No samozřejmě, že to zase potom někde třeba jako dovezli uhlí Hvězdáři Hřebačkovi, to byla populární osoba, oni to tam přivezli a Hvězdář Hřebačka řekl, složte mi tam chlapci 25 metráků a já se projdu zatím v nedalekém hájíčku. A odešel se psem do velmi dalekého hájíčku, čehož chlapci využili a dali mu toho tam o 5 metráků míň. A on se vrátil a říkal, tak to urovnáme chlapci, podívám se jenom do hvězd. Chlapci, vy jste mi tam toho dali o 5 metráků míň. Ježíš, promiňte, to nevím, jak se to mohlo stát, tak to tam nanosili. To byl jeden z mála momentů, kdy někdo Frantu takhle natáhl. Oni tam donosili těch 5 metráků, odjeli a za rok se do té ulice vrátili a vezli to nějaký bábince, to uhlí tam. A bábinka si čárovala ty putny, aby o žádnou nepřišla. A Franta jí říká, když tak si tam bábí, ale 4 připište, ať jich máte víc. To je dobrý nápad, no. A když to donosili ty putny, tak ta bábinka říká, ale chlapci, to byste rádi věděli, jak to tenkrát před rokem bylo s tím panem Hřebačkou, co? No to bysme to rádi věděli. Za odměnu, že jste mě poradili s těma čárovanýma putnama, tak vám to řeknu. Protože on tenkrát se mnou byl domluvený, on se podíval do hvězd, hovno do hvězd. Ten se podíval ke mně, já stála za záclonu a naznačila jsem mu 5 metráků chybí, tak to bylo. Ne, ale říkám, to byl jeden z mála momentů, kdy ho někdo takhle natáhnul, protože jinak to bylo opačně, Franta vždycky dostal, koho si vzpomněl. A musím říct, že většinou se to týkalo mé osoby, protože jsme bydleli na ty 325. Já si pamatuju, že jsme třeba, ale já jsem tomu strašně rád podlehal, mě se to hrozně líbilo, protože když někdo vymyslel takový geniální fóry jako Franta, tak to stálo za to být napálený. A já jsem třeba, řeknu vám takovou věc, my jsme byli v Polsku. Zdál se mně sen, strašný sen, pachovej sen, se vším všudy, jsem cigánka bez zubá mě lezla do postele. Já jsem z toho měl opravdu, až jsem se osypával v tom snu. A teď jsem se probudil a zjistil jsem, že to vůbec není sen, až ta baba mě tam skutečně lezla. Já jsem říkal, Kriste, co tady děláte? Tak jsem mi vyhodil ven. No Franta jí vrazil 100 těch zlotých a řekl, když za ním vlezeš do postele, on ti dá ještě 200, jo? Ve stejném Polsku tenkrát nebylo nic moc co k jídlu a my jsme si sebou vezli já štangli Vysočiny, Franta štangli smradlavýho hosamu, zavězili jsme to do okna, já jsem šel na procházku, vrátil jsem se z procházky a na posteli ležel Franta s režisérem Scherhauferem a oba měli mastný huby. A já jsem si šel ukrojit ty Vysočiny v tom okně a nemohl jsem mi najít. A Scherhaufer říká, no nic, já pomalu půjdu a zmizel. A já říkám, Franto, prosím tě, kde je ta Vysočina? A Franta s ledovým klidem řekl, jo, hochu, role si musíš hlídat.
0: Vedle nás bydleli často dva naši kolegové, z nich jednomu jsme říkali Bobřík a druhému Čichač. Ten Bobřík vynikal v tom, že kdysi ve skautu dělal všechny ty bobříky a skutečně je vydržel. A Čichač zase všechno cítil, že jo. Ti byli dost častým terčem Frantova humoru, protože Franta vyznával teorii furt ve střehu. On spával skoro s otevřenýma očima a stačilo mu klepnout na rameno, posadil se a řekl furt ve střehu. A byl připravený. A on se dokázal naprogramovat 5 minut, co 5 minut. On vstával a bušil jim na stěnu. To se dalo vydržet 8krát až 15krát. Ale do rána do 7:30 to nevydrží ani make, jo? To bylo katastrofální, co to s těma klukama dělalo. Oni už ráno nabíhali hlavou do stěny a říkali, prostě ne. A on zase, jo? Každých 5 minut, jo? Ráno se mu chtěli pomstit, napustili si kýble vody a čekali na něho za dveřma. Franta se jim šel omluvit za ty dveře, ale poslal tam režiséra, oni otevřeli, polili ho vodou a Roxy nezahráli, že jo? Tohle to on měl dotažený do mrtě, tyhle ty věci. Ale ty kluci skvěle nakupovali. Oni nakupovali tak bezvadně, no tak pro nás všecky to byla tenkrát, že jo, naprostá novinka. My jsme vyjeli na západ a teď jsme viděli věci, které jsme tady vůbec neviděli. Tady všecko bylo takové, jaký bylo. A teď tam prostě najednou bum, rána do hlavy. Oni si jednou, pamatuju, kluci koupili takovou citronovou šťávu. Byl takový krásný sirup, jo. Na tom byl ten citron a z toho kapala ta orosená, jo, nádherná šťáva citronová. A oni si napustili z vodovodu vodu. To tam v té Itálii neudělal už nikdo, aspoň 25 let. Do toho nalili tu citronovou šťávičku, napili se a oba se vzdášili až u stropu, protože to byl jar na umývání nádobí. No ale kdo to tenkrát věděl, že to může mít citronovou příchuť tady, že jo? Tady to bylo v Umaflexovém obalu, všechno jednotný. To jsme vůbec netušili. Nebo ten Čichač, on jel jednou taky, on jel do 3. poschodí, vyjel v Itálii ve výtahu do 3. poschodí a tam se mu neotevřely dveře. A on křičel, help, pomoc, pomoc. Věděl, že prošvihává zkoušku, bál se, pomožte mi někdo, pomoc, help. Nikdo furt neotvíral a najednou ze zadu někdo poklepal na rameno. On se otočil, ty dveře se otevíraly i za ním. To byly všechno novinky pro nás, jo? To jsme nevěděli. Kluci z Županova vyjeli do světa. Ale myslím si, že vrchol jejich nakupování nastal právě v Polsku. Oni byli oba menších postav, oba jsou oba menších postav, zůstali už takovými, ale o to větší jsou herci. Oni v tom Polsku si chtěli koupit dřeváky. Tenkrát to byla jako taková módní záležitost a tak šli kolem obchodu a ty dřeváky tam byly vystaveny černý, krásně na takovým vysokým podpatku. Tak tam vešli a tam bylo dvojí schodiště, doprava doleva. Oni šli doleva, sestoupili dolů do sklepa v Polsku, to je samý sklep, tam nejsou obchody, že jo. Vešli dolů do toho sklepa a tam stál takový seriózní černý smutný pán, tak se na ně díval a oni říkali, dobrý den, my bychom chtěli ty dřeváky. Dřevňáky, tak. A to dla koho, proše pán, co? No, my bychom to chtěli pro sebe, jako. A to dla pánův? A to já viděl první raz, že by ktoš přišel i chtěl koupit dřevňáky dla sebe. No to jak pánově chcou? No to proše bardzo, pánově mogou měl. Dobře. Jaký kolor, proše bardzo? Černé bychom chtěli, to je modní, ne? Tak, no černý kolor, to je taky bardzo seriózní kolor. Rzeczywiście jsou tam tyž kolory brązowe, červené, také netypičné kolory to jsou. Jak pánově chcou černé, to będą miały černé. Dobře. Tylko, že pani přeměře. A vzal metr a měřil je. 123 cm. Pan jest za wielki. Jeszcze tego drugiego pana przemierza. 124 cm. Pan jest wielki tego pierwszego. No to dobrze. Niech panowie, proszę bardzo, idą za mną. A weszli do wedlejszej miejscowości, a tam byli sami rakwe. Protože oni samozřejmě vedle, kdyby šli po pravým schodišti, tak tam byly dřeváky, ale vedle dřevňáky, dřevěný rakve. To bylo pro toho chlapa strašný zděšení, až poprvé někdo si přišel na míru koupit rakev. To on ještě nezažil. No ale abych se vrátil zpátky k Frantovi. Jednou si Franta opatřil takový intim spray, vyrábělo se to tady v Brně a on toho sebou vezl kufřík do Francie. Já jsem řekl, prosím tě, Franto, na co vezeš do Francie intim spray od nás? Vždyť to je zem Christiana Diora, co tam s tím budeš dělat? A Franta říká, to se bude hodit. A já už jsem nepochyboval, že bude.
1: Přijeli jsme tam, šli jsme do města na nákup, každý jsme měli pár flinců, tenkrát to bylo velmi jednoduché, každý jsme koupili nějaký svetřík a všichni byli spokojeni. Vraceli jsme se z toho města do toho hotelu a z té naší 325 se ozývalo: Ježišmarja, já tady umírám, já vůbec nevím, co se mě to stalo, on mě tady zamknul, teďka já vůbec nevím, co mě je, ani se nemůžu otevřít, to je hrozný, pojďte se sem někdo podívat. A teď šel někdo první, že ho podíval se tam, a co je ti, Franto? Já nevím, podívej se klíčovou dírkou. Tak on se podíval klíčovou dírkou a ozvalo se:
0: ty jsi hajzel, Franto, jo?
1: A teď se množilo v tom hotelu počet lidí, těch, kteří chodili s tou rukou takhle, jo? Pač každý, kdo šel z toho města, tak se tam zastavil a slyšel: já tady umírá, podívej se klíčovou dírkou. Ale nikdo neřekl: nechoď tam tomu Frantovi. Naopak každý: běžte pijat Frantovi, asi něco mu je, jo? To byla přesně ta psychologie, se kterou ten Franta počítal. Takže tam chodil jeden za druhým a furt, jo? Až přišel Brbla. Brbla byl náš technika, který byl takový stoický, klidný a nic ho nevyvedlo z míry a kouřil z partičky ve tvrdým a v podstatě vůbec nic mu nevadilo, a ten přišel taky a slyšel: já tady umírám, podívej se klíčovou dírkou. Tak tam strčil: podívej se očičkem, to očičko se tam podíval takhle, ozvalo se Brbla se zvedl a říká: já nic nevidím.

0: Franta říká, tak se podívej ještě druhým očičkem. Tak brbla důvěřivě druhým očičkem, zase.
1: Akorát to tady strašně smrdí.
0: No pačke, no a to ti jako nic nevadí, nebo co?
1: Co by mi mělo vadit?
0: Pačke, já jsem našel klíč a otevřu, já se podívám. Otevřel dveře a viděl, on si brbla koupil nový sluneční brýle. Samozřejmě, že tenkrát na ty zájezdy, jak jsme jezdili s náma, muselo jet taky umělecké vedení. To bylo přímo nezbytné. Bez uměleckého vedení by ten zájezd nedopadl dobře. A tak i s námi jezdilo vydatné umělecké vedení v podobě náměstka ředitele Státního divadla a našeho šéfa. A ti dva si jeli po krku, oni se neměli moc rádi, že jo, na tom zájezdu si vlastně nevyhovovali skoro v ničem. Nebyli k ničemu platní, ale být tam museli. Takže my jsme to brali jako nutné zlo. A ten náměstek ředitele, to byl bývalý důstojník. A tady budil neskutečnou hrůzu a všichni podřízení se před ním třásli strachy, ale na zájezdech se z něho stávalo takové neškodné děcko. A Franta s ním i s tím druhým dokonale manipuloval. Tomuhle tomu bývalýmu důstojníkovi říkal bratře plukovníku, což se mu strašně líbilo, pač byl podplukovník, že jo? A pamatuju si, že on vždycky sedal, on měl 160 kilo a seděl na tom prvním sedadle a tak jako funěl a potil se a tohle. A my jsme jednou jeli do Remeše a chtěli jsme se taky podívat na tu gotickou katedrálu a Frantu napadla najednou, on měl ohromný, jemu to furt zapalovalo, to bylo prostě neskutečný, prostě furt ve střehu, jo. Najednou mu to zapálilo a teď viděl to v tom poli a říká tomu náměstkovi ředitele, tak to je ona, podívejte se, tam stálo silo. Silo na obilí v tom poli, jo. Ten se nám podívá, říká, no a člověče, takhle Frantíku, z dálky ti to ale vůbec nevypadá, víš, jako ta gotická katedrála. To ti člověče vypadá jako skoro takový to na to obilí, víš.
2: Prosím vás, na jaký obilí, bratře plukovníku, to je gotická katedrála.
0: Já to vím, že to je ona, ale... Takhle, když se na to dívám jako z dálky, tak tím mě to člověče připadá, jako kdyby to bylo takový to na to obilí. Já si nemůžu pomoct.
2: No a co furt máte s obilím, tak my se na to celý den třeseme, těšíme se, jedeme sem, teď vidíme gotickou katedrálu a vy nám říkáte na obilí.
0: No já nevím, ne, mně to tak prostě připadá, přes to sklo to tak vypadá, že to skoro na to takový to obilí.
2: Myslíte silo, jo? No to silo, no...
1: On přišel ten Franta, vzal ho za ucho a řekl, vy jste zase naletěl, bratře plukovníku, vytáháme vás za ouško.
2: A on byl strašně spokojený, že má pravdu.
1: S touhletou psychologií ten Franta zase počítal prostě. A my jsme přijeli třeba do Florencie a teď jsme šli na procházku s Frantou a tenhle ten, že půjde s náma. Já říkám, ježišmarja. A on říká, Franta, ne, to bude sranda, počkej. Teď jsme šli na to slavné náměstí, kde byli ti Davidové a ti diskobolové a všecko a on ťapal před náma ten náměstek, jo, 4-5 kroků a Franta uviděl otevřený dveře a říká, šupni za ty dveře. Tak já jsem se tam schoval, on taky a ten náměstek šel chvilku ještě a najednou nás neměl.
0: Frantíku, kde seš? Frantíku,
1: a říkám, Franto, neměli bysme jít, to bude průšvih, nebo bejt, nebo ať se vyžhaví v tom.
0: Frantíku.
1: Teď ti Italové, kako se sučete? Io devo forse rimanere, quindi sono raso, se riesco a innamorarmi, vendichero questo oltranjo, ma la gelosia, so che tu...
0: Já nemám Frantíka tam. Já vůbec ani nevím, kde je, kam se ztratil, ani autobus nevím, kde je. A vůbec vám ani nerozumím. Frantíku!
1: Říkám, Franto, pojď už. Nehoď, jde to gauner, nebo bejt.
0: Frantíku, já už nemůžu. Frantíku, objev se!
1: Říkám, Franto, pojď. No tak jo, dobře, jdeme, no. Dobře, kde se lancáte, bratře plukovníku? My vás hledáme po celém městě a vy se tady vybavujete s nějakýma Italama. Jste normální, nebo co?
0: Frantíku, ty jsi mě našel.
1: A zavedl ho až k autobusu, ten Franta, a on říkal,
0: vidíte, já jsem se ztratil ve městě a Frantík mě našel a dovedl mě až sem. Takový je to kamarád.
1: Myslím si, že vrcholný rozkol mezi těmahle dvěma pohlavárama nastal, když jsme byli v Jugoslávii, to ještě Jugoslávie byla Jugoslávii a Dubrovník byl Dubrovníkem a my jsme tam přijeli na letní festival. Samozřejmě, že jsme se taky občas šli koupat. My jsme s Frantou se chodili koupat na luxusní placené pláže.
0: To proto, že Franta se všude perfektně zorientoval a věděl, že u té branky sedí vysloužilí jugoslávští vojáci, takže když kolem nich procházel, tak je pozdravil: Zdravo, drugári! Oni řekli: Zdravo! A ještě dávno, když jsme se opalovali, oni salutovali. A tak jsme se dostávali na ty nejdražší placený pláže. Zatímco tihleti dva, těm Franta poradil nádherný místo. On jim řekl: tam je to překrásný, tam sedíte koupa, tam to budete mít nádherný, tam si teda proladíte krkovičku, jo? A oni tam skutečně chodili a bylo to opravdu tam nádherný. Mělo to jedinou nevýhodu, ale dost podstatnou, a to, že tam ústila městská kanalizace do nás. Čili oni se vraceli z toho koupání takový vočáchlý, takový osmrádlý, jako jo, vždycky. A jednoho dne přišel bratr plukovník trochu dřív a Franta na něho nastartoval zase s ďábelským nápadem a říká: Poslyšte, bratře plukovníku, mě by to nevadilo, rozumíte, jsou to mladí lidi, o co jde, že jo? A kdo, Frantíku? Ne, no tak oni zde jde, že jo, ona, Američanka. Kdo? Ten náš šéf, že? Náš šéf a Američanka. No, na ty pláži, že jo, tam to vidělo spousta lidí, mě by to nevadilo. No tak co, no tak se tato sebe zakosli, no tak o co jde, že jo? To nejde, že jo, to je v pohodě. Ale proč on jí musí vysvětlovat, kde v Brně je zbrojovka? To mě nejde do. A on samozřejmě úplně zcepeněl. To on jí říkal, no nejenom to, on ještě jí popisoval a pak jí to nakreslil do písku, kudy se jede na vojenské letiště, a to mě dostal teda, to by neměl, jo? A v tom on šel. Ten náměstek po něm vystartoval, říkal: Co jste dovolil, vy jste prozradil státní tajemství, okamžitě budete zrušen, jak se vrátíme vás, okamžitě to... Ale proč, nebo co? Teď já jsem přece to nemohl říct. Já vůbec neznám slova v cizím jazyce, jak bych to mohl říct? Frantíku. Teď on nezná ani slovo v cizím jazyce. Tak jak on to mohl říct? Vy jste, bratře plukovníku, zase naletěl, já vás budu muset vytáhat za ouško. No, bylo by toho strašně moc, co by se dalo vykládat a vzpomínat na spoustu věcí, ale vzpomenu aspoň ještě na jednu. My jsme jezdívali s provázkem na letní soustředění. To byla vždycky taková docela prima věc, plynulý přechod z dovolené do sezony. My jsme jeli do jižních Čech, většinou to bylo na Komáří louku, ta louka se jmenovala Dobře, protože ti komáři nás navštívili hned po příjezdu a už nás nikdy neopustili. Tam jsme bydleli ve stanech, tam jsme rozeskoušeli hru a přijeli jsme s tím do Brna a tady jsme to vlastně doskoušeli a měli jsme premiéru hotovou. A tam tenkrát, si pamatuju, my jsme šli jednoho večera s Frantíkem z hospody z Jarošova. Byla noc, taková tichá, vlaha, uniletní, jak říkával pan Verich. A jenom občas se ozvala sova a občas šplouchla ryba v nedalekém rybníku a žába kvákla, bylo taky posvátní ticho. A my jsme šli po té silnici a mlčeli jsme, nic jsme neříkali a bylo nám dobře. A Franta najednou říká: Ty poslouchej, Miro, někdo jede na kole. Říkal: No to je možný, no a co? No ne, no počkej. Někdo jede opravdu na kole, člověče. Ty víš co, hopni do rigolu. Říkám: Proč? Hopni do rigolu. Tam se nedalo nic moc namítat, že já jsem hopnul do rigolu, teď jsem tam seděl v těch kudli babkách a tam a zima byla a to. A najednou se skutečně z té tmy vyloupnul zvuk. A jel takovej dědek na kole a šněroval to od pangejtu k pangejtu. Patrně jel ze stejný hospody, jako jsme my dva šli z toho Jarošova. A blížil se k nám. Já čekal, co bude. Franta ho nechal dojet až na naší úroveň, takhle. A až byl ten dědek na naší úrovni, tak do té posvátné tichý noci se ho zeptal: Jak se ti šlape? Kdyby na něho vafnul, jo? My jsme měli jednoho takového dobromyslného technika, ten nás strašil, vždycky říkal: Bav, to jsi zlikl, co? Ale ne, on prostě se ho tiše zeptal, jak se mu šlape. Já nevím, do jaký míry se vyznáte v cyklistice, ale jestli vám třeba říká něco jméno Olaf Ludwig, mistr závěrečných spurtů, no ten by na toho dětka neměl. Protože co s tím se stalo, no veškerý dopingový aféry, to nic není proti tomu. Že před ním byl kopec, ten kopec se jmenoval Strmilovák.
1: ten vůbec neměl daleko do toho jména, spíš naopak velmi blízko. Ten dědek do toho kopce udělal a zmizel. Já jsem přesvědčený, že jestli ten dědek žije, a já bych mu to přál, pak by si to zasloužil, jestli ještě dneska žije, tak ten brázdí jižní Čechy na kole, protože to byl neskutečně raketový start, jo. No ale to bylo prostě to geniální, to furt ve střehu, jak ten Franta prostě mu vstoupil do života, nechal ho vyjet ten strmilovák a řekl, no nic, pomalu půjdem a šli jsme. To bylo na něm to obdivuhodný a musím říct, že teda mě docvakla úplně definitivně ta jeho teorie furt ve střehu v Praze, když jsem jednou se byl podívat na víkend na nějakým představení a stál jsem tam v bufetu, jmenoval se Družba, bylo to na dolní straně Václaváku a tam v tom bufetu ve 3 hodiny ráno jste dostali ještě klobásu s hořčicí na přepáleným tuku a to a po nějakým divadle se tam vždycky každý zastavil a já jsem stál vedle takového chlapa, který vypadal jako brněnský Dolfa, pamatujete si na něho, jo? Doktor Špína, jo? Takový prostě ty fousy a prokvetlý nudlem a to měl, jo? A takový smrdutej kabát a teď tam stál, měl tam vystátej důlek v tom bufetu a díval se takovýma moudrejma očičkama na to dění v tom bufetu a vešel takovej patrně úředníček s takovou placatou taštičkou a za ním v závěsu na tehdejší dobu ne zcela ještě úplně tak často vidívaná noční sociální pracovnice. Teď on tam vešel, ten úředník, a bylo mu trapně, nechtěl být viděný, jo? A tak jako říkal jenom, prosím vás, já bych chtěl jenom jednu tu čokoládu Milena, jo? A ona mu říkala, což normální, koupíš mi snad hořkou, ne? Samozřejmě, dobrý večer, promiňte, ne, tak mi dejte tu hořkou, jednu za těch 8, jo, jak to máte, jak to, tak mi snad koupíš 2, ne? No jo, pořád, tak, to jsou takové věci, že jo, to, promiňte, dejte ty 2, ty čokolády, tady máte 16 a my pomalu půjdeme. Já ji ani neznám, víte, ona taková celkem jako, na mě přivěsila, teď chci čokoládu, je to takový život, no, nashledanou, a odešli. A ten člověk, co stál vedle mě, s těma nudlema v těch fousech a to pozoroval, pokýval hlavou a pronesl naprosto fatální větu, kterou jsme potom mnohokrát použili a nakonec i dneska zazní.
3: Jojo, pořád se něco děje.
1: No a tam to doťuklo všecko, protože furt ve střehu a pořád se něco děje mně, jak si patří k sobě. Já jsem s Frantou, když jsem byl, musel být samozřejmě furt ve střehu, protože jinak se pořád něco dělo a většinou na můj vrub, ale bylo to krásný to, co se dělo a říkám zcela zodpovědně a rád, nikdy na to nezapomenu. Nikdy nezapomenu díky Frantovi na to, co jsem tady prožil a nikdy nezapomenu na něj. Říkám, doufám, že jednou v těch piškuntálích budeme moct pokračovat. No a protože si myslím, a určitě nebudu daleko od pravdy, stejně jako si to myslíte vy, že v nejlepším je potřeba přestat, tak vám moc krát děkuju za to, jak jste dneska byli a doufám, že se zase někdy setkáme. Naschledanou.
4: Rádio Jich Cymbálka.
5: Kapitola 10. Konec šťastných dnů. Být majorem na tak velkém zámku skutečně nebyl lehký úkol. Z pracovišť byly stále hlášeny incidenty, které nebylo možno velkoryse přejít a Terasky nic nenáviděl tolik jako mimořádné události. Lepší je dřevorůbať, než také vojáky myť, tvrdil Terasky znechuceně, ale podstatnější závěry z toho nevyvodil. Aby přišel na kloudější myšlenky, odešel na skálu podívat se na kefalinovou drezuru vepřů. Ani tady však nebyl spokojen. Za to se Terasky mu zdálo, že v ohradě nějak ubývá slepic. Kefalín, houkl dolů, kolko máte těch kurov? Sudlomajore, vzhledem k tomu, že jsou v ústavičném pohybu, se mi je dosud nepodařilo spočítat. Máte univerzitu a rátať nevětě, ale 60 jich nie. Kto jich zožral, kefalin? Zřejmě kuna, soudru majore, odvětil Kefalín. Sám jsem ji dosud neviděl, ale vojíni Strnad, Černík, Truc a Voňavka tvrdí, že ji tu zahlédli. Může být, připustil Terasky. Třeba ju zastřelit. Neřekl však Kefalínovi, že se toho úkolu hodlá ujmout sám. Tím větší překvapení bylo, když se večer dostavil do ráje vepřů ozbrojen dvěma malorážkami. Jsem dobrý střelec, prohlásil. A ta kuna je už Terasky mrtvá. Té noci se v ráji vepřů střílel jako u Verdunu. Terasky pálil po každém stínu a nezřídka i trefil. Byl opravdu dobrý střelec. Když ráno Kefalí nastoupil do zaměstnání, leželo před chatou jedno zastřelené prase, dva potkaní, jedna ropucha, tři slepice, jeden lesní králík a šest netopírů. A ta kuna Kefalín ani nepřišla. Nastal 7. listopad. Na náměstí v Nepomuku byla postavena tribuna, na které zasedli nejen místní potentáti, ale i význační činitelé z okresu a kraje. Mezi nimi byl i velitel divize plukovník Hučka, který netrpělivě čekal, jak se uvedou vojíni ze Zelené hory. Dopoledne navštívil zámek a kapitán Domkář ho ujistil, že výcvik se zbraní proběhl úspěšně a nelze očekávat nějaké závady. Uvědomte si, že na tom velice záleží, zdůrazňoval plukovník. Není myslitelné přestoupit před širokou veřejnost s něčím nedokonalým. Ať je vaše vystoupení maximálně jednoduché a bez jakéhokoliv rizika. Právě z tohoto hlediska jsem vše promyslel, odvětil kapitán. Přivedu jednotku do středu náměstí, kde zavalím zastavit stát. Poté zavalím vpravo bok a k noze zbraň. Posledním rozkazem, který vydám, bude bodák skry. Vše jsme řádně prozkoušeli a vojni veškeré úkoly zcela bezpečně ovládají. Dobrá, souhlasil plukovník. Upřímně vám radím, aby se to povedlo. Také Terasky byl pln starostí, jen jeho obavy byly mnohem větší než plukovníkovi. Znal své vojíny a nebyl ochoten uvěřit ani tomu, že donesou na náměstí všechny pušky. Co bolo, to bolo, vzdychnul. Terasky se všecko ukáže. Kapitán Domkář byl stále optimistou, avšak ukázalo se, že předčasně. Krátce před nástupem spadl vojín Čutka ze schodů a zlomil si ruku. A hned po něm se vojín Rákos opařil vřelým čajem. Byla to strašlivá rána, neboť bylo nutno hledat náhradu za zraněné vojiny. Po delší diskuzi nastoupil místo Čutky kouzelník Pavel. Ještě potřebujeme jednoho muže, sténal rotný Vaněk. Dojděte pro Černíka, rozhodl kapitán Domkář. Posel se však po několika minutách vrátil a oznamoval, že Černíka opět chytla páteř a nebožák leží jako Lazar na ošetřovně.
6: Simulant, nechám ho zavřít.
5: V té chvíli dostal kapitán spásný nápad. Kefalín, zvolal, ať se dostaví vojín Kefalín. To snad ne, soudru kapitáne, namítal zděšeně rotný Vaněk. Už jsem řekl, zlobil se kapitán. Posel vyzvedl Kefalína v ráji vepřů a promptně ho dorušil na nádvoří. Kefalín, pravil kapitán, dnešní den je pro vás velikým vyznamenáním. Dostane se vám té cti a důvěry, že budete náš útvar reprezentovat se zbraní v ruce. Rotný Vaněk vás seznámí s podrobnostmi. Vaněk si vzal Kefalína stranou a vrazil mu do ruky pušku. Po Chorvatu míš. Teď ti ukážu, jak se puška na rozkaz k noze zbraň sundává a jak se skryje bodák. Během 10 minut byl Kefalín vyškolen. Kapitán Domkář si ho přeskoušel, byl celkem spokojen. Potom Kefalín naklusal do skladu, aby si vybral obrovskou přilbu a zimník až na paty. Kefalín! Upozornil ho ještě rozný Vaněk. Buď ve třetí řadě, aby na tebe nebylo vidět. A ničím se nenech znervoznit. Na další rady nebylo kdy, neboť byl nejvyšší čas vyrazit do Nepomuku. Náměstí bylo plné lidí a na tribuně zaujali činitelé postoje profesionálních státníků. Hudba byla připravena spustit státní hymny. Čekalo se jen na vojenskou jednotku ze Zelené hory a plukovník Hučka se každou chvíli netrpělivě díval na hodinky. Konečně reprezentační útvar pochodoval pod velením kapitána Domkáře na náměstí. Holky, vypískla jedna z místních kreselic, on je mezi nima taky Kefalín a přilbu máš na nos. Kapitán Domkář se zamračil a vrhl mezi slečny zdrcující pohled. Pochodoval s jednotkou před tribunu a zde zjistil, že něco neklape. Co stojí stát? Pravo bok! Vel kapitán a vojáci se opravdu snažili. Vše dopadlo podle předpokladu, pouze Kefalín se neplánovaně objevil v první řadě. Kapitán se zřetelně potil. K noze zbraň! Zavelel a pušky třeskly o kamennou dlažbu. Zbýval poslední úkon. Bodák skrý! Zvolal kapitán a doufal, že mu štěstěna zůstane nakloněna. Nezůstala. Všichni vojni bodák skryli, kromě jednoho. Kefalín, ať se snažil sebe víc, zápolil s bodákem marně. Přihlížející občané se začali zlomyslně pochechtávat. Plukovník Hučka na tribuně se zlostně hryzal dortu. Vaněk, pomozte mu, sykl kapitán na rotného. A ten přiběhl ke Kefalínovi. Byl však tak nervózní, že se mu nepodařilo Kefalínovu chybu napravit. Ať lomcoval bodákem sebe víc, ani mlehnul. Slohnul ho kapitán, řekl plašně, ono se to nějak zaseklo. V té chvíli se už celé náměstí zcela nepokrytě bavilo a smích nabýval každou vteřinu na intenzitě. Hovada, šeptal kapitán a stekle přistoupil ke Kefalínovi. Leč ani on neuspěl a prohrál svůj souboj s bodákem na celé čáře. Náměstí řvalo nadšením. A tehdy zasáhl plukovník Hučka. Jediným ladným skokem se snesl z tribuny a před zkompromitovanou jednotkou vstáhl ruku po nešťastném bodáku a bez obtíží jej sundal. Pak se obrátil na zrcadlového velitele. Tomu vojinovi se nedivím, ale vy už byste to měl umět, soudru kapitáne. Asi za dvě hodiny po tomto příšerném debaklu řekl kapitán Domkář. Kefalín, můžete si zbalit plnou polní, zítra odjíždíte na pracoviště. A doufám, Kefalín, že ten váš pitomej hovacký ksicht už do smrti neuvidím.
7: Rebarbora. Ježíš, kde ta baba je zase?
8: My už jsme spolu dlouho nedělali, veď, no zase děláme spolu. Já se na tebe těšil, teda ty si ukaž se mi.
9: Lháři,
8: ty seš kočka dneska, no já se musím držet. No to víš, já tě dlouho neviděl, ale ty vypadáš
9: pořád.
10: Já dabing prakticky nedělám, že jo? To přece není umění. To dovede každý, že jo? Otvírat pusu podle toho druhýho, no. No ale co tobě budu povídat, že? Ty tu stojíš od rána do večera. Tak co to je dneska za film, co děláme?
9: Jo, to ti můžu říct.
10: No, no,
9: jo?
10: No.
11: Takže ano. Tady to někde napsaný název toho filmu, počkej. Pach smrti, drama.
10: Jašišmarja, pach smrti.
11: Jo.
10: A do kolika tady budem smrdět? No to je jedno, hele. Já mám svačinku s tebou. Myslíš, že svaknou?
11: Ne, ne, ne, ne, já bych potom šumloval.
10: To víš, jsem, no to já ne, já jsem zvyklá.
11: Dobře. No. Tak já myslím, že by nám mohli napřed pustit
10: já.
11: Ten kousek, který tady máme
10: dobře,
11: nadabovat.
10: Dobře,
11: Rejžo, puste nám zatím ty obrázky, ať se na to podíváme, jo?
10: Ježišmarja, on v tom dělá Nicholson. Toho
11: mluvím já. Oni jak říkají, že jsem mu dost podobnej, tak proto mě ho často dávají.
10: No teda. No jistý. Jako bys mu z boka vypadl. Hele, co je to tam za babu? No v té posteli.
11: To je jeho maminka.
10: Jeho matka?
11: No.
10: Jako Nicholsona?
11: No.
10: No to je vyloučený, ten vůbec není podobnej. A kdo jí bude mluvit? Žež ta je ošklivá. Nějaká stará herečka, že jo?
11: Jo.
10: Jo. No a to na ní budeme čekat? No to snad ne. A kdy tam přijde ta Milenka?
11: Ší Milenka?
10: No toho Nicholsona přece.
11: A proč jako?
10: No proč? Koho tam teda vlastně dělám já?
11: Já myslím, že ty právě máš namluvit tu moji starou, rozkošnou, sympatickou, umírající maminku.
10: Já jsem sem vůbec lezla.
11: Já si myslím, že to nebude takovej problém, to budeme mít hned hotový.
10: Jedno.
11: Ale tady máme,
10: jedno,
11: tady máme někde jedno, ten text, tak pojď se to zatím na nečisto přečíst,
10: no,
11: aby jsme si to omluvili a pak to sfoukneme na poprvé, jo? Tak pojď, hele, tady.
10: No vidím, tady, no.
11: Mami, jsem tu u tebe. Co říkáš? Mami, já tě neslyším.
10: Byl tu byl, tak byl nebo nebyl.
11: Můj bratr byl tu ještě není. Snad později, mami. No, to je jednoduchý. Takže já si myslím, můžeme, že můžeme,
10: no.
11: Jo.
10: Smrkneme,
11: takže.
10: Sluchátka si vemem, ne?
11: Jo, dobře, abychom to slyšeli. Ten. Tak Rejžo, my jsme celkem ready, tak nám to puste, my to zkusíme, jo? Jsem tu u tebe, mami. Co říkáš? Mami, já tě neslyším.
12: Byl tu byl, tak byl.
11: Můj bratr tu nebo ještě nebyl, není. Snad později, mami.
12: Co to?
11: Musíš rychlejc.
12: Ale no, prosím.
11: Musíš podle ní, jinak já se do toho nevejdu. Rozumíš?
12: Ale ona sotva hejbe hubou.
10: Já se do ní nemůžu vejít.
11: Ona umírá.
12: Ale no prosím tebe, tak umírá, ale pořádně teda vyslovuju při umírání, ne? Když ona musela vědět, že ji taky někdo bude dabovat. Víš, kolikrát já jsem umírala, rozumíš? A vždycky mi bylo rozumět, až na posledním balkóně, ježiš, třeba v dámě s kameliema.
11: Rejzo, my jsme připraveni, tak, můžeme, jo? Puste nám to ještě jednou, jo?
10: Mně to je jedno. Počkejte, to moment, no, už.
11: Mami, jsem tu u tebe. Co říkáš? Mami,
12: byl tu byl?
11: Já tě neslyším.
10: Tak byl nebo nebyl? No to
11: je brzo zase,
10: to
11: ale. Nech mě domluvit. Musíš přesně podle ní, musíš
10: no,
11: na ní koukat.
10: Zlyšli ty?
11: No a jak to, že ona to stihne?
10: No protože ona mluví anglicky. Já bych si chtěla vidět umírat česky. Tohleto málo která herečka, rozumíš, tohleto umíme.
12: Tak znovu, jo?
11: Můžem, jo? Rejžičku, my jsme připravení ještě jednou, jo? Mami, jsem tu u tebe. Co říkáš? Mami, já tě neslyším.
12: Lil to Bill.
11: No teď si tam náhodou byla přesně.
12: Jo, no.
11: Ale s breptem.
12: No jo. Ale, no. No to je to jedno, ne? To je jedno. Ten byl může být klidně ožralej. Rozumíš? A ta matka je z toho, rozumíš, i těsně před smrtí, jí to trápí. No.
11: Rejžánečku, můžeme ještě jednou.
12: Ježiš, Rejžánečku. Avej, OK. Tak.
11: Mami, jsem tu u tebe. Co říkáš? Mami, já tě neslyším.
12: No, já jsem teď nic neříkala.
11: Rozumíš, no, ale to musíš, ale...
12: No, počkej, já jsem to nenašla, pro Krista pána. Protože to věsem na toho sexy Nicholsona kouká. Mě z tý baby blbě. Rozumíš?
11: Mami, jsem tu u tebe. Co říkáš? Mami, já tě neslyším.
12: Byl tu byl, tak byl nebo nebyl.
11: Ježiš, to bylo rychle, ale...
12: Ale
11: zase...
12: no, ale ty si...
11: To bylo
12: ale, rychle.
11: Ale já říkám, ty musíš koukat na ní, no, a strefit se do ní, tak se na ní podívej, jak ona to mluví.
12: To
11: tam je pauza, ona tam dělá pauzu. Pak jako zachroptí, protože ona umírá.
12: Jo? A no, ona zachroptí.
11: No, ona zachroptí.
12: To já neviděla.
11: No a pak teprve byl nebo nebyl, jo?
12: Čili ona vlastně... Jo, já už vím. Nedělej. Dobrý, pojď do mě to moment.
11: Rejžánečko, lásko, můžeme?
12: Rejžánečko, to se...
11: Mami, jsem tu u tebe. Co říkáš? Mami, já tě neslyším.
9: Byl.
11: Můj bratr byl, tu ještě není. Snad později, mami. Ty musíš kašlat podle ní, ale... Prosím tě.
12: Já teď kašlu podle sebe, ty. Rejžo, ještě jednou.
11: Mami, jsem tu u tebe. Co říkáš? Mami, já tě neslyším.
12: Ahoj, zlato, miláčku, všude jsem tě hledala.
11: To ale není tvůj text, tohleto. Ta, co tam přišla teďka, tam, tak to je jeho milenka. Toho
12: no, jistě, no konečně moje role. Rejžo, můžem.
11: Můj bratr byl, tu ještě není. Snad později, mami.
12: Ahoj, zlato.
13: Miláčku, všude jsem tě hledala.
11: Jsi hodná, zlato, že jsi se přišla rozloučit s mojí starou, umírající matkou.
12: No prosím, já tady nemusím být. Já jsem klidně mohla dělat ty role v obě.
9: Byl.
12: Miláčku, všude jsem tě hledala. No ale to by museli tady někdy přemýšlet. A vůbec já bych ten váš dubbing zrušila. Ať se lidi učí cizí řeči. Mauzta. Sprostý. Je tak sprostý.
4: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
14: No buď se ta kukla srazila, nebo se mi zhubla hlava, nebo co.

0: A pojď.
1: Bacha, Taťáno!
2: Co tady blbneš?
0: Co mi říkáš, Taťáno, furt?
2: Jseš můj táta máma, ne?
0: No to jsem táta máma, ale nejsem žádná Taťána. Co ve škole, jaký to bylo?
2: Ve škole normál, co tady blbneš?
0: Ale prosím tě, oni mají dělat nějaký testy, nějaký rekvalifikační testy, jestli mi vemou živnost nebo ne, tak...
2: No jo?
0: Tady trénuju, no.
2: Něco přišlo, doporučeně.
0: Ježišmarja, to je ono. To je určitě ono, oni mi chtějí...
2: A co jako?
0: To je z Berňáku.
2: Ne, z Berňáku to není. Nemá to modrý.
0: No jo, ale má to žlutý, tak to je určitě z magistrátu.
2: Otevřeš to?
0: Ne, otevři to, ty mě se klepou ruce, mě úplně blbě, já si asi vytrhnu jazyk nebo něco.
2: No i to říkám, hele, z magistrátu hlavního města Prahy.
0: Kristovina.
2: Z radnice.
0: To je určitě kvůli tomu, jak jsem se ožral u kalicha a pak jsem nadával na všechny okolíky. Že jsem si ten jazyk nevyrval, jsem tam les.
2: Pojď se do klidu, Taťáno, je to jenom opič objednávka na sekačku.
0: Jo, popravička, jo. Hmm? Kolik toho je?
2: No je to hustiárna, jich tady 27.
0: Počkej, to se určitě blbě podíval, to budou jenom dva a rozsekat na 7x, ne?
2: Já čtu dobře. Jo? Je jich tam napsaných 27 a nebude se jenom sekat hlava, ale bude se taky čtvrtit, vyrvávat jazyk, sekat ruce a tak.
0: A tak to mě baví docela.
2: Tebe jo.
0: Čověče, no jo. Samý lepší lidi. No tadyhle je nějaký haram. To je jméno, to bych to i přál, čověče. No vidíš to, ještě ani nemá ani jednu družici. Ne, bez družic, víš, no tak to budeš muset začít trénovat, kamaráde.
2: Já studuju, já už meče nemu do ruky.
0: A čím to chceš sekat asi tak, ty jelito? Myslíš, že jsme v době záviše s Falkensteina, kterýmu usekli květák zaostřeným prknem? Prosím tě. Koukej trénovat. Jak s tím plácáš, prosím tě, takhle bys mu udělal na krku maximálně šlik jenom.
2: Šlik? Jáchym Ondřej Šlik tam píšou.
0: Šlik? No jo, šlik. No tak trénuj.
2: Hele, víš co, já to dělat nechci, je to hnusná práce.
0: Jaká hnusná práce, Hergo? To ještě slovo, jak ty seknu.
2: No jsi jak ty kluci ve škole, taky mě furt perou. No, říkaj, mydláš, jo? Ha, tě zmydlíme.
0: A co se tě ještě chlubíš, ty? Tadyhle si vám do školy jednu palečnici, španělskou botu, kantorovi vyrvi jazyk a máš klid, už se tě budou bát.
2: Taky ten zev pořád tady s tím mučírny, kdo to má vidět, tak to má poslouchat.
0: No, mě se taky boje a v hospodě mi dají i na sekeru a za zev mučírně já nemůžu za to, co jsem pošlou za cimprlíny. A jele furt, mě to moc táhne a tadyhle to bolí těma dřebíkama a to. Minule frajer byl vpletený do kola, protože já jsem v jednom kole a říkám, kolika chceš bejt ty ve jméno, tak jsem mu vyplet, strčil jsem ho tadyhle do železný pany a ani necek, to bys viděl. No jo, hele, tak trénuj, pať zítra to bude takový monster proces, to nás proslaví, to budeš čubrnit.
2: No mě teda ne, protože já to dělat nechci, víš co, já nevím, proč bych měl sekat hlavou někomu, kdo mi se udělal.
0: Jo takhle,
2: no.
0: Ty to bereš takhle jako humáně, jo. No jo, tak to s tebou udělám, jako to se mnou udělal můj táta, když mi předával řemeslo. On mi říkal, ty si na mě vzpomeneš, to už tady nebudu. Ale tohle řemeslo, to je zlatý dno. Já jsem si říkal, to mele, když jsme žrali, rozumíš, brambory, furt brambory, výraz nouzí, no a vidíš, je to tady.
2: No a jak to ten táta udělal?
0: No ten táta to udělal tak, že řekl, že kat nebudu.
2: A co jsi byl teda?
0: No co, no, vidíš, že jsem kat, ne nakonec, ale ty kat nebudeš, já tě do toho nutit nebudu, ty budeš dělat astrologa.
2: No, to je dobrý nápad.
0: Jo? No. To by tě bavilo, jo? Tak tady máš knížku, to se naučí z paměti. Víš, protože dneska za takový horoskop, tak to je stejně víc peněz než za nějakou blbou popravu. Hele.
2: Ježiš, ty to ani není česky.
0: No to budeš muset umět latinu, jak když byče mrzká.
2: To se v životě nemůžu naučit.
0: No ne, v životě to se naučíš, tuhle knížku do konce týdne, jinak nevytáhneš prdel z baráku.
2: No to teda vytáhnu.
0: No to teda nevytáhneš jedině přes mojí mrtvolu.
2: Jo, jak chceš.
0: No vidíš, hele, to se mi líbí. Už je hezky vytočený panáček. Hele, a to si představ, že těch 27 lajdáků tady, co je napsaných, tak ty všichni chtěli, abys tu knížku uměl naspavěť do dnešního večera.
2: Ty svině. Zítra budou padat hlavy.
0: Je mladej to zřekl.

0: pěkně. To se možná uchytí jako nějaký takový jako slogan.
1: Dubnová povídka. Pan Plíšek vystoupil z autobusu pražské hromadné dopravy a vytáhl z náprsní kapsy rozepnuté balonové bundičky plánek, aby se podíval kudy dál. Jeho sváteční kalhoty, sežehlené do puků a opatřené dole záložkami, visely zřejmě většinu svého dlouhého života v šatníku a vycházely ven jen zřídka. Jejich pas měl pan Plíšek pěkně nahoře ve výši svého pasu a ne, jak je to dneska zvykem, někde pod bedry. A aby bylo úplně jasné, že starý pán je z nějakého zapadákova a zcela mimo současný vkus, spodní cíp modré kravaty se zlatým proužkem mu mizel v kalhotách. V levé ruce nesl igelitovou tašku a v ní něco těžkého. Venkovan se obezřetně rozhlédl vlevo i vpravo, počkal, až projede poslední auto, znovu se rozhlédl vlevo a vpravo a teprve, když byla ulice z obou stran naprosto bezpečná, s nečekanou čilostí přeběhl. Prošel bránu nemocnice a vydal se podle plánku Kaštanovou alejí k pavilonu 14A. V duchu si pochvaloval, jak přesně mu obvodní lékař pan doktor Nápravník cestu vyznačil, ale když stanul před bílými dveřmi s cedulí docent doktor Heřman Blesk, druhé psychiatrické oddělení, zarazil se. Doktor Nápravník mu řekl, že ho pošle za odborníkem, s ním se zná z dob studií a teď to skoro vypadá, že ho poslal do blázince. Toho tedy zaskočilo. Rozhlédl se poplašeně kolem. Ale chodbou chodili normální lidé, nikdo neškubal hlavou, nikdo neměl pěnu u úst, žádné svěrací kazajky a tak zaklepal. Docent Blesk řekl svému počítači, pojďte dál, vím o vás, pane Plíšek, jenom uložím jednu blbost a budu se vám věnovat. Teprve, když svou blbost uložil, podíval se na příchozího mladýma modrýma očima, pod nimiž visely temné kruhy od dlouhého nočního čtení nebo od flámování. Tak povídejte, co vás trápí. Pan doktor Nápravník vás pozdravuje a prosí vás, jestli byste nevyslech, co se mi děje zvláštního, řekl pan Plíšek, když se posadil a igelitku s těžkým obsahem opatrně odložil vedle židle na podlahu. Tak opatrně, jako ukládáme vejce, nebo spíš trhavinu, která by mohla při prudším nárazu explodovat. Jsem jedno ucho, zapsal si docent do bloku Hulkově Plíšek. Pacient sáhl do náprsní kapsy bundy, kde měl kromě plánku cesty ještě jiný papír. Mám to tady v bodech, řekl a spustil. Tak, na jaře v roce 1936 se u nás v obci dělala kanalizace. Mně bylo 6 let a s ostatními kamarády jsme lezli po těch kanalizačních rourách o průměru 80 cm, co byly připravené u výkopů. Každá roura vážila 200 kg. Mně uklouzly nohy a spadl jsem do výkopu a ta těžká trubka se valila na mě, přerazila takovou dřevěnou vzpěru a zastavila se o druhou vzpěru 20 cm nade mnou. Když mě vytáhli, řekl mi hostinský rambousek, že jsem se podruhý narodil. No to jsem měl teda štěstí v neštěstí, uznal docent Blesk a jméno Plíšek ve svém bloku podtrhl. Ano, pane docente, teď další událost. Když mi bylo 12, dělali na radnici novou omítku. Při odstraňování lešení spadl z horní plošiny špičatý kámen o váze 1,5 kg. Prorazil mi plátěnku na pravé noze a taky nárt. Ještě tam mám jizvu, jestli byste ji chtěl vidět. Vysoukal si pacient nohavici a hodlal si zout pravou polobotku. Není třeba, pane Plíšek, odmítl to docent a ve svém bloku si dal jeho jméno do rámečku. Chybělo pár centimetrů a bylo to do hlavy, což by bylo smrtelné, dodal pan Plíšek, který zřejmě postrádal doktorovu větší účast. Psychiatr jen řekl, no to jistě. Ozvalo se krátké zaklepání a vešla mladá sestra v modrobílém. Pane docente, ten Ukrajinec, co seká trávu, tvrdí, že si u nás na chodbě nechal holínky a někdo mu je ukrad. A prej byli úplně noví. Já tady nejsem přes holínky, Alenko, odbyl to docent. A inženýr na pětce má narozeniny a chce pivo. Můžu povolit na ty jeho prášky pivo? Povolíme mu 10, když má ty narozeniny, usmál se docent. Tak jo, obrátila se sestra k odchodu. Sloužíte dneska noční, Alenko? Ano, to je dobře, řekl docent a promnul si unavené oči. Kolik takových karambolů ještě máte, pane Blíšek? Ještě 6, pane doktore. Tak vyberte jen ty hlavní. Ano, takže vynechám rok 1944, kdy jsem měl silný záškrt a doktor Freehauf mi v 8 hodin večer dal koňskou injekci a řekl, že takovou silnou dávku mi musí dát, aby to zabralo, ale na druhé straně měl obavy, jestli to vydrží srdce. A vydrželo, tipnul si docent Blesk. Doktor řekl, že půlnoc rozhodne a já začal o půlnoci zvracet a všechno se utrhlo a bylo vyhráno. Když pan doktor Freehauf zavíral svůj kufřík, povídá rodičům, kluk se vám znova narodil. To bylo po třetí, co jsem se znovu narodil a tak jsem si ty události začal zapisovat. Venku se někdo neúspěšně pokoušel nastartovat motor traktoru. Docent vstál a přivřel okno. Nechcete trochu vody? Zeptal se a otevřel lednici. Přišla by vhod, řekl vděčně pan Plíšek. Doktor nalil mírně prelivou vodu do dvou sklenic a nechal Petláhev na lednici. Když se napili, pacient nahlédl do papírku a pokračoval. Ale k nejhorší tragédii, v tom v ordinaci něco prasklo. Docenta zarazilo, jak moc se toho zvuku Plíšek lekl. Škublo to s ním a vyslal k němu vyděšený tázavý pohled. Petláhev, ukázal psychiatr na lednici, vrátila se do tvaru. Promiňte, dneska jsem nervózní, omluvil se venkován a zastrčil vylezlý konec kravaty zpátky do kalot. K nejhorší tragédii, pane profesore, kterou nemůžu vynechat, došlo v roce 1947. To mi bylo 17 a dokončovala se celková předválečná triangulace. To byla důmyslná síť triangulačních bodů, která vlastně rozdělila krajinu na trojúhelníky, což bylo dobré pro zeměměřiče. Nad naší obcí Horní Hrudka je kopec Pranýř s kótou o nadmořské výšce 525 metrů a na něm jsme pod vedením inženýra Šarfa stavěli dřevěnou triangulační věž. Ty věže se stavěly z kulatiny a já jako sokol jsem se uplatnil hlavně ve šplhu. Z jaké výšky jste spadl? Chtěl to docent urychlit. Něco horšího se stalo, pane doktore. Ten inženýr Šarf měl dceru Oldřišku, která se mi velmi líbila. A myslím, že ani já jsem jí nebyl lhostejný. A ta studentka geodezie tam byla na praxi. Když byla věž hotová, inženýr Šarf uspořádal pro nás všechny oslavu hotelu Lesní dům. A po oslavě, kde jsem s Oldřiškou tančil, se celá ta rozjařená společnost vydala po silnici zpátky do Horní Hrudky. Asi v půl druhé v noci. Já se opozdil, protože jsem si v tom hotelu zapomněl tobolku s penězi, v níž byla celá moje výplata za tu brigádu. Cesta byla z kopce a když jsem je dohonil, všichni se drželi v řadě přes celou silnici a zpívali. Já jsem se připojil na kraj, kde byla Oldřiška, ale holka, co se jí držela z druhé strany, mi řekla, pojď mezi nás, Ádíku. A tak jsem se zavěsil mezi dvě děvčata, čímž se Oldřiška dostala zase na kraj té řady. A zhora, což jsme nikdo nevěděl, jel motocykl bez motoru, který nesvítil a nebyl slyšet. A ten motocykl s opilým klukem a s holkou na tandemu tu Oldřišku smetl do příkopu a byla na místě mrtvá. Rozumíte, pane doktore, ona byla mrtvá místo mě, protože na kraji řady jsem byl před chvílí já. Pan Plíšek se vyčerpaně napil vody. Takže jste se po čtvrté znovu narodil, řekl docent. Ano, ale to děvče přitom přišlo o život. Má tam u silnice pomníček. Po těch slovech se zvenčí ozval výbuch. Plíšek se okamžitě sesul na kolena a ukryl hlavu pod stolem,